0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Radio Junior.

0: děti.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, bebe?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, bebe?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, babi.

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Radio Junior.

Lexem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

máma někam odběhla si, nevím, na nákupy asi. Já se chtěl jen proletět, roztáhnout křídla a vidět svět.

se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila,

Ten šakal smutně plákal. To bylo vidí, to byl pláč a nevěděl si proč a zač. Byl jednou jeden šakal.

0: Ševčíkem.
1: Krásné ráno, holka, kluci. 6. hodina je tady. Dneska máme středu 16. září a středa bývá takovým tím kritickým dnem, protože polovinu toho školního týdne máte za sebou, víc než polovinu před sebou, takže je to náročný. Je mi to úplně jasný, že vstávat takhle brzy ráno je prostě těžký. Ale i tak se budeme snažit vás dneska dál motivovat v tom se více hýbat. Celý tento týden v ranním restartu totiž je protkán tématem mobility. Ať už jde o sport jako takový, nebo třeba obyčejnou chůzi, třeba takovou procházku do školy. Dneska probereme jednu takovou zábavnou variantu, jak chodit do školy takzvaně pěškobusem, co to znamená, se rozhodně vysvětlíme. A pak pro vás mám taky různé chodící perličky, třeba o Mezinárodním dni švihlé chůze, kterou jsme nestihli včera, nebo třeba o provazochodectví, nebo o tom, jak šel chlapík pěšky kolem celého světa. Jako fakt. Kromě toho se můžete těšit na pravidelné rubriky, jako je Zvídavec od Evči Sinkovičové, Síťovku od Teresky Rašové, na Hitparádu, ale i trochu toho dění kolem nás probereme. No a tím začneme.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Pod Cheopsovou pyramidou není žádná tajná chodba. V roce 2022 se začala šířit zpráva o tom, že pod jednou z nejznámějších egyptských pyramid je celá řada neznámých podzemních chodeb a tajných šachet. Nyní se ukazuje, že nic takového neexistuje. Jiní vědci totiž studii přezkoumali a zjistili, že jde čistě o spekulace. Pro nadšence záhad je to sice smutná zpráva, věda se ale musí držet faktů. Mistrovství světa v atletice bude hostit africká země. Rozhodla o tom Rada světové atletiky. Jde přitom o historický milník. Atletické mistrovství se ještě nikdy v Africe nekonalo. Stane se tak poprvé v roce 2029 a konkrétně se závody uskuteční v keňské metropoli Nairobi. Keňané patří ve světě atletiky k naprosté špičce v běhu na delší tratě. Například letos v dubnu Keňan Sebastian Save uběhl maraton jako první člověk oficiálně po 2 hodiny. A ještě krátce tak k počasí, dneska nás čeká oblačno až polojasno, nejvyšší teploty ovšem 22 až 27 stupňů Celsia.

Krásné ráno, holky a kluci, posloucháte ranní restart na rádiu Junior, dneska s Peťou Ševčíkem u mikrofonu a my si povídáme o cestě do školy. Jednou z takových variant, jak může samotná škola zlepšit to, že více dětí chodí do školy pěšky, je vytvoření takzvané školní ulice. Možná to znáte, jo? Rodiče říkají, ty, ale já tě nechci zatím pouštět samotného do té školy, protože tam je jako hrozně moc aut, je tam fakt jako nebezpečný, já tě radši vezmu autem. No a tady máme ten starý, dobrý, začarovaný kruh. Totiž, když před školou jezdí hodně aut, tak je to tam nebezpečné, že jo? Tím pádem vás rodiče nechtějí jako pustit samotné a raději vás vozí autem, aby se vám nic nestalo, což je rozumný, ale tím pádem je před školou zase více aut. Chápeme se. Jo, prostě je to takový jako, jak jsem říkal, začarovaný kruh, neustále prostě více lidí jezdí autem. No a co je to ta školní ulice? Školní ulice je situace, kdy se škola pravděpodobně společně s obcí rozhodne, že ráno na ulici, která je přímo před školou, se mohou pohybovat jenom chodci a cyklisté, popřípadě auta ve velmi výjimečných případech. A tady se nebavíme o případech, kdy jako spěcháte do školy, jo. Bavíme se tady o případech, kdy například jako se někdo zraní, takže aby před tu školu měla přístup například sanitka. Ale jako běžní rodiče nebo studenti, tak ti by se před školu takhle neměli dostat v rámci školní ulice. Něco takového už existuje například v Paříži, mají přes 200 školních ulic, v Londýně dokonce více než 600 a i u nás v Česku s tím mají dobrou zkušenost třeba školy v Praze, Mladé Boleslavi, Dobříši nebo Říčanech. Co se vlastně stane, když vznikne taková školní ulice? No, jednoduše, ta ulice je prostě bezpečnější, klidnější, je tam méně aut, nemusíte se tam bát, rodiče vás mohou pustit samotné do školy a navíc je tam prostě lepší ovzduší. Dost často s tou školní ulicí vznikají i takové věci jako třeba menší park před školou, nebo stromy, nebo lavičky, jo, místo toho, aby tam byla silnice, kde jezdí neustále auta. Co si o tom myslíte vy? Je školní ulice něco, o co byste vstáli, abyste mohli samostatně jít do školy? Za mě to rozhodně stojí za úvahu. Pojďme si na další song, teď už Felix Jane a I Got a Feeling.

Teď už je ve vysílání ranního restartu čas na jednu aktualitu, tentokrát o tom, jak jsou na tom žáci, čeští žáci ve srovnání se světem. Totiž proběhlo takzvané testování PISA, psáno s velkými písmeny a měkkým i, které testuje přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků. Česko se dlouhodobě umísťuje nad průměrem ve všech těch kategoriích, ale také je pravda, že za posledních 10 let se znalosti studentů snižují, zejména ve čtení a v matematice. V tom čtení je to prý asi nejvýraznější. A přitom čtenářská gramotnost je klíčem k celému vzdělání. Ono se to asi na první pohled nezdá, ale pojďme si to rozvést. Co je vůbec tou čtenářskou gramotností míněno? Jsou to tři takové oblasti. První oblastí čtenářské gramotnosti je vyhledávání informací. V tom jsou čeští žáci poměrně úspěšní, dokážou si najít informace a nějakým způsobem je použít. Druhou částí je porozumění doslovnému textu a třetí částí jsou náročnější texty, nad kterými je potřeba uvažovat, nějakým způsobem posuzovat obsah toho textu nebo vůbec snažit se z toho jako vymínit, co tím autor asi chtěl říct. No a v tom už čeští žáci trošičku pokulhávají. Ono opravdu, pokud neumíte dobře číst, nemůžete se dobře učit. Statisticky například země s největším poklesem té čtenářské gramotnosti zaznamenaly i největší pokles v matematice a přírodních vědách, jo? Což znamená, že to čtení dost souvisí i s tím, jak se budete učit matematiku nebo ony přírodní vědy. Prostě číst budete muset vždycky, ať už budete dělat cokoliv. No a kdybychom to vzali do extrému, tak někteří mají prý takové problémy s chápáním textu, že do budoucna mohou mít problém třeba porozumět nějakým smlouvám, obchodním podmínkám, což dneska člověk řeší v podstatě dnes a denně, nebo jako by mohli mít problémy s pochopením různých návodů, nebo takový hloupý příbalový leták s vedlejšími účinky pro nějaký lék může být pro takového člověka natolik nesrozumitelný, že to prostě číst nebude a přitom to jsou jaksi velmi, velmi důležité informace. U nás v Česku je známo, že jsou velké rozdíly mezi kraji, ale také mezi různými typy škol. Klasicky žáci víceletých gymnázií nebo obecně gymnázií dosahují vyšší nebo vysoké úrovně čtenářské gramotnosti a naopak nejhůř dopadla skupina studentů na základních školách a potom studenti nematuritních oborů ve středním odborném vzdělávání. V každém případě dobrou zprávou je to, že čeští žáci jsou stále nad průměrem zemí. Co je ale blbý, že ten průměr se neustále vlastně snižuje a ty celkové schopnosti se snižují. Co s tím? No, prostě jednoduše je potřeba víc a pravidelně číst. No, takhle jednoduchý to je. Teď už Radan, pálíme sny.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Přiznám, tenhle mě naprosto dostal tím, že tu pointu jsem vůbec nečekal, jo. Takže potkají se takhle dva kámoši na ulici a první říká: "Čověče, tak jsem si konečně koupil novou záchodovou štětku." A ten druhý říká: "A jaká je?" "Teda musím říct, že toaletní papír je lepší." Hrozný, co? Hrozný. Pojďme zase o kousek dál. All My Life a Fast Boy.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube

Krásné ráno, přátelé, posloucháte ranní restart, my stále probíráme týden mobility a teď si dáme takové desatero pro bezpečné cesty do školy. Ono těch bodů nebude 10, ale to nevadí. My si povídáme hlavně o tom prostě, jak vás jako motivovat chodit do školy pěšky. Možná pravidelně chodíte do školy pěšky, tak tím pádem se vás to vlastně ani tolik netýká, ale dost možná jezdíte autem, což je dneska takový trend, že čím dál tím víc žáků jezdí autem, protože, no, těch důvodů může být celá řada. Například v tom, že ta cesta je nebezpečná, zvláště ve velkých městech. Takhle, zkoušeli jste někdy najít jako bezpečnější variantu? To znamená jako jít pěšky, ale ne po té jako nutně nejkratší cestě, ale najít si nějakou prostě vedlejší uličku, která nebude prostě tak rušná, kde nejezdí tolik aut. Zkoušeli jste takovou variantu? Já si myslím, že dost často je možné dostat se do školy pěšky jako fakt po svých, aniž byste museli míjet nějaký jako obrovitanánský přechod pro chodce nebo nějakou fakt rušnou silnici. Zkuste se nad tím zamyslet. Nebo tím důvodem může být to, že si prostě nevěříte, že trefíte do školy. I to se může samozřejmě stát, jo, ale nutno říct, že žádný učený z nebe nespadl, takže jako není nic jednoduššího, než si tu trasu projít 10x, 50x, abyste získali jistotu v tom, jak se do té školy dostanete. Jo, není to jako fakt žádná ostuda, prostě lepší malé kručky než žádné. No a když už na tu cestu vyrazíte, tak je důležité mít na sobě nějaké ty reflexní prvky. Jo, to jsou takové ty odrazky, takové ty pásky, díky kterým jste vidět na silnici, díky kterým jste vidět, když je jako šero nebo dokonce tma, tak no, za chviličku bude zase ráno tma, že? Takže se nás to bude rozhodně týkat všech. Takže reflexní prvky rozhodně jsou potřeba. No a takovým pravidlem, které bych rozhodně ještě chtěl zmínit, je, že nespěchejte. Když jdete do školy, tak byste si měli naplánovat dostatek času na tu cestu. Ono totiž jako není žádným tajemstvím, že každý dělá chyby, jako bez ohledu na to, kolik je vám roku. Prostě každý dělá chyby a tím častěji, když spěcháte. Jo, řidiči, když budou spěchat a vy budete spěchat zároveň, no tak se může stát nějaká katastrofa a to byste určitě nechtěli. Takže na samotnou cestu do školy si vyhraďte dostatek času, ať nemusíte úplně spěchat, ať to máte všechno pod kontrolou. Tak třeba takhle si myslím, že by mohla vypadat vaše cesta do školy v budoucnu a nebo třeba to můžete probnout klidně hnedka tento týden a to s výzvou pěšky do školy, o které si ostatně celý týden povídáme. Teď už Lost Frequencies a Reality.

Přátelé, teď už pokračujeme s písničkou, kterou máme i v naší hitparádě, jmenuje se Konečně volná a tak se jmenuje nová singlovka Adély Křivánkové. Adéla už ve 12 letech excelovala v naší hitparádě a to s písničkou Parfém, dost možná si ještě pamatujete. Brzy přidala i další songy jako Konečná nebo To jsem já a spousta dalších. Studentka ostravského gymnázia Adéla má ale ve svém repertoáru i spoustu dalších hitovek, jako třeba APT, nebo písničky z pohádek, od Shakiry, Tři oříšky pro Popelku, píseň Lociky z pohádky Na vlásku. A protože miluje K-pop, tak umí skvěle zaspívat i další hitovky, třeba od BTS, nebo třeba Golden, určitě znáte. Teď si ale užijeme její nejnovější single Konečně volná. I pro tuhle píseň můžete hlasovat.

Krásné ráno, holky a kluci, pojďme to dnešní téma tentokrát trošku odlehčit. Bavíme se o tom, jak je důležité chodit, jak je důležité se hýbat, prostě co to dělá s naším tělem, ale věděli jste, že existuje i Mezinárodní den švihlé chůze? Jako vážně. Je to den, kdy se konají různé pochody švihlé chůze na připomínku kultovního britského seriálu Monty Python, ve kterém se objevil sketch pojednávající o ministerstvu švihlé chůze. Každoročně se slaví 7. ledna a představte si, tahle tradice vznikla v Brně a rozšířila se do celého světa. Od té doby se pochody pořádají v různých městech. Z těch českých je to třeba kromě Brna ta Kutná Hora, Olomouc nebo třeba Ostrava. Ale jako oficiálně úplně poprvé se tenhle mezinárodní den slavil v roce 2012 a to právě v Brně. Nutno dodat, že je to samozřejmě celé sranda. Jo? Celé to recese. Nikdo to nemyslí vážně. A když se nad tím tam jako zamyslím, tak jako jsou lidi, kteří mají jako trošku divnou chůzi sami o sobě, ne? Jako třeba já, když jsem byl ve vašem věku, tak aniž bych se o švihlou chůzi úplně nějak zvlášť snažil, tak mi vždycky spolužáci říkali, že vypadám jako holub, jo, podle typu chůze. Už z dálky věděli, jo, to je Petr, ten vypadá jako holub, už z dálky. Jako nevím, jak se mi to úplně podařilo, ale jako moje podezření je, že jsem vždycky dělal jako hrozně dlouhý kroky. A když uděláte dlouhý krok, tak se jako hodně předkloníte. Ještě navíc já jsem vždycky držel tu aktovku za ty poutka vepředu, jo? Takže jsem se jako vždycky hodně jako vyklonil a tak jsem se jako hezky houpal u té chůze, což jako nutno říct, jako toho holuba opravdu dost připomíná. Jak se tak poslouchám, tak abych byl opravdu horkým kandidátem na účastníka pochodu švihlé chůze. No, tak se tam asi uvidíme 7. ledna. Těším se na to.

0: Přátelé, jako každou středu ani tentokrát nechybí síťovka od Teresky Rašové, tentokrát ulovila slavného youtubera Stay 12, tak si poslechněte rozhovor.
1: Síťovka. Ahoj a čau, do své tašky síťovky jsem tentokrát ulovila youtubera Stay 12, vlastním jménem Honzu. Honzo, ahoj.
2: Ahojte.
1: Ty jsi měl celkově v červnu 2026 na YouTube, Instagramu a TikToku skoro 887 tisíc sledujících, což je fakt hodně, gratuluju.
2: Děkuji, když se to takhle spojí ty čísla ze všech těch platform, tak je to hezký, no, je to dobrý.
1: Ty se věnuješ hlavně natáčení reakčních videí, tak mohl bys si pro naše posluchače vysvětlit, co to jsou ta reakční videa?
2: Tak reakce je v podstatě jakýkoliv komentující obsah.

0: Jak to vypadá? Vstaneš, co se děje dál?
1: Já se snažím vstávat na 9:00. Já jsem pánem svýho času, rozhoduju se, kdy co půjdu dělat. Zase jsem ale takovej, že já chci mít trošičku nějaký řád a rád dorážím třeba na místa včas a tak dále. A zjistil jsem, že spoustu influencerů takhle vůbec nemá. A já se právě snažím držet nějaký prostě ten svůj režim a funguje to teda tak, že si nastavím budík na 9:00. Snažím se vstát na tu 9:00, když teda vstanu, jdu si udělat kafe, jdu mezi tím do sprchy, kafe mi trochu vystydne, protože nechci pít hned úplně horký kafe a zároveň se na ně těším, tak já jdu mezi tím teda do sprchy. Přijdu, dám si kafe, oblíknu se, udělám další 3 kroky navíc a jsem hned ve svém studiu. A každý den vlastně v mém životě je trošičku jiný a i ta rutina je trošičku jiná, protože právě mimo ještě těch reakcí, tak třeba dělám písničky. A když se zrovna rozhodnu, že třeba za 3 měsíce chci vydávat nějakou písničku, pojďme na tom prostě dělat. Takže já si třeba řeknu, že tady na tenhle ten den nemám připravený nějaký konkrétní video, vydával jsem třeba video včera, tak já teďka prostě spontánně jdu psát nějaký text prostě. A když to budu mít už napsaný, tak ho rovnou ten den třeba nahraju. A kdyby třeba náhodou mezi tím jsem měl ještě čas, tak si většinou jako hledám tu zábavu v tom udělat aspoň jako nějakou malou práci v tom čase, co mi vlastně za ten den ještě zbývá.
0: Kolik teda času máš jako vyhrazeno na tu práci denně?
1: Furt. No to zní jako blbě vlastně, protože už jsem teda říkal, že si člověk to může nastavit, že jo, jak chce samozřejmě tu práci. Jsou tady kluci z Pardubic, youtubeři, kteří mají vyložený nějaký svůj systém tak nastavený, že přes týden se pracuje, o víkendu jsou kluci doma, grilluje se, jsou prostě s kámošema, s rodinou a tak dále. To je to nejzdravější, kam se můžete dostat samozřejmě. Ale třeba v mém případě, já jsem v práci vždycky, když jako musím, protože tím, že já dělám reakce, tak některé ty reakce, byť já vím absolutně, že neporušují žádný community guidelines na YouTube a pravidla jako YouTube a tak dále, tak některé ty reakce jsou instantně v tím systémem označený, jakože jsou problémový. To znamená, že třeba když hodinu točím třeba nějakou jednu reakci a potom jsem schopný jako do 3 hodiny sestříhat, pak to hned ten den chci vydávat, protože se snažím vydávat hned v ten den, tak to pro mě znamená, že když mi to ten systém takhle vyhodnotí, že já to v ten den nemůžu vydat, protože kdybych to vydal, tak já z toho videa vydělám třeba za celou tu dobu, co to video bude venku, 400 korun. A to prostě pro mě nedává smysl i z toho důvodu, že mě tady tohle to živí. Ale když se mi tady tohle to stane, tak samozřejmě se mi prodlouží ten pracovní čas, kolik já času musím strávit u toho počítače, protože YouTube vám neřekne, kde je chyba. YouTube vám prostě řekne, tady máš na videu žlutý dolar, něco tam je špatně. A co? Nevím. A vy vlastně musíte zpětně zjišťovat, co asi tomu systému vadí. A vy potom vlastně to video stříháte tak dlouho, než vám dají na to zelenou.
0: Kolikrát si tam třeba to video takhle nahrával, že si to opravoval? Máš představu, jestli to bylo 3x nebo 5x?
1: Nejvíc třeba 7x.
0: Nejvíc, jedno video.
1: Jo, nejvíc třeba 7x. A to už je otravný. To už na tu platformu nadáváte. Já ani se třeba nesnažím být na sílu kontroverzní osoba, můj content nestojí na tom, že já se snažím být kontroverzní a na tom já si stavím vlastně ten fame, tu nebo tu slávu. Já se snažím naopak právě poukázat na ten kontroverzní obsah, buď na to jenom poukázat a zasmát se tomu ve finále, a nebo to skritizovat, protože prostě si u nějakých situací myslím, že prostě tady tohle to by třeba na internetu nemělo jako moc co dělat, nebo na českém rybníčku, že nějaký dětský tvůrce udělá nějaký přešlap a vlastně tyhle ty přešlapy by se děly jako po celou tu dobu, kdyby se k tomu nikdo nevyjadřoval, tak proč by ten člověk měl začít mít nějakou sebereflexi a měl by se o to zajímat. Takže z toho důvodu já ty videa dělám.
0: Říká youtuber Stay12. A v dalších 2 dílech pořadu Síťovka Honza ještě mým úlovkem zůstane. Dozvíte se, jestli pro něj někdy sláva byla otravná, prozradí, proč se bál o svou rodinu a taky, že byl závislý na scrollování na Instagramu. Zatím ahoj. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly Síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

Čau všichni, i tentokrát v ranním restartu si povídáme o tom, jak je důležité se hýbat, jak je důležité chodit a možná už vás ta běžná chůze tak trošku nudí. Tak pro vás mám jednu fakt speciální zprávu. Estonský akrobat Jan Roos se do historie zapsal jako první člověk, který z Asie do Evropy přešel, ovšem po vysoko nataženém laně. Vybral si k tomu most mučedníků v Istanbulu, který spojuje břehy Bosporské úžiny. Jenom, kdo byste nevěděli, tak Istanbul je turecké město, které se skutečně dělí na evropskou a asijskou část. Tou přirozenou hranicí mezi evropskou a asijskou částí je právě průliv Bospor, přes který vede zmiňovaný most mučedníků. A ten bosporský most má mimochodem 1560 metrů a řadí se k nejdelším visutým mostům na světě. Dokonce v době svého dokončení v roce 1973, tak byl čtvrtým nejdelším visutým mostem na celém světě. Jemu celá ta paráda trvala hodinu, než přišel celý ten most po laně a jeho počínání samozřejmě celou dobu sledovalo velká spousta lidí. Samozřejmě akrobat byl celou dobu jištěný takovou tou speciální karabinou, takže jako kdyby náhodou spadl, tak by zůstal viset na provaze a vlastně by se nic nestalo, ale jako i tak, jo. Myslím si, že většině lidí by se udělalo špatně už jenom při té představě. Vždyť vemte, že on šel po provaze ve výšce zhruba 130 až 160 metrů. Jako pro srovnání nejvyšší budova v České republice, tedy AZ Tower v Brně, má 116 metrů, takže asi si dokážete představit, že to není nic pro poseroutky, že jo. No, pojďme zase o kousek dál. Atmo Music, ty a já a za chviličku další zajímavosti.

Přátelé, ještě jedna perlička k dnešnímu datu. Dneska je to 137 let od chvíle, kdy se narodila jistá Mercedes Jelineková. A asi si říkáte, že je trochu možná zvláštní pojmenovat holčičku po autě, ale ve skutečnosti to bylo přesně naopak. A i když je dneska Mercedes symbolem luxusu, sama Mercedes Jelineková neměla úplně lehký život. Pojďme na to mrknout. Na svět přišla 16. září roku 1889 ve Vídni do bohaté rodiny technika a vynálezce Emila Jelineka, který pracoval na francouzské riviéře a prodával automobily tamnější bohaté smetánce a hodně fušoval do technických inovací. Na přelomu století, míněno teda toho 19. a 20., tak pověřil konstruktéry Daimleru vytvořením revolučního vozu, k čemuž v podstatě prohlásil, že nechce auto pro dnešek, ale pro budoucnost. Jeho vývoj denně konzultoval prostřednictvím telegramu po dobu několika měsíců a ještě těsně před Vánoci roku 1900 dorazil do Francie první model, který obratem prodal prominentnímu zákazníkovi baronu Henrymu de Rothschildovi. V následujícím roce pak vůz pod názvem Daimler Mercedes, dneska považovaný za první vůz moderního typu, oslnil svět. No a pojmenoval ho právě po své dceři, ale nejenom auto, ale třeba taky vilu, nebo lépe řečeno jako obrovský palác v Bádenu, taky dům v Nice, nebo dokonce jachtu. Prostě věřil, že její jméno nosí štěstí. Sama Mercedes se tímto způsobem sice proslavila, ale rozhodně jí to v životě nepomohlo. Potom přišla totiž válka a během ní rodina rapidně schudla. Roku 1918 Mercedes dokonce žebrala ve vídeňských ulicích o jídlo. Nakonec sama těžce onemocněla v pouhých 39 letech a podlehla vážné nemoci. Mimochodem, takovým paradoxem trošku je, že auto nikdy během svého života nevlastnila. Tak to byl příběh k dnešnímu datu, teď už Selena Gomez a za chviličku mrkneme taky na rekapitulaci hitparády.

0: Přátelé, tak to vypadá, že naše hitparáda se tento týden dost zdramatizovala, zatímco včera to vypadalo na jasnou dominanci skupiny Botox s písními 2, tak teď už se nám ty šance dost vyrovnávají. Adéla Křivánková s písní Konečně volná totiž dotahuje aktuálně 22% všech hlasů, Botox mají 27% všech hlasů, ale vypadá, že do celkového pořadí dost zasáhne třeba i David Málek s písní Usínám, tam se pohybuje kolem 17,5% hlasů. No tak uvidíme, jak to celé dopadne. Ještě jsou tam další 2-3 písničky, které dosahují poměrně vysokého počtu hlasů. Jak to dopadne tento týden, já jsem sám zvědavý. No, tak celkem 10 songů plus 2 novinky nám teď představí Klárka Nováková. Rekapitulace.
1: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man. Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně. Druhá novinka Ignor je od Pokáče.

0: Ševčíkem.
1: Ahoj, dobré ráno, přátelé. Doufám, že se vám dneska dobře vstává společně s vysíláním ranního restartu. Přátelé, my si celý týden povídáme o pohybu. I v této hodince si připomeneme výzvu pěšky do školy. A připomeneme si taky příběh jednoho chlapíka, který šel kolem světa pěšky, jako fakt. A řeč bude taky o pěškobusu, což mi přijde jako extrémně zábavný způsob, jak začít ráno. Zavítáme na jednu základní školu, kde už pěškobusem jezdí, kde to funguje, tak jak to vypadá, jak je to organizované, co to vlastně je, tak to si všechno prozradíme krátce po 7. hodině. Jinak chybět nebude malá soutěž, nikoli s tajemným zvukem, ale budeme pro vás mít ostatně jako celý tento týden jednu takovou drobnou soutěžní otázku a soutěž bude vlastně standardně rychlá, jako bývá soutěž s tajemným zvukem. Takže padne otázka, pak budete mít jednu písničku, jo, a pak už budeme znát výherce. Takže, no a bude se telefonovat, teda nutno dodat. Takže i to pro vás máme v 7 hodin a 10 minut. Samozřejmě chybět nebudou klasiky, jako třeba Zvídavec o 7:30, taky hit parádu probereme. Co tady pro vás ještě mám? No spoustu super muziky, třeba od Evy Matějovské, Sebastiana nebo Like It. No a taky pochopitelně trochu těch informací, kterými začneme.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Pod Cheopsovou pyramidou není žádná tajná chodba. V roce 2022 se začala šířit zpráva o tom, že pod jednou z nejznámějších egyptských pyramid je celá řada neznámých podzemních chodeb a tajných šachet. Nyní se ukazuje, že nic takového neexistuje. Jiní vědci totiž studii přezkoumali a zjistili, že jde čistě o spekulace. Pro nadšence záhad je to sice smutná zpráva, věda se ale musí držet faktů. Mistrovství světa v atletice bude hostit africká země. Rozhodla o tom Rada světové atletiky. Jde přitom o historický milník. Atletické mistrovství se ještě nikdy v Africe nekonalo. Stane se tak poprvé v roce 2029 a konkrétně se závody uskuteční v keňské metropoli Nairobi. Keňané patří ve světě atletiky k naprosté špičce v běhu na delší tratě. Například letos v dubnu Keňan Sebastian Save uběhl maraton jako první člověk oficiálně pod 2 hodiny. A ještě k počasí, dneska nás čeká oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.

0: mi krev!
1: Přátelé, právě tento týden od 14. až do 18. září probíhá celorepubliková výzva pěšky do školy. Možná, že vy chodíte pěšky do školy každý den, celý rok, to je určitě chválihodné, ale obecně se dá říct, že čím dál tím víc holek a kluků jezdí do školy ráno společně s rodiči, a to autem. Tak ti se snaží celý tento týden tohle napravit a prostě chodit do školy pěšky. Mimochodem, v minulém roce se zapojilo 585 škol a školek z celé České republiky. Ti všichni se snažili chodit co nejvíce pěšky. No a já si myslím, že kromě toho jít pěšky je asi dost zábavný, je třeba jako na koloběžce do školy. Co vy na to? Líbilo by se vám to? Já myslím, že jo. A tak připomínám, že v rámci tohoto týdne společně s organizací Pěšky městem soutěžíme o naprosto super cenu, a to je koloběžka značky Jedů. Já si myslím, že takovou koloběžku byste chtěli úplně všichni. Mimochodem, na našem webu radiojunior.cz o tom najdete článek o celé soutěži. A najdete tam vyfocenou i tu kolobrndu, je fakt nádherná, žlutá prostě, černý pneumatiky, taky ty pořádně jako velký, nařovaný pneumatiky, takže jako se nemusíte bát, s tím jet jako naprosto všude. No ale takhle, jak to funguje, jak ji můžete vyhrát? To je zásadní otázka. Prosím vás, bude to fakt jednoduchý. Napište nám tři věci, které potkáváte cestou do školy a bez kterých si tu cestu vlastně vůbec nedokážete ani představit. Jo? Prostě ta vaše cesta do školy by se bez nich neobešla. A může to být úplně cokoliv. Může to být to, že každý den míte nějakou, já nevím, oblíbené vaše hřiště, prolezačku, něco takového. Já nevím, že máte každý den sraz s kamarádem a jdete společně. Nebo co k té cestě může patřit. Já nevím, no prostě, že třeba hledáte nějaký pěkný kamín. Jo? To je nesmysl, že? A tak jako může se stát, nebo já nevím, jo, že míjíte váš oblíbený, nevím, cukrárnu, třeba, jo, vlastně fakt cokoliv, tři věci, které tvoří tu vaši cestu do školy ráno. To nám napište do zítřejšího dne, zítra je 17. září, to nám sedí, takže do čtvrtku napište nám to na mail radiojunior@rozhlas.cz, do předmětu napište soutěž pěšky městem, no a můžete vyhrát, jak jsem zmiňoval, jednu bezva koloběžku značky Jedů. Mrkněte na náš článek na webu radiojunior.cz. Kdybyste ho nemohli náhodou najít, tak nejlépe klikněte na záložku soutěže. Jo? Tam je to hnedka mezi prvními články. Teďka tuším, že je na druhém místě. Tak na to můžete mrknout. No a teď už další song. Running in Circles.

Čau všichni, už jsme se zmiňovali o tom, jaká je ta celotýdenní soutěž o krásnou koloběžku značky Jedů, ale rozhodně dneska nepřijdete ani o menší soutěžičku, do které se můžete zapojit klidně hned teď, nebo klidně. Já si myslím, že když se nezapojíte teď, tak jako bude pozdě za 2 minuty, jo, protože ta soutěž je fakt rychlá. Dáme si jednu soutěžní otázku se 3 možnostmi a na vás je vybrat tu správnou a hlavně mi to zavolat na telefonní číslo 800 199 199. Nejdřív ale, o co soutěžíme, to je jednoduchý, je to merch od nás, od Rádia Junior a taky od organizace Pěšky městem, která organizuje vlastně celou tu výzvu pěšky do školy, tak pojďme na to mrknout, jakou máme dnešní soutěžní otázku. Dneska se vás ptáme, co je to pěškobus? A jsou 3 možnosti, buď to za A je to autobus na šlapací pohon, nebo za B je to autobus, který převáží jenom chodce, a nebo za C je to skupinka dětí, které jdou pěšky do školy. Co je na to? Co je to pěškobus? Autobus na šlapací pohon, autobus, který převáží chodce, nebo skupinka dětí, které jdou pěšky do školy? Tak volejte odpověď na 800 199 199 a jak už jsem trošičku nakousnul, tak soutěž je velmi rychlá, takže zapojte se teď, za 2 minuty už bude pozdě. Dáme si jeden song a pak už budeme mít určitě někoho na drátě.

0: Krásné ráno všichni, kdo posloucháte Ranní start na Rádiu Junior. Já už mám na telefonu Peťku v tuhle chvíli. Peťko, ahoj, dobré ráno přeju i tobě.
1: Ahoj.
0: Jak ses na to dneska vyspala?
1: Docela dobře,
0: já taky teda. Musím říct, že na včerejšek jsem spal tak zvláštně, ale na dnešek jsem spal úplně jak mrtvola. Jo? Lehl jsem si, do 10 vteřin jsem spal a probudil mě až budík. No, v každém případě, ty teďka soutěžíš o merch od Rádia Junior a taky od organizace Pěšky městem, která organizuje celou tu výzvu pěšky do školy, jak si připomínáme celý týden, že ho všichni víme. Tak soutěžní otázka nám zní takto. Co je to pěškobus? Peťko, chceš možnosti, anebo to trefíš sama?
1: Já to asi trefím.
0: Trefíš to? No tak pojď, tak řekni to vlastními slovy.
1: Je to taková jako skupinka dětí, která jde jako pěšky někam do školy třeba.
0: Já jsem se rozhodl, že tě takhle překvapím, že to rovnou vyhlásím. Ano, je to tak. Naprosto správně si to popsala. Takhle, Peťko, už se tím pěškobusem někdy šla, jela? Ne, nemáte nic takového ve škole?
1: Nemáme.
0: A jak teda chodíš do školy?
1: Já jsem na koloběžce.
0: Fakt, super, ty brďo. A máš takovou tu velkou s takovýma velkýma pneumatikama? A nebo naopak tu malou s malýma kolečkama?
1: No tak jako na půl.
0: Tak na půl, něco mezi.
1: Není moc velká ani jako malá.
0: Jo, takže taková střední velikost. Já jsem teda koloběžku nikdy neměl, čověče. Představ si. Ale teda nutno říct, že já už jsem nejel ani na kole, ani nepamatuju. Jo. To bude třeba tak 20 let, co já jsem naposledy seděl na kole. Jo. Ale na druhou stranu, já jsem přesně ten člověk, na kterého mířená právě tahle výzva, protože já chodím jako každý den, jo, já jsem spíš takový turista, takže ať prostě jdu kamkoliv, sem do rádia, do obchodu, tak se snažím co nejvíc prostě chodit pěšky. Ale myslím si, že jako ta koloběžka to je asi větší zábava, viď?
1: Jo, mně to přijde aj, že jsem tam pak rychleji.
0: No tak to zcela stoprocentně. Jo, počkej, a ještě se teda zeptám, je to jako elektrokolobrnda, anebo jako vlastním pohonem, jako že se musíš odrážet?
1: Já musím se odrážet, jo. Protože elektro, ono by vám to kostečko ani nekoupilo, protože
0: ono
1: může jako lehce zhořet.
0: Může zhořet, jo, dokonce. Já jsem na té elektro jednou jel a jako docela mě překvapilo, že ona jezdí i docela rychle, teda se jako přiznám. I na mě to bylo jako, že docela to svištělo a říkal jsem si, no jako úplně spadnout bych z té koloběžky fakt nechtěl, jako v té rychlosti. Takhle překvapilo tě na té cestě do školy někdy něco, jako ve smyslu, že jako teda jedeš na té svý kolobrně, že jo, a teď, já nevím, třeba zavřená cesta, jo, musíš jinudy nebo já nevím, had na cestě, něco takového.
1: No, já nevím.
0: Ne, nestává se to.
1: Asi ne.
0: No to je možná dobře. V každém případě, Peťko, já tě nebudu trápit, ty vyhráváš merch od Rádia Junior a pěšky městem. Já tě ještě chviličku zdržím potom na telefonu, prosím, vydrž mi, jo, předáme si adresu. Jo, tak vydrž, prosím, děkuju, ahoj. A pro vás ostatní holky a kluci, celý tento týden soutěžíme jak ve velké soutěži o koloběžku značky Jedů. To se můžete o soutěži dozvědět více na našem webu radiojunior.cz v kategorii soutěže. No a taky soutěžíme každý den právě takhle krásně ráno v 7 hodin a 10 minut v malé soutěži o nějaké ty drobnosti. Tak se nás nalaďte zase zítra.

0: Ahoj všichni, posloucháte ranní restart na Rádiu Junior a celý tento týden se vás všichni moderátoři snažíme motivovat k pohybu. V pondělí v podobě výzvy pěšky do školy, v úterý to byli trenéři do škol a dneska si představíme další bezva možnost, jak začít den pohybem. Už jste někdy do školy jeli pěškobusem? Tento způsob dopravy mají i na základní škole Plzeň Božkov. Více už nám o tom prozradí a o tom, jak to funguje, Martina Vrtělová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji za kontaktování našeho pěškobusu. Dneska zrovna šel pěškobus, povedla ho paní Boča a šel jednou dlouhou ulicí tady od nás v Božkově, prakticky od kraje Božkova až do školy.
0: Takhle, já jsem předně jako naprosto zmatený, že pěškobus jde. Jo, jako jede nebo jde? Co to vlastně znamená? Co
1: je to ten? Ekologická doprava, ano, prakticky bez emisí. Pěškobus jde, vede ho většinou nějaký rodič a cestou pozbírá ostatní děti, kamarády.
0: Říkáte cestou, to znamená, má nějaké zastávky tady ten pěškobus?
1: Ano, po každé je to jinak. Každý rok teda myslím. Ten rok, co se tě rodiče mezi sebou domluví a tu trasu si určí. Řeknou si, v kolik bude pěškobus vycházet a kdy bude na těch jednotlivých stanovištích. A potom se ty děti postupně nabírají, až dojdou ke škole.
0: Mm-hmm. Takhle, čeká se na opozdilce? Nebo prostě stejně jako autobus, tak i pěškobus prostě jede, respektive jde dál?
1: Ne, přece bychom to kamarádům neudělali, že bychom nechali zaspat do školy, takže pěškobus čeká a zvoní a všichni samozřejmě jdou pohromadě potom dál.
0: No, na druhou stranu, jako já si dokážu představit, když někdo zaspí, tak na takového opozdilce, který přijde o 15 minut pozdě, tak to se asi nečeká, ne?
1: No, ono se čeká před domem, takže
0: jo,
1: prakticky je k dispozici ten zvonek na tom domu nebo na tom bytě.
0: Takže případně se zvoní prostě do té doby, dokud ten člověček nepřijde.
1: Přesně tak, protože my, jako Božkov není tak velký, takže tady ty ulice vedou a okolo jsou ty domy, takže to není jako třeba ve velkém městě, kde by se scházeli na jednom místě. U nás opravdu ta trasa je vždycky okolo těch domů. A vzniká to vždycky spontánně, že se domluví rodiče s dětmi.
0: A vy jste zmiňovala, že tu skupinku vždycky vede nějaký dospělý, že jo, většinou asi jeden z rodičů, ti vedoucí, nebo jak bych je mohl, no asi řidiči, že? Tady ti řidiči pěškobusu, tak oni se nějak střídají třeba?
1: Ano, tak třeba zrovna letos, jak nám to řeklo pondělkem, tak jako řidičů bylo víc a postupně odpadají. Zjišťují, že stačí vlastně jeden a většinou i v pátek tu skupinku už vede nejstarší dítě. Takhle to většinou dopadne.
0: Kolik dětí se vám vejde do takového pěškobusu?
1: No, to je výhoda. To je neomezená kapacita prostě, no.
0: Kapacita neomezená. A takhle, a je to jako jenom jedna linka, protože já si třeba dokážu představit, u nás na základní škole to bylo většinou tak, že my jsme se do té školy scházeli v podstatě ze dvou až tří směrů, jo. Vždycky to bylo jako zleva, zprava a zvrchu z té školy a úplně si nedokážu představit, že by ten jako jeden pěškobus zvádl celou tu trasu jako v oběd, aby jako se vyzvedly všechny ty děti ze všech směrů. To asi nejde, ne? Takže je
1: to
0: víc,
1: tak,
0: ne?
1: Jak říkáte, přesně tak. Někdy jich je víc. A někdy prostě ty děti z těch ostatních směrů, bohužel, protože se tam prostě ty rodiče s těmi dětmi nedomluvili. A někdy jsou tři, někdy jenom jeden. A měli jsme třeba pěškobus, který využíval trolejbus, protože byl z Letkova, to je vesnice vedle nás, a z Pádově k nám jezdí děti, takže oni dělali pěškobus, ale kus se svezli trolejbusem.
0: Kdo s tím nápadem vůbec přišel vytvořit takový pěškobus?
1: No, všechno to vzniklo samozřejmě z pěšky do školy, kdy nám tady paní poslala spoustu metodických materiálů. Jedna z nich tam byla právě nabídka toho pěškobusu. Tak jsme si říkali, tak to zkusíme. My vlastně pěšky do školy chodíme už 8. rokem a je to skvělá věc, musím říct, doporučuji všem školám.
0: Jaké to má výhody podle vás, když děti takhle chodí pěškobusem? Jako, myslím, pro děti, pro školu, pro rodiče?
1: Výhody to má v tom, že se nám tady sklidní doprava před školou a některé děti se naučí chodit úplně sami do školy potom. Oni by se třeba neodvážili jít sami poprvně, ale když jdou ve skupince, zjistí, že se jim to líbí a rodiče potom ráno už nemusí děti vozit autem a dítě odchází samo z domova prostě poprvé pěšky a většinou to právě začne touhle akcí.
0: Vy už jste to nakousla, že se každý rok zapojujete už několik let do výzvy pěšky do školy, tak jak se vám to zatím letos daří?
1: Daří se to jako vždycky. Vždycky jsou pár rodičů, kteří prostě to negují, ale těch je opravdu minimum. Mm-hmm. Jo, většina se snaží tomu přizpůsobit. Ty, co jsou trošku dál, že prostě musí jet třeba tím autem, protože prostě jsou z těch ostatních vesnic okolo a nejde jim třeba ten autobus, nebo je to pro ně nepohodlné, tak zastaví kilometr od školy a prostě se s těma dětma projdou k té škole. Hmm. A to je taky fajn prostě, aspoň tak.
0: Ono i ten kilometr po ránu udělá podle mě teda fakt hodně. Já si třeba úplně nedokážu představit, že bych se do školy v tom dětském věku nechával vozit rodičem. Já jsem dokonce to dělal vždycky ráno tak, že já jsem jako soutěžil s ostatníma, kdo v té škole bude první.
1: No, tak já i tady taky, protože my tady ráno hrajeme vybíjenou v tělocvičně, takže oni kvůli tomu vstávají, aby tady mohli být brzo.
0: Skvělý. A ještě bych se chtěl zeptat, jestli teda v tom okolí školy je skutečně během toho, alespoň tady toho týdne pěšky do školy, jako cítit, že aut ubylo.
1: No, je to rozhodně vidět. Jo. Hodně vidět. Hmm. A my hlavně už máme i školní ulici, kterou jsme taky s pomocí pěšky do školy udělali. Tady u nás, my jsme tady byli první v Plzni, kde máme školní ulici. A už to taky bylo znát, že ji máme. A teď hlavně neprojíždí okolo nás těch ostatních ulicích tolik aut.
0: A jenom můžete připomenout, co to ta školní ulice vlastně je?
1: To znamená, že od mezi 7. a 8. sem nesmí zajet žádné auto a potom to je mezi 12. a 1. odpoledne, kdy děti chodí domů ze školy.
0: Mm-hmm. Zkrátka, kde je tam jako největší provoz jako pěšáků, těch chodců, tak aby tam nevyjížděla auta. No, to je, to je hodně rozumný. No. Možná ještě jednu otázku na závěr si dovolím. Co byste poradila těm posluchačům, kteří právě teď jako nás slyší a říkají si, že by taky možná chtěli zkusit takový pěškobus, to znamená vzít prostě jako víc holek a kluků, dělat si pár zastávek potom třeba sídlišti nebo po té obci a jít společně do školy pod vedením jako jedné dospělé osoby, to znamená mít tu jistotu, že do té školy dorazím, že jo, to je jasňačka, ale zároveň jako mít takovou tu výhodu toho, že se prostě jdeme ve skupince, to znamená bavíme se, prostě bude to větší zábava. Jak to jako zorganizovat? Od koho to má by jako začít?
1: My začínáme výtvarnou výchovou družině, že vyndáme velké archipatýru s tím, kdo chce si namalovat pěškobus, to znamená ten nápis a případně už tu trasu, kterou půjde. Mm-hmm. A oni se vždycky chytí. Nějaký děti se na to chytí to prostě, holčičky to udělají, že jo, barevně, chlapečkové, zase takový černo-oranžové, většinou si to napíšou. A prostě si napíšou tu ceduli velikou. A s tím já říkám, jděte domů, tou cedulí, domluvte se s rodičema, jestli oni budou opravdu chtít s váma ten pěškobus udělat. No a já nevím, třeba z 10 těch cedulí, co si děti odnesou, tak pak vzniknou 2 pěškobusy. Že opravdu 2 rodiče chtěli a s těma dětma to udělali, dokončili si prostě na tu tyčku, aby to nesli, obvolali ostatní rodiče, protože většinou dneska rodiče všichni mají na sebe kontakty přes ty WhatsAppové skupiny a domluvili se. Mm-hmm. A celý to vlastně vznikne z tohle, že my dáme jako škola podnět. Většinou tou výtvarnou výchovou začínáme, ty děti to sami chtí a sami rodiče doma k tomu donutí, aby s nima šli.
0: Říká Martina Vrtělová ze základní školy Plzeň Boškov. Tak držím palce, ať se vám daří holky a kluky dál motivovat k pohybu, ať vám fungují pěškobusy, ať jezdí včas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Já taky děkuji vám. Naschledanou.

0: ještě uvidíš.
1: Zvídavec už je připraven, tentokrát na téma člověk versus příroda, tak přeju fajn poslech.
2: Zvídavec Evy Sinkovičové.
3: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko, tak šup sem s novou zajímavostí. Na světě žije spousta krásných zvířat. Smutnou pravdou ale je, že nebýt člověka, bylo by jich tu daleko víc. Lidská civilizace za sebou má celá staletí, někdy i tisíciletí vybíjení zvířat. Často je lidé přímo aktivně lovili, dokud to šlo, někdy zase svými zásahy do přírody zničili jejich přirozené prostředí nebo zavlekli jiné zvířecí druhy na místa, kam by se normálně nedostali a ty pak zvířata zcela vyhubili. Člověk způsobuje vymírání živočišných druhů mnohem rychleji, než stačí nové druhy vznikat. Celé je to vážně smutné. Než si ale povyprávíme příběh dvou vyhynulých zvířat, pojďme si říci i něco pozitivního. Lidem se podařilo pár živočišných druhů i zachránit, třeba koně Převalského nebo pandu velkou. Teď se ale posuňme k těm vyhynulým. Začneme ptákem Dodo, tedy přesněji drontem mauricijským. Ten byl vyhuben už v 17. století. Šlo o nelétavého ptáka, objeveného portugalskými námořníky na ostrově Mauricius v druhé polovině 16. století. Z lidí dronte vůbec neměl strach, nikdy totiž žádné neviděl. Portugalci mu proto začali přezdívat Doudou, malý hlupák. Dodo měl i další přezdívky, třeba blboun nejapný nebo pták hnusňák. Protože zmizel ze světa jen 100 let po svém objevení, dodnes se vědci přou, co vlastně jedl a jak přesně žil. Z analýzy DNA ale nakonec vědci zjistili, že Dodo patřil mezi holuby a byl příbuzný druhům z jihovýchodní Asie. A jak tedy došlo k jeho vyhynutí? Není to úplně jasné. Nejprve se odborníci domnívali, že Doda lidé zkrátka postupně snědli, protože se dal lehce ulovit. Jenže maso drontů mělo údajně odpornou chuť, proto dostal Dodo od holandských osadníků přezdívku pták hnusňák. Od masa tak lidé nejspíš přešli ke konzumaci vajec, takže se drontové přestali rodit a také začal být dronte loven predátory, které na ostrov lidé přivezli, tedy kočkami, psy a krysami. To byl nejspíš Dodův konec. Jeden Dodo prý ale žil i v Praze, na dvoře císaře Rudolfa II. Jeho kostru si tak můžete prohlédnout v Národním muzeu a věřte, že je to vzácnost. Dalším vyhynulým zvířetem, které dnes zmíním, je zebra kvaga. K jejímu vyhubení došlo koncem 19. století. Byla výjimečná tím, že měla pruhy jen na přední části těla. Zadní byla pouze tmavá. Vypadala tak jako kříženec zebry a koně. Zebry kvagy totiž žily většinou hlavně v lesnatém prostředí a pruhy tam tolik nepotřebovaly. Zhoubou pro ně byli evropští osadníci, kteří se začali usazovat na jihu Afriky. Začali lovit místní velká zvířata a zeber bylo všude spousta, takže nikdo neměl pět, to mohl cít, že

a červené seznamy ohrožených živočichů. Je totiž opravdu důležité o tom mluvit. Na jednoho zvídavce by to už ale bylo příliš smutného povídání. Holky a kluci, pokud chcete někomu vyprávět příběh některých vyhynulých zvířat, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Ano.
1: Fireball.
2: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

se bolestí chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat. V malém množství léčivá zajetí ti prospívá,

Celý tento týden se vás, holky a kluci, snažíme motivovat k tomu chodit do školy pěšky, s výzvou pěšky do školy. Já si myslím, že by vás to mohlo nastartovat, že byste jako začali chodit mnohem víc, jako nejenom do školy, ale třeba na výlety, jo, na pochody, různé jako turistické trasy, na hory a podobně. A nebo dopadnete jako jistý Španěl Nacho Dean, který se v roce 2013 rozhodl, že půjde kolem světa. A nejenom, že se k tomu rozhodl, on to fakt udělal. Vyrazil v roce 2013, 21. března, a vrátil se v podstatě na den přesně za 3 roky. Byl o 12 kilo lehčí, ušel 33 tisíc kilometrů, prošel 31 zemí a prochodil 12 párů bot. A když jsem se to snažil trošku přepočítat, tak jsem zjistil, že on musel jako denně ujít prostě jako přes 30 kilometrů. Jo, to je šílený. A s sebou měl jenom jednu věc, a to Jimmyho. Jo, nebyl to žádný parťák, byl to jeho trekkingový vozík, tak mu říkal. A na něm si vezl všechno, co potřeboval k přežití, jak v divočině, v poušti, v džungli, prostě takový jako stán, plynový vařič, jako voda, jídlo a tak dále, jo, sada na opravu vozíku a podobně. A musel jako překonat několik fakt těžkých zážitků. Například v tom článku vzpomínal, že se mu stalo to, že byl v italských horách, došlo mu jídlo, baterka v mobilu, několikrát píchnul vozík a už na něho neměl záplaty a ještě přišla hrozná bouřka. Jo, tak to je tak, když se vám pokazí jako úplně všechno v jeden okamžik. Nebo třeba, že musel předvést jako velký sportovní výkon, když procházel Austrálií, protože získal vízum jen na 3 měsíce, že jako v té zemi může pobývat jenom 3 měsíce, no a musel během té doby ujít 4000 kilometrů. No, když si to přepočítáte, tak on skoro denně musel ujít skoro 50 kilometrů. Jo, vzpomeňte si, kdy jste naposledy ušli za den 50 kilometrů. Já vám to řeknu, nikdy. Jako fakt, ani já jsem nikdy asi nešel 50 kilometrů, to je jako šílená vzdálenost. No, takže tenhle chlapík to ale nakonec zvládl, všechna čest, no a třeba i takový příběh by vás mohl motivovat k tomu chodit do školy pěšky. Přátelé, my se blížíme do samotného finále dnešního ranního restartu, ale ještě si rozhodně dáme rekapitulaci hitparády. Za chviličku.

0: Jak dopadne tento týden hitparáda? No, to je velká otázka, holky a kluci. Samozřejmě stále můžete hlasovat na našem webu radiojunior.cz a to až do dnešní 8 hodiny večerní, takže ještě další 12 hodin. Zatímco včera to vypadalo jako na naprostou dominanci skupiny Botox s písněmi 2, tak jako v tuhle chvíli jsou stále na prvním místě, ale ze 40% klesly na 27, jo, takže je tam ještě velký prostor pro to ovlivnit hlasováním výsledky hitparády. Celkově tam máme 10 songů plus 2 novinky, tak si vyberte, která je vašemu srdci nejblíž. Rekapitulace.
1: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man. Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně... Druhá novinka Ignor je od Pokáče. Hit the Wall od Gracie Abrams je na 10. místě.

0: a ve 314. kole vítězí skupina Botox s hitem My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: No ještě jednou, ale nutno zdůraznit, že tohle pořadí bylo minulý týden, jo? Teď už je všechno jinak, tak na to mrkněte na našem webu radiojunior.cz. Ale kluci, ranní restart je prakticky u konce, před námi malá pohádka, už za okamžik Hurvínkova zlatá zebra, já už blbnu. Samozřejmě Ušounova pohádková školka v pravidelném čase, tedy v 9 hodin. Možná bych dneska vypíchl, odpoledne se můžete těšit ve 13 hodin na velkou pohádku Putování za švestkovou vůní, která slibuje opravdu vtipný příběh, tak rozhodně poslouchejte. A odpoledne se můžete těšit na Klárku Novákovou v klubu Rádia Junior nebo i v Hitparádě od 3 hodin. V klubu bude každopádně hostem od 19. hodiny Petra Tanclová od nás z Archivu Českého rozhlasu. A tématem bude Hurvínek, který nedávno oslavil 100 let. Takže jak se zrodila tahle slavná loutková postavička, jak je spojena s rozhlasem, tak to všechno proberou. Olky a kluci, ode mě pro tuto chvíli všechno. Já vám přeju krásný den, úspěšný den. Mějte se fajn, choďte do školy pěšky a zase zítra. Čus, ahoj.

časy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Radio Junior, pohádka.
1: Tram tarada, lekce šestá, světelné signály.
2: Ano, ano, světelné signály. Červená, žlutá, zelená.
1: Pani Taťolda, ty přece zná i každé dítě z mateřské školy, lépe než jelená.
2: No tak doufám, že máš pravdu. Alespoň tedy každý má vědět, že červená znamená co?
1: Stůj!
2: Ano.
1: Nebo střelím.
2: No, žádné střelím. Stůj!
1: Já stojím, Taťolda.
2: A žlutá znamená?
3: Pozor, změna světelného signálu.
2: A zelená znamená co, Máničko?
3: Ta znamená volno přecházejte.
2: Ale pozor, děti, má to háček. Rozsvítila se zelená.
1: Kde?
2: A vy jste začali přecházet.
3: Ano, pane Spejble.
2: A co uděláte teď?
1: Kde?
2: Když vyjdete na zelenou, jenže v půli cesty se vám rozsvítí červená. No?
1: Já to vezmu foframa dopředu a než se auta rozjedou, budu na druhé straně, že ano?
3: Já ne. Když se rozsvítí po několika krocích červená, tak se raději vrátím na zpátek.
2: Chyba, Máničko.
3: Jak to?
2: Chodec, který vkročil na zelenou do vozovky, dokončí přecházení, i když se cestou rozsvítí červená.
1: Jsem říkal, že to vezmu fofrem, že ano, tati?
2: Žádným fofrem. Hbitě? Ale bez zmatků přejde chodec. Nebude lítat jako šuspajtl.
1: Ale tati...
2: A druhý háček se také týká zeleného signálu.
1: Taky?
2: No ano. Zelená totiž znamená... No, zopakuj mi to, Máničko.
3: Znamená volno.
2: Volno.
3: A to můžeme přecházet, protože nic nemůže jet přes cestu.
2: No a vidíš, a může. Na to pozor.
3: Jak to, že může, když my máme zelenou?
2: No může. Vysvětli proč, hurvínku.
1: Protože řidič si třeba řekne, kokrhel má zelenou, ale co bych brzdil, když přechází kokrhel? Když zajedu kokrhela, tak bude každý rád, protože kokrhela není škoda. Kokrhel tedy...
2: Já už tě vyženu, pořád s tím tvým kokrhelem.
1: Ale vážně.
2: Když přecházíme na křižovatce na zelenou, může nám skřížit cestu vozidlo, které odbočuje z vedlejší ulice, protože i jemu svítí zelená.
3: Ale jak to, že... Jemu svítí zelená, když svítí mě, pane Spejble.
2: No, jede ve stejném směru, co ty přecházíš. Takže má taky zelenou, jako ty, Máničko, když vkročíš do vozovky. Víš? No, jenomže ty půjdeš jaksi rovně a to vozidlo, to auto tedy, na zelenou zatáčí.
1: A skříží ti cestu, že ano?
2: No, takhle to je. Správně má takové auto zastavit a počkat, až přejdeš, ale prostě na to se nemůžeš spolehnout. Raději dávat pozor. Znáš nepozorné řidiče. Ovšem, někdy se stane, že musíte přejít i tam, kde žádný vyznačený přechod není. No, co uděláte potom?
1: Potom musíme uhánět jako o závod.
2: To taky, ale než začnete uhánět a než vkročíte na vozovku, tak si budete pamatovat, že další bezpečné pravidlo zní...
1: Jak?
2: Pokaždé se rozhlédni.
1: Rozhlédni.
2: A jak se rozhlédneme, Máničko?
3: Pokaždé, pane Spejble.
2: No to jistě, ale na kterou stranu nejdříve? Hurinku.
1: Nejdříve na jednu stranu a pak na druhou.
2: Ale na jednu a na druhou. Odkud přijíždějí auta?
3: Z garáže.
2: Prosím tě, z garáže nebo rýnut, to je úplně jedno. Auta přijíždějí...
1: Zleva.
2: Zleva, ano. Tudíž než vykročím, tak se podívám nejprve nalevo a pak teprve...
1: Nahoru.
2: Pak teprve vkročím do vozovky.
1: Aha.
3: Když ovšem zleva nic nejede.
2: To dá rozum. a pak se hned na to podívám.
1: Na kokrhela, který zůstal trčet na chodníku.
3: Pak se podívám na pravou stranu, jestli i tam nic nejede.
2: No konečně.
3: Že?
2: No dobře, Máničko, máš pochvalu. Protože hned na to si musíme dát pozor i na auta, co mohou
1: přijíždět zprava.
2: No vidíš, leze to z tebe jak z chlupaté deky. A teď pozor, hyňálci. Blížíme se k další lekci, kterou je... Urvinku?
0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Šudikuk Jany Richterové.
2: Koukneme se všude.
1: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
2: A třeba zbyde čas i na drby.
1: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
2: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
1: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: Ahoj kamarádi. Ahoj Ušoune. Ušoune? Ušoune, jsi tu? Ušoune! Ušoune, neschovávej se, tvoje pohádková školka už začala. Halo?
1: Ahoj, Jani, ahoj, já nejsem ve školce, já jsem se napojil přes anténu.
0: No, já jsem si prosím všimla, že tady nejsi. A kde jsi, prosím tě?
1: No, to je právě to, co nevím.
0: Jak to myslíš, že nevíš?
1: No, nevím, nevím, Jani, já jsem se asi ztratil, na to mi moje anténa nestačí, není tu žádný radar, ani vyhledávátko cesty a možná se i trošku bojím, abych se ještě někdy našel.
0: Ušonku, neboj se, samozřejmě, že se najdeš. Vždyť přeci víš, co se má dělat, když se ty nebo holky a kluci ztratíte.
1: No jo, jo, to vím, ale jenom, že vím, že když se ztratíme mamince, tatínkovi, nebo třeba i dědečkovi, nebo babičce, nebo nějakému našemu dospělákovi, že máme zůstat na tom místě, kde jsme, a klidně počkat, protože se nás ten dospělák najde. Když budeme někde bloudit, nemůže nás dost dobře najít.
0: No, tak to víš vážně skvěle.
1: Jenže já jsem se ztratil bez dospěláka, takže mě asi nikdo nemůže najít.
0: Počkej, počkej, nebreč, hlavně nebreč. Voláš mi svou anténou, co je spojená jen s rádiem, viď? Žádný opravdový telefon u sebe nemáš, že ne?
1: O, nemám jenom tu svoji anténu, jenomže nepomáhá.
0: Počkej, počkej, nebreč, neboj se, zůstaň napříjmu a nějak to vymyslíme a já zatím holkám a klukům pustím písničku.
2: Ušounova písnička.
3: Cestujeme atlasem, křížem, krážem, tam a sem, s Aladinem za chvíli najdeme kříž.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Dneska se ztraceným Ušounem.
1: Který se spojuje jenom přes anténu. Holky a kluci, představte si, že jsem se šel projít a přemýšlel jsem o spoustě věcí a najednou koukám a zjistil jsem, že jsem se ztratil, mě to tak dojímá, já vím, že ty mě zachráníš, ale přesto jsem smutný, Ušouneček.
0: Počkej, Ušounku, to bude v pořádku. Tak první pokyn o tom, že nemáš nikam chodit a čekat na svého dospěláka, v tvém případě neplatí. A co víš dál, že máš dělat, když se ztratíš?
1: No to vím, že mám zkusit najít policistu a říct mu, že jsem se ztratil.
0: No, ten by ti určitě pomohl, vidíš nějakého?
1: No, ať koukám, jak koukám, žádného policistu vůbec nevidím.
0: Když není nikde žádný policista, tak se pořádně rozhlédni, jestli někde není nějaká maminka s kočárkem, protože tu taky můžeš poprosit, aby ti pomohla najít cestu.
1: Jako myslíš, maminka s kočárkem a v něm miminko? Jo, nebo
0: no, jasně.
1: Nějaký malinký chlapeček nebo malinká holčička, zase nic.
0: Tak Ušoune, dobře, prosím tě, zkusím poznat, kde jsi. A víš co, mohla by to být naše dnešní hádanka.
1: Ale ta bude strašně smutná. No tak dobře.
2: Ušounova hádanka.
0: Ušounku, ty se pořádně rozhlédni a popiš všechno, co vidíš kolem sebe. A vy, holky a kluci, pořádně poslouchejte a zkusíme spolu poznat, kde Ušoun je.
1: No tak dobře, už je mi trošku veselý, protože se už čeká na záchranu a to je hned veselější. Tak pozor, je tu krásně, ptáčkové zpívají, všude jsou stromy, na zemi větvičky, listí a taky mech.
0: A já už vím. Holky a kluci, pojďme, tentokrát to řekneme spolu. 1, 2, 3. Ušoun je v lese.
1: Jo, to je zrovna správně. Jsem v lese, v pohádkovém lese, jenže nevím, kde přesně a jak se dostanu zpátky.
0: No a není tam nějaké vysoké místo, třeba kopec, na který bys vylezl a rozhlédl se po okolí?
1: Jo, jeden vidím.
0: Výborně, tak běž na kopec a já zatím pustím písničku, která se nám sem teď opravdu hodí a potom už se určitě najdeš.
1: No to jsem teda zvědavý, ale už to vypadá nadějně.
2: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. A dneska máme ztraceného Ušouna, který právě bloudí lesem. Spojil se s námi díky své anténě, takže ve školce vlastně nechybí, no ale musíme ho určitě najít.
1: Jani, to byl výborný nápad s tím kopcem.
0: Super, tak co vidíš?
1: No vidím hustý les, ale myslím, že kousek odtud vidím chaloupku, čarodějnice, bláboli.
0: Paráda, no a trefíš tam?
1: No to myslím, že zvládnu, myslím, že jo.
0: Tak běž k blábolině chaloupce a já si tam pro tebe za chvíli přijdu.
1: Hurá, hurá, myslím, že už to vypadá nadějně, že už jsem se skoro našel, no, tak díky anténo, díky ano, díky holky a kluci, vždycky se pozor, moc dobře koukejte na cestu, protože když sledujete, kudy jdete, nemůže se vám přihodit to, co mě, že se někde ztratíte.
0: Má pravdu ten náš Ušoun ztracený. Holky a kluci, užijte si pohádku a já už utíkám vyzvednout toho našeho bloudila.
1: No, hurá, děkuju, pojď za mnou, pojď, pojď.
2: Ušounova pohádka.
3: Jouma a Mrzou na kole. Vítejte u rozhlasového deníku Joumy a Mrzouta. Dnes se Jouma s Mrzoutem vydali na výlet na kole podél řeky. Ryby se mihotají ve vodě, ptáčci na březích zpívají. Jaká to krása!
4: To je zase krása.
5: Sakra, to je normální, ne? Že to je krása.
4: Jak si ta voda šplouchá, to je krása, jak si šplouchá, veď?
5: Krucinál, to se samo sebou rozumí, že to je krása.
4: Jak si šplouchá?
5: Jak si šplouchá?
4: Krásně si jedeme.
5: A hrgotek už toho! Ty nafouk si mi ty pneumatiky.
4: Jo, krásně se mi nafouk.
5: No vidíš, aspoň něco užitečného.
4: Taky jsem ti přidělal světlo a blatníky.
5: To krucinál, na co světlo a blatníky, když je poledne a sucho?
4: Abys měl radost.
5: Ano, tak to mám, krucinál, radost, sakra. Je hergot? Se nějak hejbe sedačka.
4: To bude tím šroubkem.
5: Jakým šroubkem?
4: Co jsem potřeboval na světlo.
5: Kde je hergot? Já snad musím zastavit. Krucinál, brzda nefunguje.
4: No jo, odtamtud je šroubek na předním blatníku.
5: Co? A odkud je ten na zadním?
4: No zřídíte. Je.
5: Já tě.
4: Ne.
3: A tak se naši přátelé pustili vesele do hry Mokrý honí suchého. A jestli neumřeli, hrají tu hru dodnes. A poučení? Kdo chce jezdit bez nehod, musí jezdit bez Ňoumy. Naschledanou.
0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které jsem se dneska ztratil, ale už jsem se zase díky mé anténě a díky Janině pomoci zase našel.
0: To ano, ale musím tě pochválit, Ušoune, protože pravidla, když se ztratíš, znáš moc hezky.
1: Jo, děkuju. Jenomže přece jenom už mi bylo do breku a tak bych chtěl holkám a klukům doporučit, aby se nebáli a neplakali, aby se uklidnili, protože když se uklidní, tak se všechno hned líp nachází. I sám sebe jsem našel, když jsem se uklidnil, viď?
0: No jasně.
1: A až na to, jo, to bylo moc prima, jenomže v pohádkovém lese nejsou policisti, nejsou maminky z kočárky a z miminky. No, takže to se potom těžko něco hledá, víš?
0: Ale platí tam stejně to, že když se ztratíme, zůstaneme na místě a dospěláci nás pak snadno najdou.
1: No, nebo nám řeknou, kam máme jít. Jako ty jsi řekla, jdi na kopec, jo? Jako Janíček vylezl na strom, jo, ale to nikomu nedoporučuju, protože bychom mohli spadnout. To já bych tam teda nelesnul, ale na kopec to šlo. Na kopec to šlo. No a pozor, když se holkám a klukům stane to stejné jako mně...
0: No počkat, Ušoune. Já doufám, že holkám a klukům se to nestane, protože naše holky a kluky by ani nenapadlo jít do lesa samotné. S nimi určitě vždycky nějaký dospělák půjde.
1: No já jsem to teda hodně pomotal. No ale pozor, co kdyby se ztratili, až sami budou potom dospěláci?
0: V lese je právě nejlepší se rozhlédnout z nějakého vršku a když zrovna nevidíš chalupku, čarodějnice, bláboli, vydáš se směrem k jakékoliv cestě.
1: Aha!
0: Protože cesta vede vždycky k lidem a taky, když se ztratíš, tak tě na cestách nejdřív hledají.
1: No jasně, no tak pozor. Pamatuju si to pro příště. Hledat cestu. Tak už jsem si to zapamatovala. Jani, hele, a ty jsi mě zachránila. Tak můžu já pro tebe taky něco udělat?
0: No jasně, však ty víš, pojďme zpátky do školky a u toho si zaspíváme. A mohli bychom si zaspívat písničku o cestáři, protože to je člověk, který se o cesty stará.
1: Jo, jasně, moc rád se s tebou zaspívám. Ušounovo zpívání.

0: že... Jo, to bylo prima, veď to se nám to zase podařilo. Jo.
1: Ohromně. A navíc už jsme skoro ve školce.
2: Uf, to byl teda den. Já už nikdy, nikdy nechci být ztracený.
1: No, taky jsem moc ráda, že ses nám našel. A kdybys šel ještě někdy do pohádkového lesa sám, tak si naber kapsy plné kamínku a po cestě je každou chvilku házej na zem, tak jako to dělal Jeníček, aby našel cestu domů.
2: No dobře, dobře, dobře, tak to určitě už příště udělám.
1: A teď, když si tady, bychom si mohli zacvičit.
2: Já jsem ale hodně uchozený.
1: No počkej, malé hledací cvičení snad ještě zvládneš.
2: No snad jo. Ušou novo cvičení.
1: Tak se připrav, ušoune, a vy taky, kamarádi. Udělejte si rukou kšilt, jako kdybyste si zakrývali oči před sluníčkem a pěkně se rozhlížejte po okolí.
2: Pěkně dokola ze strany na stranu.
1: A taky se natahujte na špičky, abyste dohlédli co nejdál.
2: A ještě jednou na jednu stranu co nejdál se vytáhněte a koukejte, hledejte se. No a potom zase na druhou stranu koukejte, natahujte se a hledejte se.
1: Tak a už jsme rozhlédnutí a protože jsme se rozhlédli pořádně, je nám jasné, kam máme jít, tak dáme pěkně ruce k tělíčku a pochodujeme.
2: Raz a dva, raz a dva, raz a dva, pěkně pochodujte po školce nebo po obýváku a my vám s Janou k tomu pochodování pustíme jednu naši oblíbenou písničku. A dva, a tři, a čtyři, raz,
1: liška k táboru, běží liška k táboru, běží liška k táboru.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, která dneska byla celá o ztraceném Ušounovi.
1: Jo, který se tedy já naštěstí našel, ale hodně jsem se při tom hledání i naučil, ale to bych už znovu nechtěl.
0: Já taky ne, Ušounku, bála jsem se o tebe. Teď už se ale budeme s kamarády pomalinku loučit.
1: No jo, ale počkat, přece vás ještě předtím, než se rozloučíme, holky a kluci, moc a moc poprosíme o obrázky.
0: Namalujte nám, prosím, Ušouna ztraceného v lese.
1: No to by byl smutný obrázek. A nebo můžete namalovat nějakou pěknou cestičku? A něco, co je okolo té cestičky.
0: Třeba ptáčky, stromy,
1: no, keře, no,
0: travičku,
1: přesně,
0: kytičky.
1: No, jo, a potom tedy chytrého Ušouna, který se nikdy nestratí. To, aby bylo veselější. Jo?
0: No jasně.
1: Ale smutného Ušouna, co neví, kde je, tak to radši nemalujte.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio. Dospěláci už budou vědět a váš obrázek se určitě nestratí jako Ušoun.
1: Jo. No a my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
0: Ušounku, ale víš, co ještě dáme holkám a klukům za úkol?
1: Ušounův úkol. No to bude nějaký velmi důležitý úkol, jo? Tak posloucháme.
0: No to rozhodně. Holky a kluci, až skončí školka, nebo až budou mít dneska rodiče chvilku, zopakujte si společně s nimi, jak se najít, když se ztratíte.
1: Jo, prostě se s nimi domluvte na nějakém svém vlastním rodinném postupu. To jsem to řekl pěkně, že jo? Abyste totiž věděli, co máte říct policistovi, zopakujte si, kde bydlíte, všechny potřebné věci, nebo třeba, že byste to řekli té mamince s tím kočárkem, s tím miminkem, jo? Protože kdybyste to nevěděli, tak byste nevěděli, co panu policistovi nebo co té mamince říct.
0: Jasně, poraďte se, dnešní úkol je jasný.
1: Zopakovat si s rodiči, co máte dělat, když se ztratíte. My si to s Janou taky radši trošku jako zopakujeme, co kdyby se třeba příště ztratila Jana.
0: No jasně. Ale teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi ztracený a znovu nalezený Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Cestou do školy.

rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli. Ty kluko nezbedná, máš to zase za jedna. Při zkoušení většinou neomylně zazářím, ale dojít do školy včas to se mi nedaří.

Prodat botu. Šišatou věc, ten šišatec.

0: a ta šišatá věc.
1: U šišatého plotu
0: byla šišatý,
1: šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec.

0: Shishati Shreds. Našel šišatou věc.
1: V tom na nebi šišaté.
0: Na šišatém nebi.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

0: minutové zprávy.
1: Pod Cheopsovou pyramidou není žádná tajná chodba. V roce 2022 se začala šířit zpráva o tom, že pod jednou z nejznámějších egyptských pyramid je celá řada neznámých podzemních chodeb a tajných šachet. Nyní se ukazuje, že nic takového neexistuje. Jiní vědci totiž studii přezkoumali a zjistili, že jde čistě o spekulace. Pro nadšence do záhad je to sice smutná zpráva, věda se ale musí držet faktů. Mistrovství světa v atletice bude hostit africká země. Rozhodla o tom Rada světové atletiky. Jde přitom o historický milník. Atletické mistrovství se ještě nikdy v Africe nekonalo. Stane se tak poprvé v roce 2029 a konkrétně se závody uskuteční v keňské metropoli Nairobi. Keňané patří ve světě atletiky k naprosté špičce v běhu na delší tratě. Například letos v dubnu Keňan Sebastian Save uběhl maraton jako první člověk oficiálně po 2 hodiny. Dneska je oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Jednoho chlapíka chytli, když kupoval zajíce v pytli. Druhý pán asi byl pohýbán, ten pašoval 200 sov do at.

0: Rádio Junior.
1: Tuhle jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou

za situace, soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda, má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání,

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je

0: od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoct.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

že člověk potká psy. Polavé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Většinou, celou třídu břicho rozbolí. Většinou.

0: Brabcovi!
1: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hitparáda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
2: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
1: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
2: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
1: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.
3: Se probudila, ej.
4: Probudila.
5: Hned jsem se tím unavila, ej.
4: Unavila.
3: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
4: Kouzlí kránu!
3: Otevírám peklo, bro!

你这是龙 buff 骑士。

0: Hodinové zprávy.
1: Pod Cheopsovou pyramidou není žádná tajná chodba. V roce 2022 se začala šířit zpráva o tom, že pod jednou z nejznámějších egyptských pyramid je celá řada neznámých podzemních chodeb a tajných šachet. Nyní se ukazuje, že nic takového neexistuje. Jiní vědci totiž studii přezkoumali a zjistili, že jde čistě o spekulace. Pro nadšence do záhad je to sice smutná zpráva, věda se ale musí držet faktů. Mistrovství světa v atletice bude hostit africká země. Rozhodla o tom Rada světové atletiky. Jde přitom o historický milník. Atletické mistrovství se ještě nikdy v Africe nekonalo. Stane se tak poprvé v roce 2029 a konkrétně se závody uskuteční v keňské metropoli Nairobi. Keňané patří ve světě atletiky k naprosté špičce v běhu na delší tratě. Například letos v dubnu Keňan Sebastian Save uběhl maraton jako první člověk oficiálně po 2 hodiny. Dneska je oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Putování za švestkovou vůní. Tak se jmenuje dobrodružný příběh plný vtipu. Vypráví o dlouhém putování skřítka Pitrýska, který se vydal do světa hledat spřízněnou duši. Na motivy známé pohádkové knihy Ludvíka Aškenáziho napsala a zrežírovala Kristýna Kosová a Adam Svozil v roce 2019. Hrají Eva Hacurová, Nataša Mikulová, Miroslav Hanuš a další.
2: Ludvík Aškenázy. Putování.

0: byla jednou jedna pohádková knížka.
1: Tedy vlastně je, že? Tady.
2: A přitom na pohled je dosti taková obyčejná, že?
1: Trochu zašlá, ohmataná.
2: To asi, že tolika dětem prošla rukama.
1: No, mě taky.
0: Ale na hřbetě má zlatý nápis, podívejte. 12 pohádek z celého světa. A ke každé pohádce je jeden obrázek. Na prvním obrázku je zlatý kočár. Na druhém obrázku je meč. A na třetím obrázku je, to si vybavuju.
1: Ano, jistě. Ale teprve tady na posledním obrázku je trpaslík Pitrýsek.
0: Ano.
2: Ano.
0: Ano, Pitrýsek.
1: Pitrýsek, Pitrýsek, Pitrýsek.
2: No, protože tak se jmenuje.
3: Víte, velice mě zajímá. Byl jsem před obrázkem a budu i po něm?
0: Přemýšlivý, Pitrýsek.
1: Přijde vám přemýšlivý, jo?
3: A proč? Proč jsem?
0: Nebo takový vzdělaný, že? Cizí jazyky zná.
3: A kdo jsem? Jsem vlastně živý? Nebo jen namalovaný? Mnoho o sobě nevím.
2: Jasně, no.
3: Proč já a právě husa? Zde, na této stránce.
0: Otázky.
1: A takhle možná trochu zbytečně si lámal hlavu?
2: A jakou to husu zmiňuje?
0: A něco o šiškách. Nezazní.
1: Ano, s Pitrýskem byla na obrázku i dosti vykrmená husa.
0: A trpaslíku, máš rád knedlíky s vejci nebo chlupaté? Nebo mi teď přijde, že stravější jsou šišky? Je, šišky, šišky.
4: Co je mi po šiškách, madam? Já mám, jak vidíte, jiné zájmy. Živý nebo namalovaný, nebo živý nebo namalovaný, nebo
0: no.
4: Živý...
0: Drzost. Kdo nemá rád šišky, je u mě vyřízen. Nás, české husy, znají po celém světě. A kdo zná tebe, trpaslíku, trpasličí?
4: Nás také znají. Jau, co si to dovolujete?
5: Jsem tě neklovla.
4: Klovla?
5: Neklovla.
4: Klovla?
5: Neklovla.
1: Proč jsou teda vlastně na tom obrázku spolu?
4: Klovla.
2: To se právě neví.
0: Neklovla!
2: Život je svedl dohromady a tak prostě žijí.
4: Au, co mě klovete?
1: V tom se podobají mnohým lidem.
2: A Pitrýsek si každý den maže nos hojivým balzámem.
4: Au, tady do nosu. Nechte toho, prosím vás. Au.
5: Neklovla.
4: Víte co? Krmte se šiškami, ale mě nechte na pokoji. Já mám jinou představu o životě.
0: Utrpení.
4: Teď nebo nikdy. Kupředu, trpaslíku.
2: Je? Podívejte. Pitrýsek vyskočil přímo z obrázku.
0: Vždycky to v sobě měl. Zárodek hrdiny.
1: Nebo prostě jen využil vhodné příležitosti.
4: Madam?
0: Aha.
4: Vždy ve mně byla veliká posedlost proti šiškám, husám a všelikému omezování a omezenosti.
0: Co?
4: Bylo mi potěšením. Promiňte, že vás opouštím, ale více nemohu. S Bohem.
2: A už je dole na ulici velkého města.
0: Ve světě nových nadějí.
1: No. Ulice.
4: Tak vida. Svět je zelený.
1: Ale to se jen rozsvítil zelený neon.
4: Počkat. Tak oprava. Svět je červený.
1: Ale to se jen rozsvítil červený neon.
4: A
1: teď modrý.
4: Ach, tak jakou barvu má vlastně svět?
0: Pitrýsek zřejmě netuší, že si tím neláme hlavu jen on. Co to kruce?
2: A Pitrýsek, než si uvědomil, co se děje, ocitl se v louži.
4: Jej, co to je?
1: Bylo to vlastně malé jezírko pro něj. Byl trpaslík. A šel celou noc nekonečnými ulicemi, sám mezi vysokými domy. Pitrýsek byl unavený, hladový a ospalý.
4: Bolí mě nohy. ale aspoň mě nikdo neštípe do nosu. No, co to je?
2: V skutku, co to je? Bílá tekutina pozvolna vytéká z rozbité láhve.
6: No tak já bych tipla asi mlíko, ne? Vypadla tamhle z mlékárenského vozu.
2: Ha, omyl, je to smetana.
6: Aha.
4: Tak okusím, že? Mňam do libuše, to je pošušňáníčko. Nom, nom.
6: To mě polekala.
2: Já se omlouvám, ale podívejte. Zdá se mi, že Pitrýsek je tak vyčerpán, že ani nespozoroval, že se na něj někdo dívá.
7: A, co to je? No, potice.
4: Jmenuji se Pitrýsek a jsem trpaslík. Uprchlík z knihy.
7: No, nazdar.
4: Nepotkal jste někde náhodou nějakého trpaslíka?
7: Ne, ty první opravdový trpaslík, který ho v životě vidím. Jak to, že umíš tak česky?
4: Co? Jsem Čech, pane? Myslím.
7: No, tak to jo. No. Před týdnem jsem přišel o takového toho paňáčka pro štěstí, co jsem měl. Tidelands nad tímhle stěračem, no. Takže jsem uvažoval o maličkým komíníčkovi nebo prasátku, jakože. Poslyš, nosíš štěstí.
4: To nevím, ale občas svítím, no.
7: No, aspoň něco. Tak, ale nechtěl bys ke mně za maskota? Dostaneš smetanu a sýr v čokoládě. Teda občas.
2: Teda tento má vymyšleno. Mm. Na světě zatím není nic, co by Pitrýsek miloval víc než smetanu.
4: Tak tedy ano.
7: Tak tedy naskoč.
6: No, já bych tedy do auta s cizím člověkem nenastupovala, že?
4: Ela, hop!
2: A pohleďte. Ani to netrvalo dlouho a Pitrýska znají šoféři z celé Prahy.
8: Prima maskot, no jo, no.
6: Je středem zájmu, no. A tak si žije, po ničem netouží.
2: A co ostatní trpaslíci? Ty už nehledá?
6: No.
7: Šefe, vy už se nevlezete do kalhot.
4: Máte pravdu, no. Trochu těžce to dopínám.
2: To má ze vší té smetany. Pan Handlíček mu ale dal ušít oblek.
4: Yeah.
2: A svrchníček.
4: Yeah.
2: A už se Pitrýsek prochází po mramorovém pultu mezi půl litry. No prostě úroveň.
7: Číte, chlapíc, ten prcek na baru uklouzá úplně do pivných peňač.
2: Inu bylo veselo. A dál rozváželi mléko, smetanu i ementál. Prostě zlaté čas.
6: No, na první pohled by se to mohlo zdát. Ovšem někdy si podle mě Pitrýsek připadá, jako by byl dál na obrázku s husou.
2: To nechápu. Přitom jsou všichni vlídní, samý smích, žert a smetana.
9: Možná si přece jen tajně přeje, aby alespoň jednou uviděl nějakého dalšího trpaslíka.
6: Nebo se jen nudí? Je malý a proto touží po větších věcech.
7: Chlapi, chlapi, koukejte!
8: Maskot, no.
10: Co jako? Sukr.
7: Čijte, chlapi, jste prcek na pár úklů za úplně do pivný peňač.
8: Jo, no.
10: Super.
8: A já už mu toho maskota nezávidím.
7: Pitrýsku, pojď sem. Jseš, Pitrýsku, jako bys ani nevěděl, co se sluší a patří. Smetanu ti dám, všechno ti dopřeju, i nové boty. Jen sedíš a koukáš a usta do flašky.
4: Co?
2: Tou husou pan Handlíček Pitrýska hluboce urazil.
9: Právě. Je ještě smutnější. Podívejte, když pan Handlíček usedne za volant, Pitrýsek zahořkle otáčí hlavu, aby se na něj nemusel dívat.
2: A další kalné ráno. Zase rozváží mléko, zase prší. Plynové lampy ještě svítí. Hle, pod jednou z nich na rohu šedivých ulic holý strom. A na něm plakát. A na plakátu?
6: Trpaslík.
2: Ba, vypadá trochu jako Pitrýskův starší bratr. Mm-hmm. Hle, padá na ní žlutavý přísvit lampy. Ach ne, než mohl Pitrýsek seskočit z auta, pan Handlíček sešlápl plyn. Trpaslík se mění v nazlátlou skvrnu, navždy ztracenou.
4: Kdo pak to byl? Vypadal jako já?
9: Najednou mu je zas všeho líto. Slýchával někdy, že se lidé těší domů, ale nikdy jim příliš nerozuměl. A teď najednou pochopil, co ho tak dojímá.
4: A další kapka. Kdybych měl aspoň takovou kapku, velikou a hezkou, a v ní třeba kousíček hvězdy nebo měsíce. Ale nemám nic. Musím toho trpaslíka najít a navštívit.
6: A příštího dne pan Handlíček prodal Pitríska za láhev rumu a poukaz na cement.
2: Prodal? A komu?
9: Alois Srdce. Roztržitý člověk omšelého zevnějšku, taxikář. Nedbá o sebe, protože na něj nikdo nečeká.
2: Alois Srdce, nedoslýchový šofér červeného taxíku číslo OH321.
6: Ano, po Pitrískovi tajně toužil.
9: Protože byl docela sám.
6: Což už jsme tu naznačili.
2: Měl jen budíka, dřevěný stůl, 3 plechové kbelíky a všechnu hořkost svého světa si vypíjel sám.
9: Takže myslíte, že měl velikou radost, když si Pitríska přinášel domů?
6: No tak já bych asi řekla, že ano.
9: Že se vlastně těšil, že i on nebude sám?
2: Ano, že vlastně i on někoho má.
9: Aha.
11: Takže tady sedím já, tady vy. A teď můžeme třeba nadávat na nešikovné šoféry, pokud by vám to samozřejmě vyhovovalo.
4: Tak jo.
11: Hele, tamhle ten. Jak to jedeš, ty motáku?
4: To je teda hrůza.
11: A tenhle, tenhle, zatracený má to.
4: Má to, to jsem chtěl říct zrovna.
11: Jak to řídíš, ty agresore?
4: Hrůza.
11: Ten ať jezdí s velbloudem a ne s autem.
4: Jo, protože je to Petuín, že ano.
11: No, a taky řídí docela špatně.
4: To taky, ale obecně mi připadá, že individuální automobilová doprava nemá příliš budoucnost.
11: Nepovídejte. Taxi. Tam to bude?
12: Víte, my dnes slavíme zlatou svatbu.
13: Les, prosím tě, se vybavuje zás.
12: Co lezu, lezu, no tak lezu, no tak trošku počkej, ne? Tak
2: co
12: já
2: je to?
12: Nevím.
2: Zlatá svatba.
11: No, to jsou, synku, 2 lidi spolu 50 let.
13: Prosím tě, tak si to vyžehlíš, no, nebude to ani poprvé, ani naposled.
2: Taková láska.
13: Já si pojím, máš co dělat, kdyby si byla celčem.
11: Vedle schle.
14: Taxi.
11: Kam to bude?
14: Na nádraží, prosím.
11: A co to máte v košíku, paní?
15: Jej. Dnes jsem obědvala šišky. Já miluji šišky. Já mám pocit, že je to jakoby zdravá a přitom chutná strava. Já to jim ráno,
2: na mě, nemluv na mě.
15: Večer, já to jim pořád. Já se té výživě teď hodně věnuji. To téma mi nedá spát. Já se to
2: nejenže otravují v pohádce, ani na světě nedají člověku pokoj.
15: Jej vlastně pořád. A vy? Vy máte rád šišky?
4: Jděte do Libuše a nemluvte za jízdy s maskotem.
14: Tak nashledanou.
11: Tak a máme padla. Já vás naučím hrát dámu. A můžeme spolu číst noviny a luštit křížovky, no jak budete chtít. Je, hochu, ty mi na to dokonce svítíš. To je moc pěkné.
4: Opravdu? Vidíte? To jsem si ani nevšiml.
6: No, a tak to jde?
9: Den za dnem. Život v červeném taxíku. Po práci spolu čtou noviny a luští křížovky, nebo pijí lák z okurek, nebo taky společně mlčí dlouho do noci. A když pan Srdce usne, vylézá Pitrísek ze své krabičky, naslouchá oddechování svého nového patrona a slabě svítí.
4: Je, pane Srdce, podívejte se.
11: Co?
4: No ten velký plakát s trpaslíky.
11: Promiň, Pitrísku, já teď musím odnést kufry.
4: Musím s nimi mluvit. Nemohu být stále tak sám. To už dál nejde.
2: Sám? Jak to myslí sám?
6: Kam jde?
9: Asi za panem Srdcem, ne? Támhle v hotelovém lobby skládá kufry.
11: Pitrísku,
1: Tak proč se tamhle schovává?
16: Pitrýšku.
9: Pitrýsek se neozývá.
2: Ale proč?
1: Kdo ví?
16: Pitrýšku, příteli, ozvi se.
9: Co pak on opravdu utíká?
1: Zatím se nedokázal pohnout ani na jednu stranu.
16: Liftboy. Neviděl jste tady trpaslíka?
17: Neviděl.
16: Člověče, víte, co to je ztratit přítele?
17: Promiňte, ale já tu teď mám další hosty.
16: Ale kdybyste ho náhodou
17: zahle... Jistě.
16: Děkuji.
17: S Bohem.
4: Loučení je vždycky těžká věc. Ale já patřím mezi trpaslíky. Ahoj. Trpaslíci? Haló? Chtěl bych se vám představit.
1: Zdá se mi to, nebo Pitrýsek mluví s nehybným plakátem?
2: Je to nicméně divadelní plakát.
4: Haló?
2: Tudíž z něj tryská jakási mocná vnitřní energie. Právě to jej nejspíš zmátlo.
1: Aha.
4: Nic. Počkat. Pražské divadlo pro děti uvádí kouzelnou hru Sněhurka a sedm trpaslíků. Pražské divadlo pro děti, kde to je?
15: Mami?
2: Ano?
15: Proč není moje jméno na plakátu napsáno velkými písmeny? Hrají přece Sněhurku a to je hlavní role.
2: Maruško, prosím tě. Až budeš velká, bude tvé jméno napsáno velkými písmeny.
15: Ale já chci teď.
4: Jaj, tatu kope, málem mě zadupla.
17: Omluvte mne, bohužel střevíc musí kam noha šlape.
2: Pojď už, prosím tě, nebo přijdeme.
17: Jak?
2: A buď láska, mě trochu nebudu.
17: Se vám daří. Fešáčku?
4: Dobře, a vám?
17: Jde se do divadla. Tak jsem naleštěný, ale i tak trochu.
4: Do divadla? Směl bych s vámi?
2: Maruško, prosím.
17: Naskočte, cestu k divadlu dobře znám.
18: Jsem to zde sám. Jsem nádherná.
19: První místo. Sněhurka na scénu, Sněhurka na scénu.
18: Sněhurka na scénu.
4: Drahá Sněhurko, jsem Pitrýsek z pohádkové knihy a chtěl bych poznat sedm trpaslíků. Nemohu být dále sám.
17: Neblázněte, ze země vás neuslyší.
4: Kéž by mne zahlédla.
17: Kam to lezete?
4: No tamhle, na karafiát. Třeba mě lépe uvidí.
17: No je pravda, že už se pro něj natahuje.
4: Já jsem z pohádkové knihy.
2: Cože?
4: Utekl jsem před husou.
2: Co, co pak ty nejsi sen?
4: Nejsem sen, jsem trpaslík.
2: Aha.
4: Jen hledám...
19: Sněhurka na scénu.
2: Podívej se. Já teď, Milánku, spěchám. Drž se, ať mi nevypadneš, a pak si hezky promluvíme.
4: Je, podívejte. Na ty v modravém soumraku modříny, tyčící se v šeru. A tamhle? Měsíc.
2: A tomu všemu se říká dekorace.
4: Tuhle krajinu už jsem někde viděl.
2: Počnu se já ztracená. Och, chaloupka, zde, čistěnka. Hej, hola, je někdo zde? Ach, okénko se neotvírá. Nuž, kurážně kupředu.
1: Takže prostě všechno jako v notoricky známé pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků.
15: Ano. Dalo by se to tak říct.
1: Takže prostě sedm mističek, postýlky, pojedla, zametla, zatopila.
2: Byla to sice divadelní hra, ale muselo být v ní vše tak, jak je to předepsáno. A tamhle již pochodují naši rozkošní trpaslíci.
4: Ale vždyť jsou to obyčejné děti s nalepenými vousy z vaty. Což pak to nikdo nevidí? Jak můžete mlčet? Když to všichni víte.
18: Kdo si skřete?
4: Jsem trpaslík Pitrýsek z pohádkové knížky.
20: Je z knihy 12 pohádek z celého světa.
18: Z té knížky.
20: Naštěstí husička tam zůstala. Pitrýsku, udělej kouzlo.
4: Ale já neumím kouzlit.
20: Ve své pohádce to umíš.
18: Před paním jsi mi svítil.
4: Ano?
20: Taky jsem se pak už nebála. Tak se vzpomeň.
18: Vzpomeň.
20: Prosím, prosím.
4: Odkud se to vlastně bere?
20: Z tebe.
4: Ale proč už to světlo mizí?
3: Protože zatím, co tu stojíš v modravé záři, hlavou ti jdou hluboké lesy u jezera, nad nímž rostou vysoké modříny a koupají své vrcholky v raných mlhách.
4: A vše tu voní jako ty, po švestkách.
3: Chtěl bys být támhle, za velkou černou vodou, kde krouží světlo majáku.
4: Počkat, kdo je tamhleto? Haló? Trpaslíku?
21: Podívejte, další trpaslík. Co to dělá?
22: Seká dlátkem trny do stonků růží.
4: Haló? Trpaslíku? Trpaslíku?
21: Mám dojem, že ho nikdo kromě Pitríska nevidí.
22: A myslíte, že to všechno už bylo a minulo? Nebo že to Pitríska teprve čeká?
21: To se právě neví.
23: Kouzla, jasně.
24: Pokazil jsi mi celé představení. Měla jsem tě zahodit i s karafiátem. Rychle, podejte mu 8 židličku.
23: Teď to budeš muset dohrát. O, jakže? 8 trpaslíků?
25: Zdá se, že má úspěch.
26: Dovolte, mistře, abych vám blahopřál. Jste velký herec. Zde jsem připravil malou smlouvičku.
23: Cože?
26: Je pro vás skutečně velmi výhodná.
4: A vy jste...
26: Jsem ředitel divadla, samozřejmě.
4: Je pravda, že švestkovou vůni bych ještě rád někdy ucítil.
26: Tedy... Prostředí našeho divadla je velmi stimulující. Nabízíme vám také vlastní ubytování. Budete se zde cítit jako doma.
4: Ano.
26: Ano, zde je husí brko.
4: Husí.
23: Blahopřeji, kolego.
26: Dnes hraje Pitrísek, pravý trpaslík z pohádkové knihy.
27: No tak nezajdem si na to teda, když je to taková sláva.
22: Lístky jsou beznadějně vyprodány.
27: No tak třeba zítra.
22: Šílíš? Nejdřív za půl roku.
15: Tak se podívej, mami. Toho jsme se dočkali. Jeho jméno je vytištěno většími písmeny než moje.
21: Stejně to není žádný herec. Ty půjdeš na konzervatoř. A on? Nezbude mu, než se vrátit, odkud přišel.
15: Právě. Odkud vlastně přišel?
27: Hele, nezajdeme na toho Pitríska, jak jsme se bavili?
12: Vyprodáno.
27: Pořád?
22: Vždyť jsem ti to říkala včera.
27: Včera? Vždyť už jsou to 2 roky.
22: Cože?
4: Kde jsi?
15: Jak se máte, mistře? Jste skvělý herec.
4: Ach, moc krát vám děkuji. Ovšem, já se snažím... Vrať se.
22: Takže ta švestková vůně se nevrátila?
21: Bohužel.
22: Přitom je to už takových let. Ale co je špatně?

0: síla.
1: To i mě dostalo.
2: Zásah na komoru, co?
1: No.
2: Však už to zpívá celá Praha.

0: Vy si můžete dovolit asi opravdu cokoliv, že? Ale copak, mistře, starosti? Asi proto jste dnes hrál tak průměrně.
1: Bolela mě trochu hlava.
0: Nebo že by vám do hlavy stoupla sláva? Na trpaslíky už taky vůbec nemyslíte?
1: Za jediného pravého trpaslíka bych dal celou svou slávu.
0: No, dobře, přítelíčku. Pomohu ti. A tím se tě parádně zbavím. Drahý příteli, vždyť já vím. Spoléhejte na mě. Mám vás ráda.
2: Ještě!
0: Milé děti, našemu oblíbenému Pitrýskovi není mezi námi dobře. I když ho máme všichni moc rádi, cítí se tu mezi námi pořád sám. A kdyby měl království, dal by ho polovinu tomu, kdo by mu našel alespoň jednoho trpaslíka. Proto hledejte v knížkách, noste sebou zvětšovací sklo, pátrejte, hledejte v trávě a v mechu a v kapradí. Kdybyste se cokoliv dozvěděli, volejte řediteli. Nebo pište. A teď běžte.
3: Vážený pane řediteli, slyšel jsem, že hledáte opravdového trpaslíka. Mé jméno je Orlando Pellegrini a jsem nejmenším trpaslíkem v naší vlasti. Jsem zaměstnán jako lift boy v hotelu Metropol, ale duší jsem umělec a proto osamělou sudbu majstra Pitrýska dobře chápu. Buďte nápomocen vytouženému setkání, vykřičník. S pozdravem, Orlando Pellegrini, opravdový trpaslík.
4: Cítím, že to myslí dobře.
5: Maestro Pitrýsku, důležitá zpráva pro vás.
1: Přál jste si se mnou mluvit, pane řediteli?
5: Gratuluji vám. V Praze žije kromě vás ještě jeden trpaslík. Jmenuje se Orlando Pellegrini a pracuje v hotelu Metropol. Nerad bych stál v cestě vašemu štěstí.
1: Děkuji vám, pane řediteli. Jste člověkem velikého formátu.
5: Oh, děkuji. Tak si pro maestra.
6: Kam to bude? Ale dlouho jsem tě neviděl, Pitrýsku.
1: Pane srdce, no tohle... Zavezete mě, prosím, do hotelu Metropol?
6: A co budeš dělat v hotelu Metropol?
1: Jdu za jistým Orlandem Pellegrinim.
6: A jak se ti pořád vede? Jsi šťastný? Máš hodně přátel?
1: Ale tak, jsem hercem.
6: Ach tak.
1: Chci říct, vede se mi docela dobře, ale pořád mi něco schází. Řeknu-li si, tady bych chtěl zůstat. Zas mě něco žene dál. A to něco voní po švestkách. No, tak to je vždycky.
6: Z toho se nic nedělej. Takový člověk se ještě nenarodil, kterému by nic nescházelo.
1: Ale zdál se mi o vás sen. A v tom snu letěl motýl vzduchem bez šelestu. A pod jeho křídly se do dálky táhl obrovský les, smolně černý, který již nebyl lesem, ale ještě se nestal uhlím. A potom v tom snu do toho modřínového lesa přijede taxi a tam jste seděl vy a já s radostí zjistil, že jste taky trpaslíkem.
6: Cože?
1: Že na vás pořád myslím.
6: Já také. A Pitrýsku, proč ty jsi mi tehdy utekl?
1: Když já hledám ty trpaslíky.
6: No, tak jsme tady.
1: Tak.
6: Ahoj.
1: Naschle.
7: A ani jeden z nich netuší, na jak dlouho se rozcházejí.
8: Taková tajemství si život schovává pro sebe. A lidem ponechává jen pozdní lítost.
1: No nic. Prosím vás, hledám pana Orlanda Pellegriniho.
5: Má zrovna službu ve výtahu. Račte, halu.
1: Děkuji. Promiňte, nejezdí s vámi nějaký pan Orlando Pellegrini, trpaslík?
2: To jsem já. A vy? Snad nejste majstro Pitrísek. Jste to vy, majstro?
1: Inu, jdu za vámi, pane Pellegrini. Psal jste nám dopis. Hledám trpaslíka, který by mi byl podoben. Ale vy přece nejste žádný trpaslík.
2: Jsem nejmenší muž v tu i cizozemsku. Maestro, váš hit si pouštím každý den.
1: Není sice pravý trpaslík, ale je malý. A to je něco. Pane Pellegrini, mám ve vaší blízkosti pocit, že nejsem zcela sám. Rozumíte mi?
2: Vy jste mi sympatický.
9: Já nevím. Z celé té rozpravy mám poněkud zvláštní pocit.
10: A to já zas ne.
1: Chtěl bych s vámi zůstat. Jezdili bychom třeba v té zářivé kleci.
9: Že do toho zas vstupuji, ale Pitrísek si ani nevzpomněl na svůj život v divadle? Na děti, které ho vyhlíželi každý večer a naticho nabité očekáváním kouzla?
10: Ne.
3: Jen pojď do výtahu. Tam už si s tebou poradí.
10: No to...
11: Dobrý den. Šesté patro, prosím.
2: Jistě.
1: Pane Orlando, je to tu nádherné.
10: Orlando se právě zlomyslně a záhadně usmál. Vidíte?
3: Maestro, stiskněte tam to tlačítko.
10: Ale vždyť to je tlačítko, které drží sirku, na níž Pitrísek sedí. No!
12: Pytli, laureáte.
9: Jak krutě doslovné, že? Pitrísek se totiž skutečně ocitl v modrém cestovním pytli s nápisem Grande Aerospecial.
2: Vážení přátelé, oznamujeme vám smutnou zprávu. Dojtečka. Oblíbený herec Pitrísek se navždy ztratil v našem hotelu při jízdě rychlovýtahem. Personál hotelu Metropol. PS. Vážení pane řediteli, tato slova jsou určena pouze vám. Sděluji vám, že do výtahu jsem majstra nezval. Vlezl tam sám. Zároveň vám tímto sděluji, že jsem hrával v Ochotnickém divadle, a to s mimořádně obřím úspěchem. O uvolněné místo bych měl eminentní zájem. Herectví bylo vždy mou gargantuovskou vášní. Byť jsem trpaslík. Těším se na odpověď. Váš oddaný Orlando.
13: Byl to můj nejlepší přítel.
14: Jeho monografii se píši ráda.
11: To je jenom reklama a všecko.
15: Ale taky je to tragédie.
16: Ve výtahu hotelu Metropol zmizel slavný herec Pitrísek, kterýžto patrně v podnapilém stavu.
13: To bylo bohužel jeho zvykem.
17: To jsou pomluvy. Krucinál! Já jsem ho neměl do toho hotelu vozit.
7: A dál pan Srdce sedí smutně ve voze, už se dávno setmělo, ulice tonou v barevných světlech.
9: Jede se podívat na Sněhurčino představení, věnované památce majstra Pitríska.
8: V jeho roli nově vystupuje, já bych tedy už teď řekla zcela báječný, Orlando Pellegrini.
7: No, několik lidí v divadle ovšem pláče.
9: Ano, například dvě holčičky v první řadě. Je jim Pitríska líto. A pláče taky pan Srdce, protože poznal, jak měli děti Pitríska rády a jak jim chybí.
8: A černý prapor vlaje.
18: Kruci? Kde to jsem? Tma všude okolo.
8: Tak přeci.
9: Život po životě.
18: Ale on je v tom pytli přece.
9: A zase nevíme nic.
18: Aluminiový autobus letecké společnosti už veze cestovní pytel na letiště.
9: Na letiště?
18: Ano. A už z autobusu na váhu, z váhy na elektrický vozík, z vozíku na letadlo.
9: Hodně to hází. Tak to se asi předměty v pytli sesypávají nahromadu, že?
1: Promiňte. Ctěná jehlo, málem jste mě.
9: Odpusťte, snažím se prorazit malé okénko v pytli.
17: Co děláte?
9: Promiňte, já netušila, že jste taky živ.
1: Podívejte.
17: Země se vzdaluje pořád víc, hluboko pod letadlem leží šachovnice polí, lesů a domů, to už znám.
1: Ale ti lidé i auta v ulicích měst jsou docela malincí. Letíme nad světem trpaslíků.
17: To jsou pouze zdánliví trpaslíci, pane.
9: A i ti jsou stále menší a menší?
17: No, letadlo už totiž mizí v bílých oblacích.
9: Aha, tak a jsou pryč.
1: A tak je to se vším. Vždycky někoho potkám, pak ho zase ztratím. Koho mám rád, ten není. A tak jen stále hledám.
9: No, to se nahledáte. To se možná radši vraťte do pohádky. Tam si ještě dějí zázraky.
1: Ani to místo s modříny a jezerem a švestkovou vůní stále nenacházím. Co když se to jezero už vypařilo a všechen modřín byl již vymícen?
9: Také jsem kdysi toužila po vysoké módě a pak 2000 sešlých podrážek a odřených nohavic a všude samý našedlý prach cest a smutné skvrny po černé zemské smůle, která ulpí na poutníkovi. Ojojoj, jak hubnu, jak chátrám.
17: No jo, no.
1: A vidíte, já jsem za vaší ctěnou společnost rád?
9: Hřejivá slova. Podívejte. On nejenom hřeje, on i svítí.
17: Tak snad mě nepropálí.
1: Počkejte. Co to je? Cítíte to? Zas ta švestková vůně.
9: A zas je tma.
1: Jde to sem zvenku, že jo?
17: Pozor, pane. Radši se netlačte.
1: Ne. Musíme přistát.
17: Jak máme přistát, pane? Netlačte se. Kdo ví, co ty dvířka vydrží? Jako bych to neříkal.
1: Řídíme se sice vstříc jisté smrti, ale švestková vůně je čím dál silnější.
9: To jsem ráda.
17: No, a teď se vsadím, že všichni spadneme tamhle do jezera, ale já se nebudu rozčilovat. Klasika prostě. No. Už cítím, že těžknu. Cítím, jak jdeme do hlubiny. Tak naschle.
9: Spíš s Bohem.
17: Pravda. Podívejte, milá jehlo. Vlny světel se rozlévají po hladině jezera a mizejí ve vodách.
9: Tato hora polostínů mě okouzlila.
18: Já vůbec nevím, co říct.
9: Já vím. Ztráta přichází vždy tak nečekaně.
18: No, nechápu, že prostě není. Že Pitrísek zahynul.
19: Co?
9: Cože? Ne. Nezahynul.
19: Nestrašte.
9: Vždyť se na poslední chvíli vymotal z pytle. Jehla mu ještě stihla zvětšit otvor k úniku.
1: Díky, přátelé. Nikdy na vás nezapomenu.
16: Zvláštní krajina. Hory přetékají vůněmi, ale také chladem a hlubokými stíny.
1: Je. Švestková vůně.
9: Podívejte. tamhle v dálce bliká světélko jako oko na rádiu, které právě někdo ladí.
7: Zvláštní.
9: Co asi udělá Pitrísek?
7: Někam se vydal.
8: Asi na cestu?
7: Za tou vůní.
8: Nebo za tím světýlkem?
7: Já tak nějak tušila, že to světlo bude relevantní.
9: Je to prostě hrdina.
8: Dívá se kolem sebe a těší se ze stále drsnější přírody, z prudkých záblesků slunce na štítech hor i z tiché měsíční strnulosti, kterou pomalu přináší noc. Oči mu září, smutek i strach i ztráta z něho spadly a usmívá se téměř šťastně.
1: Jdu dál, jdu dál.
7: Putuje několik dní, nebo skutečně mi to jen

0: Vidíte to?
1: No ano, mozolnaté ruce má skřivené těžkou prací a pokaždé, když to tesá trn, hlučně se zasměje.
2: Bratříčku můj, co jsem se tě nahledal? Čemu se směješ, bratře?
3: Všemu.
2: A co je na všem k smíchu?
3: Všechno. Podívej se.
2: Ale vždyť ty máš ruce zraněné do krve, ubohý šotku. A co tu děláš, bratříčku?
3: Nic. Jsem spokojen, jsem klidný, jsem vyrovnán skrz naskrz. Daří se mi skvěle. A ty jsi taky šťasten, viď?
2: Někdy jo a někdy ne, ale spíš ne. Než jo.
3: A měl jsi někdy někoho rád?
2: Snad ano.
3: On to neví.
2: A kde jsem se to tedy vlastně ocitl?
3: Tohle jsou zahrady velikého gnoma. Vidíš? To světlo.
2: Aby ne. Putuji za ním už kolik dní.
3: To je světlo velikého gnoma. Možná bys si s ním měl popovídat.
4: Aha, tak děkuji a naschle.
2: Dobrý den, vy musíte být veliký gnom. Máte moc hezký srub. Je, švestková vůně je tady nejsilnější. Jsem na místě?
5: Pokud se mne týče, jsem vždy na místě. S vámi, pane Pitrísku, je to složitější. Jste povaha nemístně potulná a potulně nemístná.
2: Chci říct, jsem tu v zemi trpaslíků. Pocházím odsud? Jsem tu doma?
5: Všichni trpaslíci odsud pochází.
2: A kde tedy jsou všichni ti ostatní trpaslíci, mý bratři?
5: Kde by byli? Ve svých pohádkách. Sem se vrací jen občas, ve chvílích svých existenciálních krizí.
2: Aha.
6: Co je to existenciální krize?
0: To je, když se neví, odkud člověk je a k čemu. Další z příznaků je taky silná přítomnost švestkové vůně a tak.
5: Pracují na zahrádce, nebo se věnujeme filozofickým debatám, jak kdo chce. Každý má svou stránku a každý má svůj rámec. Jen občas neví, kde to je. Tak putuje a hledá a pokoje nemá. Přitom takový se ještě nenarodil, kterému by nic nescházelo.
2: Ano. Ne.
0: Podívejte, Pitrísek celý zbledl.
1: Asi pohlédl na ten obraz na stěně.
7: Co na něm je? Mně teď nějak spadly brýle nebo něco?
1: Ani pírko se na ní nezměnilo.
7: Bílá, vykrmená, nesnášenlivá.
5: Líbí se ti ten obrázek?
2: Líbí. Nelíbí.
5: Utekl nám z toho obrázku trpaslík. Nevíš o něm?
2: Vy mě jen zkoušíte. A já jsem už toho zkusil.
5: Neměl jsi dezertírovat. Ztracenci z pohádek mi nedají spát. Proč jsi utekl?
2: No s tou husou jsem nemohl vyjít. A tomu se nedivte. S tou byste nevyšel ani vy. A to jste veliký gnom.
5: A proč se ten trpaslík díval jen stále na husu, když měl kolem sebe tolik dětí? Měl děti rád, ten trpaslík?
2: Měl? Opravdu rád, to mi můžete věřit.
5: Ty děti se tě brali pod polštář a zdávalo se jim o tobě, jak jim svítíš. A potom vyrostli, měli velké číslo bod a hlavu trochu zamotanou z jejich světa a někdy odcházeli z biografu před koncem, hodně zívali, asi že už nespali tak dobře, jak spávali. A trápili se ve tmě, protože nechtěli vzbudit toho, který spal vedle. Ale když už nevěděli, kudy kam, podívali se do knihy a tam trpaslík. Oni ho hned poznali a říkali si, toho znám, toho jsem měl na obrázku, to už je nějak dávno. A najednou si vzpomněl,

0: na první sníh, na květy zmrazu,
1: na svítící globus, na šitíčko
2: a na mýdlové bubliny a na šmolku.
3: A pak se zasmáli do tmy a chvíli nemysleli na to, že už mají zestárlé tváře a na nočním stolku medikament a knížku bez jediného obrázku. Ale když tam nejsi, no...
4: Už nemluvte, dědečku, já to už nemohu poslouchat. Vždyť já už asi vím, k čemu, že to zářím. Že asi zářím, abych mohl někdy svítit dětem. Chtěl jsem... Já hledal, odkud jsem. Hledal spřízněnou duši, dalšího trpaslíka, s nímž bych mohl vykonat veliké a krásné věci nebo něco. No prostě jsem putoval za švestkovou vůní. A přitom kdykoliv jsem něco získal, zároveň jsem ztrácel. Ale když říkáte, že bych to měl s tou husou přece jen vydržet... Já to tedy zkusím, jen mi dovolte, abych od ní měl každý rok prázdniny jako děti ze školy. Jinak mi to svícení stejně nepůjde.
3: A moc to bolí, když tě štípe do nosu?
4: Ani se neptejte.
3: No dobrá, tak počkej. Třeba to vymyslíme jinak. Starou pohádku zrušit.
4: Jo, skvělý.
5: Jak jako starou pohádku zrušit? Mám hrozný hlad, vážený pane. Byla jsem už ve dvou pohádkách a ani v jedné jsem se dosyta nenajedla. Já jsem z toho úplně hyn. Dala bych život za pár šišek.
3: A beru vás za slovo. Tady je máte, milostivá.
5: No prosím, alespoň něco. Jak je krásně na světě.
3: A to byla její poslední slova.
6: Cože?
3: No, jak vidíte. Složila nohy i hlavu pod křídla a zdechla. Takřka na vlastní přání. Bude z ní znamenitá pečínka a dva hrnce sádla.
7: Aha, okej.
4: No ale co teď? Když je stará pohádka zrušená, husa taky zrušená, komu teď budu svítit?
3: Nemusí se svítit tisícům. Stačí jednomu člověku.
4: Jak to myslíte?
3: Podívej.
8: Co tam má?
1: Nějaká promítačka nebo...
9: Vypadá to jako malinkaté kino. Ovšem magické.
8: Jak jinak?
1: Vidím tam obraz živé ulice velkého města. Na jejím konci je parkoviště s jedním červeným taxíkem. Podřimuje v něm šofér.
4: Propětran, vždyť je to pan Srdce. Pane Srdce, probuďte se. Volá telefon. Někdo vás potřebuje. Pane Srdce, proč to nebere? A jak to vypadá?
3: Zatímco si hledal ve světě bratra, přestal se holit a sešel docela.
1: Pitrýskovi je najednou líto, že na ty svoje zapomněl a že na ně vůbec tak málo myslel.
4: Musím k němu. Mám ho rád. Stýská se mu po mně. Pane Srdce...
8: A zas pane... nějaká magie nebo technologie?
9: Ta hranice je často nezřetelná.
1: Ano. Obraz na plátně znehybněl a trčí do prostoru jako právě vyvolaná fotografie.
9: A podívejte, Pitrýsek vstává ze svého místa, jako by ho táhla neznámá síla a rozbíhá se k plátnu.
8: Narazí, to je jasný.
9: Naopak, teď do něj skočil jako do bílé páry. Zázrak.
3: Pitrýsek přidělen zatím na vlastní přání panu Srdci. Až do odvolání.
10: Už je to tady!
9: Ulicí velkoměsta, dlouhou a šedivou, již kvapí Pitrýsek k červenému taxíku.
1: Chvíle mi se ani země nedotýká.
8: Hele, už stojí na stupátku auta.
4: Pane Srdce, váš spolujezdec! Pitrýsek vás zdraví.
11: Co to? Už mám i zrakové mámení.
6: Hlavně si musím dávat pozor na křižovatka.
4: Drahý pane srdce, nemáte žádné mámení, to jsem opravdu já. Můžete si na mne sáhnout.
6: Co to?
9: Podívejte, dotkl se Petrýska malíčkem.
2: Proto se mu asi hrnou slzy z očí dvěma proudy.
6: Petrýsku, člověče, vždyť jsem na tebe myslel dnem i nocí. No jak dlouho jsi přišel?
4: Já myslím, že asi navždy teda doufám.
6: Cože?
4: Já myslím, že asi navždy teda doufám.
6: Cože? Promiň, ale já špatně...
4: Teda,
6: aha, no. No dobrá, dobrá. Chvíli to musíme počkat. Co by si na Smíchově pomysleli, kdyby jim přijel ubrčený šofér? Nechceš se projít k řece?
4: Tak jo.
6: Tak jdeme, synku. Je. Už zase mi tu svítíš.
4: Oh, no vidíte.
6: Ty, jak to vlastně děláš?
4: To svítí samo od sebe.
6: Ach tak.
8: Na loďkách se choulí poslední rybáři v gumových pláštích. Pan srdce se usadil na obrácenou loď, Pitrýsek mu seskočil na rameno a dívají se spolu na světla ve vodě. Mnoho již viděl Pitrýsek na svých cestách.
2: A všechno mu teď letí hlavou jako rychlý filmový pás.
9: Světla lesa, západy slunce nad jezerem a mlha vysoko v horách.
2: Cesty taxíky a letadly, divadelní sláva i města s neony.
8: A teď se vlastně neděje nic.
9: Sedí jen vedle přítele a dívá se na vodu. To je vše.
2: A přitom, jako by to bylo více než všechna ta krása minulá.
9: Ale teď zavonila slaboulinká vůně švestkové aleje na jaře.
2: Nebojte, jen se myhla a vyprchala. Z ulice zavoněl čerstvý chléb.
11: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
12: Chceš si poslechnout další příběhy?
11: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Ahoj kamarádi. Ahoj Ušoune. Ušoune? Ušoune, jsi tu? Ušoune! Ušoune, neschovávej se, tvoje pohádková školka už začala. Halo?
1: Ahoj, Jani, ahoj, já nejsem ve školce, já jsem se napojil přes anténu.
0: No, já jsem si prosím všimla, že tady nejsi. A kde jsi, prosím tě?
1: No, to je právě to, co nevím.
0: Jak to myslíš, že nevíš?
1: No, nevím, nevím, Jani, já jsem se asi ztratil, na to mi moje anténa nestačí, není tu žádný radar ani vyhledávátko cesty a možná se i trošku bojím, abych se ještě někdy našel.
0: Ušonku, neboj se, samozřejmě, že se najdeš. Vždyť přeci víš, co se má dělat, když se ty nebo holky a kluci ztratíte.
1: Jo, to vím, ale jenom, že vím, že když se ztratíme mamince, tatínkovi, nebo třeba i dědečkovi, nebo babičce, nebo nějakému našemu dospělákovi, že máme zůstat na tom místě, kde jsme a klidně počkat, protože se nás ten dospělák najde. Když budeme někde bloudit, nemůže nás dost dobře najít.
0: No, tak to víš vážně skvěle.
1: Jenže já jsem se ztratil bez dospěláka, takže mě asi nikdo nemůže najít. Bu,
0: Počkej, počkej, nebreč, hlavně nebreč. Voláš mi svou anténou, co je spojená jen s rádiem, viď? Žádný opravdový telefon u sebe nemáš, že ne?
1: O, nemám jenom tu svoji anténu, jenomže nepomáhá.
0: Počkej, počkej, nebreč. Neboj se, zůstaň napříjmu. A nějak to vymyslíme. A já zatím holkám a klukům pustím písničku.
2: Ušounova písnička.
3: Cestujeme atlasem, křížem, krážem, tam a sem, s Aladinem za chvíli.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Dneska se ztraceným Ušounem.
1: Který se spojuje jenom přes anténu. Holky a kluci, představte si, že jsem se šel projít a přemýšlel jsem o spoustě věcí a najednou koukám a zjistil jsem, že jsem se ztratil, mě to tak dojímá, já vím, že ty mě zachráníš, ale přesto jsem smutný, Ušouneček.
0: Počkej, Ušounku, to bude v pořádku. Tak první pokyn o tom, že nemáš nikam chodit a čekat na svého dospěláka, v tvém případě neplatí. A co víš dál, že máš dělat, když se ztratíš?
1: No to vím, že mám zkusit najít policistu a říct mu, že jsem se ztratil.
0: No, ten by ti určitě pomohl, vidíš nějakého?
1: No, ať koukám, jak koukám, žádného policistu vůbec nevidím.
0: Když není nikde žádný policista, tak se pořádně rozhlédni, jestli někde není nějaká maminka s kočárkem, protože tu taky můžeš poprosit, aby ti pomohla najít cestu.
1: Jako myslíš, maminka s kočárkem a v něm miminko? Jo, nebo
0: no, jasně.
1: Nějaký malinký chlapeček nebo malinká holčička, zase nic.
0: Tak Ušoune, dobře, prosím tě, zkusím poznat, kde jsi. A víš co, mohla by to být naše dnešní hádanka.
1: Ale ta bude strašně smutná. No tak dobře.
2: Ušounova hádanka.
0: Ušounku, ty se pořádně rozhlédni a popiš všechno, co vidíš kolem sebe. A vy, holky a kluci, pořádně poslouchejte a zkusíme spolu poznat, kde Ušoun je.
1: No tak dobře, už je mi trošku veselý, protože se už čeká na záchranu a to je hned veselější. Tak pozor, je tu krásně, ptáčkové zpívají, všude jsou stromy, na zemi větvičky, listí a taky mech.
0: A já už vím. Holky a kluci, pojďme, tentokrát to řekneme spolu. 1, 2, 3. Ušoun je v lese.
1: Jo, to je zrovna správně. Jsem v lese, v pohádkovém lese, jenže nevím, kde přesně a jak se dostanu zpátky.
0: No a není tam nějaké vysoké místo, třeba kopec, na který bys vylezl a rozhlédl se po okolí?
1: Jo, jeden vidím.
0: Výborně, tak běž na kopec a já zatím pustím písničku, která se nám sem teď opravdu hodí a potom už se určitě najdeš.
1: No to jsem teda zvědavý, ale už to vypadá nadějně.
2: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. A dneska máme ztraceného Ušouna, který právě bloudí lesem. Spojil se s námi díky své anténě, takže ve školce vlastně nechybí, no ale musíme ho určitě najít.
1: Jani, to byl výborný nápad s tím kopcem.
0: Super, tak co vidíš?
1: No vidím hustý les, ale myslím, že kousek odtud vidím chaloupku, čarodějnice, bláboli.
0: Paráda, no a trefíš tam?
1: No, to myslím, že zvládnu, myslím, že jo.
0: Tak běž k blábolině chaloupce a já si tam pro tebe za chvíli přijdu.
1: Hurá, myslím, že už to vypadá nadějně, že už jsem se skoro našel, no, tak díky anténo, díky ano, díky holky a kluci, vždycky se pozor moc dobře koukejte na cestu, protože když sledujete, kudy jdete, nemůže se vám přihodit to, co mě, že se někde ztratíte.
0: Má pravdu ten náš Ušoun ztracený. Holky a kluci, užijte si pohádku a já už utíkám vyzvednout toho našeho bloudila.
1: No, hurá, děkuju, pojď za mnou, pojď.
2: Ušounova pohádka.
3: Jouma a Mrzou na kole. Vítejte u rozhlasového deníku Jomy a Mrzouta. Dnes se Jouma s Mrzoutem vydali na výlet na kole podél řeky. Ryby se mihotají ve vodě, ptáčci na březích zpívají. Jaká to krása!
4: To je zase krása.
5: Sakra, to je normální, ne? Že to je krása.
4: Jak si ta voda šplouchá, to je krása, jak si šplouchá, veď?
5: Krucinál, to se samo sebou rozumí, že to je krása.
4: Jak si šplouchá?
5: Jak si šplouchá?
4: Krásně si jedeme.
5: A hrgotek už toho. Ty nafouk si mi ty pneumatiky.
4: Jo, krásně se mi nafouk.
5: No vidíš, aspoň něco užitečného.
4: Taky jsem ti přidělal světlo a blatníky.
5: To krucinál, na co světlo a blatníky, když je poledne a sucho?
4: Abys měl radost.
5: No ano, tak to mám, krucinál, radost, sakra. Hergot? Je se nějak hejbe sedačka?
4: To bude tím šroubkem.
5: Jakým šroubkem?
4: Co jsem potřeboval na světlo?
5: Kde Hergot? Já snad musím zastavit. Krucinál, brzda nefunguje.
4: No jo, odtamtud je šroubek na předním blatníku.
5: Co? A odkud je ten na zadním?
4: No zřídíte. Je.
5: Já tě.
4: Ne. Ne.
3: A tak se naši přátelé pustili vesele do hry Mokrý honí suchého. A jestli neumřeli, hrají tu hru dodnes. A poučení? Kdo chce jezdit bez nehod, musí jezdit bez Jomy. Naschledanou.
0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které jsem se dneska ztratil, ale už jsem se zase díky mé anténě a díky Janině pomoci zase našel.
0: To ano, ale musím tě pochválit, Ušoune, protože pravidla, když se ztratíš, znáš moc hezky.
1: Jo, děkuju. Jenomže přece jenom už mi bylo do breku a tak bych chtěl holkám a klukům doporučit, aby se nebáli a neplakali, aby se uklidnili, protože když se uklidní, tak se všechno hned líp nachází. I sám sebe jsem našel, když jsem se uklidnil, viď?
0: No jasně.
1: A až na to, jo, to bylo moc prima, jenomže v pohádkovém lese nejsou policisti, nejsou maminky z kočárky a z miminky. No, takže to se potom těžko něco hledá, víš?
0: Ale platí tam stejně to, že když se ztratíme, zůstaneme na místě a dospěláci nás pak snadno najdou.
1: No, nebo nám řeknou, kam máme jít. Jako ty jsi mi řekla, jdi na kopec, jo? Jako Jeníček vylezl na strom, jo, ale to nikomu nedoporučuju, protože bychom mohli spadnout. To já bych tam teda nelesnul, ale na kopec to šlo. Na kopec to šlo. No a pozor, když se holkám a klukům stane to stejné jako mě...
0: No počkat, ušoune. Já doufám, že holkám a klukům se to nestane, protože naše holky a kluky by ani nenapadlo jít do lesa samotné. S nimi určitě vždycky nějaký dospělák půjde.
1: No já jsem to teda hodně pomotal. No ale pozor, co kdyby se ztratili, až sami budou potom dospěláci?
0: V lese je právě nejlepší se rozhlédnout z nějakého vršku a když zrovna nevidíš chaloupku čarodějnice Bláboli, vydáš se směrem k jakékoliv cestě.
1: Aha!
0: Protože cesta vede vždycky k lidem a taky, když se ztratíš, tak tě na cestách nejdřív hledají.
1: No jasně, no tak pozor. Pamatuju si to pro příště. Hledat cestu. Tak už jsem si to zapamatovala. Jani, hele, a ty jsi mě zachránila. Tak můžu já pro tebe taky něco udělat?
0: No jasně, však ty víš, pojďme zpátky do školky a u toho si zaspíváme. A mohli bychom si zaspívat písničku o cestáři, protože to je člověk, který se o cesty stará.
1: Jo, jasně, moc rád se s tebou zaspívám. Ušounovo zpívání.

0: kuchaře.
1: Jo, to bylo prima, veď to se nám to zase podařilo. Jo.
0: Ohromně.
2: A navíc už jsme skoro ve školce.
1: Uf, to byl teda den. Já už nikdy, nikdy nechci být ztracený.
2: No, taky jsem moc ráda, že ses nám našel. A kdybys šel ještě někdy do pohádkového lesa sám, tak si naber kapsy plné kamínků a po cestě je každou chvilku házej na zem, tak jako to dělal Jeníček, aby našel cestu domů.
1: No dobře, dobře, dobře, tak to určitě už příště udělám.
2: A teď, když si tady, bychom si mohli zacvičit.
1: Já jsem ale hodně uchozený.
2: No počkej, malé hledací cvičení snad ještě zvládneš.
1: No snad jo. Ušou novo cvičení.
2: Tak se připrav, ušoune, a vy taky, kamarádi. Udělejte si rukou kšilt, jako kdybyste si zakrývali oči před sluníčkem a pěkně se rozhlížejte po okolí.
1: Pěkně dokola ze strany na stranu.
2: A taky se natahujte na špičky, abyste dohlédli co nejdál.
1: A ještě jednou na jednu stranu co nejdál se vytáhněte a koukejte, hledejte se. No a potom zase na druhou stranu koukejte, natahujte se a hledejte se.
2: Tak a už jsme rozhlédnutí a protože jsme se rozhlédli pořádně, je nám jasné, kam máme jít, tak dáme pěkně ruce k tělíčku a pochodujeme.
1: Raz, a dva, a raz, a dva, raz, a dva, pěkně pochodujte po školce nebo po obýváku a my vám s Janou k tomu pochodování pustíme jednu naši oblíbenou písničku. A dva, a tři, a čtyři, raz,
2: běží liška k táboru, běží liška k táboru, běží liška k táboru.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, která dneska byla celá o ztraceném Ušounovi.
1: Jo, který se tedy já naštěstí našel, ale hodně jsem se při tom hledání i naučil, ale to bych už znovu nechtěl.
0: Já taky ne, Ušounku, bála jsem se o tebe, teď už se ale budeme s kamarády pomalinku loučit.
1: No jo, ale počkat, přece vás ještě předtím, než se rozloučíme, holky a kluci, moc a moc poprosíme o obrázky.
0: Namalujte nám, prosím, Ušouna ztraceného v lese.
1: No to by byl smutný obrázek. A nebo můžete namalovat nějakou pěknou cestičku a něco, co je okolo té cestičky.
0: Třeba ptáčky, stromy,
1: keře, no, travičku,
0: kytičky.
1: No, jo, a potom tedy chytrého Ušouna, který se nikdy nestratí. To, aby bylo veselější. Jo?
0: No jasně.
1: Ale smutného Ušouna, co neví, kde je, tak to radši nemalujte.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio. Dospěláci už budou vědět a váš obrázek se určitě nestratí jako Ušoun.
1: Jo. No a my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
0: Ušounku, ale víš, co ještě dáme holkám a klukům za úkol?
1: Ušounův úkol. No to bude nějaký velmi důležitý úkol, jo? Tak posloucháme.
0: No to rozhodně. Holky a kluci, až skončí školka, nebo až budou mít dneska rodiče chvilku, zopakujte si společně s nimi, jak se najít, když se ztratíte.
1: Jo, prostě se s nimi domluvte na nějakém svém vlastním rodinném postupu. To jsem to řekl pěkně, že jo? Abyste totiž věděli, co máte říct panu policistovi, zopakujte si, kde bydlíte, všechny potřebné věci, nebo třeba, že byste to řekli té mamince s tím kočárkem, s tím miminkem, jo? Protože kdybyste to nevěděli, tak byste nevěděli, co panu policistovi, nebo co té mamince říct.
0: Jasně, poraďte se, dnešní úkol je jasný.
1: Zopakovat si s rodiči, co máte dělat, když se ztratíte. My si to s Janou taky radši trošku jako zopakujeme, co kdyby se třeba příště ztratila Jana.
0: No
1: že?
0: Jasně. Ale teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi ztracený a znovu nalezený Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Cestou do školy. Ušounova

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

na vědomí. Doufám, že tehdy bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Ruča pozval mě dneska na oběd.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Právě taková je hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná už po 314.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
1: Soutěž.
0: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, jak se jmenuje zpěvačka, která bude vystupovat na pohádkovém koncertu Rádia Junior na festivalu Děčín, město pohádky, v pátek 11. září v 15.30. No a správně nám odpověděla Terka Matějková, že to je Adéla Křivánková. No tak gratulujeme a posíláme ti merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověz na otázku, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignor. Opakuji ještě jednou, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignor. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Znáte DJ Marshmella? Možná si ho vybavíte podle jeho bílé masky na obličeji ve tvaru bombónu Marshmallowdu, kterou nosí, aby nikdo nepoznal jeho pravou podobu. Tenhle americký DJ a producent ale není známý jen svou Marshmallownovou helmou. Jeho hudba se dostala mezi miliony posluchačů po celém světě a spolupracoval třeba s Edem Sheeranem, Selenou Gomez nebo Bastille. A my si právě teď poslechneme jeho počin ve spolupráci s americkou skupinou Portugal The Man, která pochází z Aljašky. Výsledkem je novinka Phoenix. A pokud znáte bájného ptáka Fénixe, možná už tušíte, proč se písnička jmenuje právě takhle. Fénix je podle legendy pták, který po svém zániku znovu povstane z popela. Je symbolem nového začátku, síly a znovu zrození. Tak co myslíte? Dokáže se DJ Marshmallow s kapelou Portugal The Man a jejich společným songem Phoenix probojovat do žebříčku hitparády Rádia Junior?
1: Novinka!

0: Tak to byla první novinka hitparády Rádia Junior, DJ Marshmallow s kapelou Portugal The Man a jejich společný song Phoenix. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A kdo pak se nám vrátí do našeho žebříčku díky tipu Tomáše Pohnána? Bude to Pokáč s jeho novinkou Ignore. A jestli si myslíte, že název souvisí s tím, když někomu napíšete zprávu a on vám neodpoví, tak máte pravdu. Pokáč si tentokrát vzal na mušku online seznamování. Ve svém novém songu zpívá o klukovi, kterému se zalíbí nějaká holka a snaží se jí zaujmout, kde se dá. Jenže místo odpovědi přijde Ignore. A podle Pokáče tenhle příběh nevymyslel, napsal ho sám život. V písničce vznikl také videoklip. V něm Pokáčovi dala pořádným košem herečka Míša Tomešová, která hraje slečnu, co ho nekompromisně ignoruje. A Ignore není jen název písničky, Pokáč podle něj pojmenoval i svoje podzimní turné. Čeká ho celkem 14 koncertů po celé České republice a bude to pro něj premiéra. Poprvé totiž vyrazí na turné společně s kapelou. Turné odstartuje 10. října v Mladé Boleslavi a skončí 13. prosince ve Gdyni. A já jsem zvědavá, jestli Pokáč s novinkou Ignore tentokrát dostane od posluchačů palec nahoru, anebo naopak Ignore.
1: Novinka.

Tak to byl Ignor od Pokáče. Tip na tuto druhou novinku jsme dostali od Toma. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošlej přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A tentokrát si mohou všichni zpěváci, kteří dostali nejméně hlasů, oddychnout. Protože tentokrát odesíláme do Síně slávy. Hey!

0: nebo maximální počet 10 kol se v našem žebříčku udržela Gabriela od dívčí skupiny Kecaj. A jednou se jí dokonce podařilo dosáhnout na bronzovou trojku, což je u zahraničních songů velký úspěch. Takže gratulace! A do síně slávy odesíláme i Káju a Bambuláčka s lekací písničkou Bav. I oni se v našem žebříčku udrželi po 10 kol, takže taky gratulace. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A koho pak zachránili pecky, co odešly do síně slávy a díky nim v našem žebříčku zůstává? Je to Gracie Abrams s písní Hit the Wall. Minulý týden byla novinkou a teď už je na 10. příčce. A dáme si jednu zajímavost z Gracie na života. Teda vlastně z dětství. Když jí bylo 8 let, začala chodit na hodiny rockových bicí. No a právě u malé bicí soupravy doma vznikla jedna z jejich prvních hudebních vzpomínek a taky touha věnovat se hudbě profesionálně. No a Gracie, což je další vzpomínka na dětství, si už jako dítě hodně psala. Jejich učitelka ve 3. třídě totiž dala dětem úkol, že si musí pravidelně zapisovat věci do deníku. No a Gracie si deník zamilovala na to, že se z něj později stal základ pro psaní písniček. Vždycky se podívala na nějakou stránku, co jí tam třeba trápilo a o tom napsala svůj song. A to je taky super tip pro tebe. Piš si deník a možná jednou, až vyrosteš, tak ho taky takhle úžasně využiješ a budeš mít spoustu nápadů do svých písniček. Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: 10. místo.

0: Hit the Wall od Gracie Abrams se dostalo z novinky Hit parády Rádia Junior na 10. příčku. A kdo se nám tentokrát trochu propadl? Je to Pavel Čadek s písní Strach. Z Bramborové čtyřky se tentokrát přesunul na 9. příčku. Ale pozor, jeho čelo umí překvapit. Pavel ho totiž nepoužívá jen jako nástroj, na který hraje melodii a doprovod. Díky speciálnímu loopru si může během koncertu nahrát několik zvuků čela za sebou a vytvořit z nich celou hudební vrstvu. Takže jeden člověk může znít skoro jako celá kapela a je z toho úplně profi písnička. A právě to je jeden z triků, díky kterým je jeho cello folk tak neobvyklý. Tak co, podaří se Pavlovi příští týden z 9 vyšplhat zase trošku výš? Pavel Čadek, Strach.
1: 9. místo. Ahoj, Ferdo, co

0: strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, který nám sestoupil ze 4. místa na 9.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Z novinky se dostala na 5. příčku a teď je 8. Tak si u vás vede Vesna s písní Já si tě brát nebudu. A když už jsme měli možnost Patricii Kaňuk vyspovídat v klubu Rádia Junior, máme pro vás jednu zajímavost, kterou jste možná nevěděli. Patricie totiž kromě hudby studovala také antropologii. No a teď pozor, dáme si kvíz. Víš, co antropologie zkoumá? Za A počasí a podnebí, nebo za B člověka a lidskou společnost, nebo za C vesmír a planety. No a správná odpověď je za B. Antropologie je věda o člověku, jeho vývoji, kultuře, způsobu života a společnosti. A vlastně to se k Patrici a Vesně skvěle hodí. Její hudba totiž často čerpá právě z tradic, folklorní muziky, kultury a taky z toho, co je pro různé lidi a místa typické. Vesna a Ben Kristoval, Já si tě brát nebudu.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byli pátí a teď jsou osmí. A k našemu rozhovoru se dostaneš z hlasovací tabulky Rádia Junior. A kdo se nám v hitparádě tentokrát vyšplhal z devítky na sedmou příčku? Je to Taylor Swift s písní Applied. A když už jsme si minule povídali o jejím létě, dnes si dáme takovou trošku chlupatější zajímavost. Věděli jste, že Taylor má tři slavné kočky a dvě z nich pojmenovala podle televizních postav? Kočka Meredith Grey dostala jméno podle doktorky ze seriálu Chirurgové a Olivia Benson podle detektivky ze seriálu Zákon a pořádek. No a Taylor je má opravdu hodně ráda. Její kočky se dokonce objevily v jejich videích a jedna z nich se stala jedním z nejbohatších domácích mazlíčků na světě. Takže zatímco Taylor má za sebou koncerty, desky a teď i svatbu, doma jí dělají společnost tři pořádně slavné kočičí hvězdy, které si někdy vyjedou i na turné. Taylor Swift, Applied.
1: Sedmé místo.

0: Z 9. na 6. místo si polepšil hit Applied od Taylor Swift.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A máme tu malý sešup. Z 5. místa na 6. klesly Rebelky a jejich Tohle není love song, který naspívali společně s Adamem Seidlem, Jonem, Maty Vopem, Honzinem a Ariankou. O Rebelkách už jsme si toho napovídali dost, tak se dnes podíváme na zoubek jednomu z jejich parťáků. Adam Seidl je možná známější jako herec ze seriálu Ulice, kde hraje Erika. Ale kromě herectví se dlouhodobě věnuje hlavně hudbě. A právě v písničce Tohle není love song se představuje i jako zpěvák. Takže pokud ho znáte z televizní obrazovky, tak vězte, že Adam už od malička hraje v nejrůznějších muzikálech a teď pracuje i na své vlastní muzice. A ještě jedna zajímavost. Adam se s Rebelkami a dalšími zpěváky potkal nejen kvůli hudbě. Společně se objevili také v našem klubu Rádia Junior, kde jsme si povídali o tom, jak takhle početná partička vlastně vznikla. Tak si náš rozhovor najdi. Dostaneš se k němu z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior. Stačí kliknout na název následujícího songu, který se jmenuje Tohle není love song.
1: 6. místo.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Maty, Bob, Honzino a Arianka. Minule byli pátí a teď jsou s písničkou Tohle není love song na šesté příčce. A kdo pak nám otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Je to Johnny s písní Tanči. Tahle novinka se v našem žebříčku objevila teprve minulý týden a hned při svém prvním hlasování se vyšplhala na páté místo. Johnnyho už ale v hitparádě dobře známe. V březnu u nás soutěžil s jinou písničkou, ale to se objevil také jako jeden ze zpěváků v písni Tohle není love song společně s Rebelkami a dalšími mladými interprety. No a teď má v hitparádě Johnny svůj vlastní song a navíc za sebou jeden pořádně nabitý týden. Minulý pátek odehrál se svou kapelou svůj dosud největší koncert v rodném Děčíně. Ani ve snu. A jen pár dní před ním nám v klubu Rádia Junior prozradil, co všechno museli na koncert připravit a proč si spoustu věcí zařizovali sami. Johnny nám tehdy také vyprávěl o zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Kristovem. No a už teď jasné, že jeho Tanči zaujalo i vás. No a hned na poprvé je z toho první pětka. Tak co? Kam pošlete Johnnyho příště? Johnny? Tanči!
1: Páté místo!

0: tanči, tak se jmenuje novinka z minule od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj v hitparádě Rádia Junior hlasuj.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo si v našem žebříčku obhájil 4. místo? Bára Ladrová se Sokolíkem Pepíkem. A protože jsme si minule povídali o samotném Sokolu, dneska se podíváme na Báru. Ta se letos stala ambasadorkou projektu Se Sokolem do života a pro děti dokonce připravila sérii pohybových rozcviček inspirovaných 5 zvířátky. A když jsem se Báry během rozhovoru na Rádiu Junior ptala, jaké sokolské nářadí má nejradši, tak co myslí, že mi odpověděla? Za A kladinu, nebo za B žebřiny, nebo za C kruhy. No a C je správně. Bára Ladrová má nejradši kruhy. No a jaké nářadí máš nejradši ty? A jaké Sokolík Pepík?
1: 4.

Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu se Sokolem do života, je opět na čtvrtém místě. A jestli ještě domáš, na který sportovní kroužek chodit, tak si zjistí, jestli u vás máte sokolskou jednotu. Třeba by tě cvičení v Sokolovně na nejrůznějším nářadí mohlo bavit. A kdo nám v hitparádě Rádia Junior tentokrát vystřelil z poslední postupové desítky rovnou na bronzovou trojku? Je to 19-letý David Málek s písní Usínám. Tak tohle už není žádné usínání, ale pořádný budíček. Minulý týden byl David 10. a teď si díky vašim hlasům polepšil o neuvěřitelných 7 příček. A David mezi tím rozhodně nezahálel ani v hudebním světě. Od vydání Usínám stihl přijít s dalšími 2 singly. V červenci vydal písničku Pomalej start a v srpnu pak Tolik věcí. Takže zatímco nám Usínám v hitparádě právě pořádně ožívá, David už pracuje na dalších písničkách. No a kdo ví, třeba mu právě tahle bronzová medaile dodá ještě větší chuť do další tvorby. David Málek, Usínám. 3. místo.

0: Usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni se na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Po sérii stříbrných medailí nám David minule slítnul na poslední postupovou desítku, ale teď už stojí opět na bedně a odnáší si bronzovou medaili.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo se nám tentokrát usadil na stříbrné příčce? Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Minulý týden byla Adélka zlatá, takže tentokrát si o jedno místečko pohoršila, ale po pohádkovém koncertu Rádia Junior v Jičíně, kde jsme si společně zaspívali, zatancovali a dokonce si vyzkoušeli i rozhlasové dovednosti, si určitě zaslouží pořádný potlesk, protože naprosto fantasticky zaspívala písničky z pohádek i k-popové pecky. A teď pro vás mám jednu kvízovou otázku. Víte, kolik bylo Adéle let, když poprvé vyhrála pěveckou soutěž? Za A5, za B7, nebo za C10, nebo za D13? No a správně je za B. Adéle bylo teprve 7 let. Soutěž Talent Ostrava tehdy vyhrála a právě tam prý poprvé zažila, jaké to je potěšit svým zpěvem úplně neznámé lidi. A od té doby už toho stihla opravdu hodně. Koncerty, festivaly i mezinárodní pěvecké soutěže.

0: Adéla Křivánková konečně volná, minule zlatá a teď stříbrná. A kdo pak vítězí ve 314. kole hit parády Rádia Junior? Je to skupina Botox s písní My dva. Minule byli stříbrní a tentokrát si už zlatou medaili nenechali utéct. A protože už víš, že My dva je písnička o zvířacích mazlíčcích, mám pro tebe dneska kvíz trochu z jiného soudku. Víš, který domácí mazlíček patří mezi nejčastěji chovaná zvířata? Za A pes, nebo za B kočka, nebo za C králík, nebo za D papoušek? No a správná odpověď je... Za B. Kočky patří mezi nejčastěji chovaná domácí zvířata vůbec a jejich soužití s člověkem má tisíce let dlouhou historii. Takže pokud máš doma kočičího parťáka, možná právě teď poslouchá s tebou. A pokud máš jiného zvířecího kamaráda, vůbec nevadí. Tahle písnička je totiž pro všechny zvířecí mazlíčky. Botox, My dva.
1: První místo.
2: Tak

0: My dva, tak se jmenuje první poprázdninová hitovka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Minule byly stříbrní, teď se opět vrací na zlaté první místo. Gratulujeme! Soutěž! A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignor? Opakuji ještě jednou, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignor? Jestli to nevíš, tak si poslechni náš pořad ještě jednou a až to zjistíš, tak nám napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hit paráda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky! No a teď už si pojď vybrat, kterému z 12 hitů dáš svůj hlas. Je tady...
1: Rekapitulace.
0: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man.
2: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala.
0: Druhá novinka Ignor je od Pokáče. Hit the Wall od Gracie Abrams je na 10.

0: a ve 314. kole vítězí skupina Botox s hitem My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naší hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, a nebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Si má částice, si má stálice, si můj vesmír. Si mé vnímání, první zklamání, a to se nesmí.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneška.

0: Junior.
1: Krásné středeční odpoledne, holky a kluci, od mikrofonu vás zdraví Jirka Kohout. Ahoj, ahoj, jak se říká, s chutí do toho, půl je hotovo. No a půlka týdne už pomalu za námi a teď už pomaličku běží ke své lepší části, tedy k víkendu, ale nebudeme předbíhat. Dnes tady máme krásný klub středeční Radia Junior. Mám tady pro vás spoustu zajímavých reportáží. Jsou připravené také písničky na přání, tedy přesně řečeno připravené ještě nejsou, ale já jsem připraven odehrát písničky, které vy si budete přát, takže klidně už teď můžete telefonovat nebo psát na 800 199 199, nebo na adresu vzkazovna@rozhlas.cz o svá hudební přání. No a já je budu ve vzkazovně plnit, také se můžeme těšit na četbu, na pokračování. A pak po 19. hodince má pro vás Klára Nováková připraveného parádního hosta, jakého ještě neprozradím, ale v průběhu našeho středečního klubu Rádia Junior se všechno rozvíte. Teď se pojďme podívat na to, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí. Příjemné odpoledne, krásný podvečer s Rádiem Junior.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V safari parku Dvůr Králové nad Labem se vylíhlo 10 mláďat krajty písmenkové, největšího hada Afriky. Jde o jedinečný chovatelský úspěch, který se žádné jiné zoo za poslední rok nepodařil. Poslední jedinci dorůstají délky kolem 7,5 metrů a hmotnosti až 100 kg. V celé globální databázi zoologických zahrad je evidováno pouhých 55 těchto hadů. Čeští tenisté mají za sebou několik dní příprav před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Podle kapitána Tomáše Berdycha probíhá vše podle plánu. Vzhledem ke složení týmu soupeře chystá ve čtvrtek ještě tréninky s tenistou, který hraje levou rukou. Nominaci na zápas na dnešní tiskové konferenci neprozradil, oznámí ji ve čtvrtek během losování. No a jaké bude ve čtvrtek počasí? Zítra očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.

Miraj odstartoval středeční klub Rádia Junior, no a když se řekne Mirar, tak Miraj, tak mě napadají super písničky a super top desítka naší hitparády Rádia Junior, a protože máme středu, tak to je ten nejvyšší čas, abychom hlasovali v hitparádě Rádia Junior, a máme na to ještě dost času, do 20. hodinky večerní můžeme hlasovat a to je závěrečný den, takže si na to dejte chvilku, promyslete, která písnička je pro vás teďka v tom žebříčku ta nejlepší, a hlasujte, protože víte, že na každém hlase záleží.

0: 17 hodin, 10 minut za pár vteřin a už mám pro vás připravený parádní rozhovor. Ano, je to tak, unikátní rozhovor s pravnučkou Astrid Lindgren, Agnes Palmgren. Tenhle rozhovor pro vás překládá, namlouvá Eva Sinkovičová s Terkou Rašovou. Já vám přeji příjemný poslech.
1: Hello everybody. As you all know, we had one main topic.
2: Ahoj všichni, jak jistě víte, naším hlavním letním tématem byla expedice Sever. Povídali jsme si o severských zemích a poslouchali audioknížky jako Děti z Bullerbynu a taky Pippi dlouhou punčochu. Autorkou těchto slavných knih je švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová. A my teď máme skvělou příležitost si popovídat s její pravnučkou Agnes Palmberg. Ahoj Agnes, moc mě těší. Jsme moc rádi, že se s tebou u nás na Rádiu Junior můžeme popovídat o Astrid Lindgrenové.
1: Time to talk with you about Astrid Lindgren.
3: Hello and thank you. It's very nice to get this opportunity.
4: Ahoj a moc děkuju. Jsem moc ráda, že máme možnost si popovídat.
1: Agnes is not just great grandchild of Astrid Lindgren.
2: Agnes není jen pravnučkou Astrid, ale taky pracuje ve společnosti Astrid Lindgrenové. Co to vlastně obnáší pracovat pro společnost Astrid Lindgrenové?
4: Znamená to pro každého ze zaměstnanců něco trochu jiného. Jsme malá společnost, pracuje nás tam asi 15. Pracujeme se všemi knihami, které Astrid napsala, zabýváme se taky filmy, divadelními hrami a vším ostatním, co vzniklo podle jejich děl. Takže naše práce je hodně pestrá. Já osobně hodně pracuju s naším YouTube kanálem. Tento rok přidáváme hodně videí o Pippi dlouhé punčoše, takže tím se teď zabývám.
1: Nice. So that's what I do a lot. And I have to ask in the beginning, because
2: na začátek se musím zeptat. Jsi hodně mladá, takže si nejsem úplně jistá, jestli jste se vlastně s Astrid někdy osobně setkali?
4: Ano, setkali.
2: To je skvělé. Takže nám určitě budeš moci říct, kdo vlastně skutečně byla Astrid. Všichni samozřejmě ví, že šlo o slavnou spisovatelku. Všichni milujeme její knížky, ale jaká byla? Ty jsi ji poznala osobně, takže budeš určitě vědět všechny zajímavosti o ní a o jejím životě.
4: Ano, myslím, že hodně oddělovala svůj osobní a veřejný život. Někdy jí to dokonce unavovalo být tou slavnou Astrid Lindgrenovou. Ve Švédsku to totiž byla vážně celebrita. Pořád dávala rozhovory. A někdy si zkrátka řekla, to je šílené, jak se to vlastně všechno stalo. Vždyť já jsem to pořád já, obyčejná holka. Tak jak jsem se stala touhle veřejně známou osobou? Astrid se svými sourozenci totiž vyrůstala na farmě na jihu Švédska a často na to období vzpomínala jako na nejlepší období svého života. Prostě obyčejný život na farmě, jste dítě, jen si hrajete. A když pak vyrostla, měla samozřejmě daleko víc povinností a zodpovědnosti a hodně se toho změnilo. Bylo mi 6, když zemřela, takže jsem ji poznala až na sklonku jejího života. Znám ji hlavně z příběhu, které mi vyprávěla moje babička, její dcera a můj táta, což byl její vnuk. Z jejich vyprávění je jasné, že s Astrid byla velká legrace. Na mého tátu si vždycky udělala jako babička čas, hodně si se svými vnoučaty hrála a zajímala se o to, co mají rádi a co je baví. Zkrátka, v jejich životě znamenala hodně. A to samé mi říkala moje babička, když s Astrid jako svou mámou vyrůstala. Astrid tam pro ní vždycky byla, vždycky si udělala čas, což možná mnoho lidí překvapí, protože poté, co se stala slavnou spisovatelkou, svá rána vždy trávila v posteli a psala nové knížky. A odpoledne pracovala v nakladatelství, měla tam na starost všechnu literaturu pro děti. Pracovala na plný úvazek a ještě napsala tolik knih a příběhu. A při tom všem stíhala být i se svou rodinou. Musela si zkrátka umět skvěle zorganizovat čas.
2: A ty sama na ní máš nějakou výraznou vzpomínku?
4: Pamatuju si, že jsme hodně chodili k ní domů, třeba o Vánocích, na různé večeře a pro mě byla člověkem, který spojoval celou rodinu. Bylo pro ní důležité, abychom se společně scházeli a drželi spolu. Její byt byl zkrátka místem setkávání s celou rodinou. Vždycky jsem se viděla se sestřenkami, bratranci i s těmi vzdálenějšími. nimi. Rodina pro ně byla hodně důležitá. Když jsem ji poznala, byla to už stará paní, bylo jí 88, když jsem se narodila, ale i tak si pamatuju, že když jsem si s ní povídala, bylo to jiné, než se bavit s klasickým dospělým, který neví, co říct a je to celé nepřirozené. Ona to prostě uměla, povídala si s dětmi, takže je to fakt bavilo. Rozuměla dětské duši.
2: Když to poslouchám, tak byla zkrátka výjimečná.
4: To ano.
2: And have you actually as a 6-year-old girl?
1: Uvědomovala jsi už jako 6-letá holčička, že je tvoje prababička tou slavnou spisovatelkou, nebo to pro tebe byla prostě jenom skvělá prababička?
4: Myslím, že jsem si to docela uvědomovala. Jednou jsme ji šli s tátou odpoledne navštívit a byla s námi i moje kamarádka. A když jsme pak odváželi moji kamarádku domů a její rodiče zjistili, že jsme byli navštívit Astrid, její táta tomu nemohl uvěřit. Její táta si myslel, že si to vymyslela, že to není možné. Ale můj táta mu to pak potvrdil a on z toho byl úplně vedle. Podle jeho reakce mi došlo, že to není jen obyčejná prababička.
2: When have you read her books or have you read her books as a kid?
1: A četla jsi už jako malá její knížky? V Česku jsou totiž děti z Bulerbinu knížkou, kterou většina dětí přečte jako jednu z prvních, nebo jim ji čtou už rodiče.
4: To je docela zajímavé. Celosvětově totiž nejsou děti z Bulerbinu její nejpopulárnější knížkou. Jen u vás v Česku a Polsku je to číslo jedna. Celosvětově je nejznámější Pipi dlouhá punčocha a konkrétně ve Švédsku je po Pipi nejpopulárnější Emil Neplecha a celá série o něm. Já měla jako malá nejraději krátkou povídku Nejmilejší sestra. Asi proto, že jsem vyrůstala s dvěma bráchy a tahle povídka je o holčičce, které se narodí malý bratříček a přijde si najednou v rodině taková opomíjená. A pod růžovým keřem na zahradě najde tajný svět, ve kterém má utajené dvojče a právě je to sestra. Přála jsem si taky takovou sestru mít.
2: To naprosto chápu. Moje nejoblíbenější knížka od Astrid byla Madinka, kde Madinka zažívá se svou sestrou spoustu dobrodružství. Jsem jedináček a vždycky jsem si přála mít taky takovou sestru jako Madinka.
3: That is very nice.
4: To je hezký. Taky jsem knížky o Madince měla ráda.
2: The other question is, do you have in your family?
1: Moje další otázka je, jestli máte v rodině původní rukopisy děl od Astrid. Jestli psala na stroji nebo ručně.
3: Yes, so
4: Astrid psala těsnopisem. Jako mladá se to naučila při studiu na sekretářku, takže psala ručně, ale ve zkratkách. Vše tedy psala v posteli ručně a potom si vše sama zeditovala, pozměnila a nakonec, když měla pocit, že je hotovo, šla vše přepsat na stroji. A pak to poslala do nakladatelství a šlo to do tisku. Neměla žádného editora, nikdo už její příběhy neupravoval, takže abych se vrátila k rukopisům, my je doma máme, dochovali se. Ale už není moc lidí, kteří by dokázali číst těsnopis. Těsnopis už trošku vymírá, dnes každý používá počítač a taky si myslím, že měla svůj specifický způsob, jak těsnopis používala. Rozjeli jsme ale výzkumný projekt zaměřený na rozluštění jejich rukopisů. Jmenuje se Kód Astrid Lindgrenové. Díky němu se povedlo dešifrovat rozsáhlý archiv původních rukopisů Astrid, které byly do té doby nečitelné. V projektu nám pomohly takové starší dámy, které byly už téměř jediné, co zvládaly právě ten těsnopis.
1: To jsem vůbec netušila. No a ty jsi říkala, že děti z Bulerbinu jsou nejpopulárnější jenom u nás a v Polsku. My jsme ale tohle léto na Radio Junior poslouchali právě děti z Bulerbinu a Pipi dlouhou punčochu, jak jsem říkala už na začátku. Prozradila bys nám o těchto knížkách nějaké zajímavosti?
4: Podle mě je dost zajímavé, jak vůbec vznikl nápad na Pipi dlouhou punčochu. Je asi jasné, že je to dost zvláštní jméno pro holčičku a vymyslela ho dcera Astrid, takže moje babička. Když byla malá, tak byla celkem dlouho nemocná, musela být v posteli, trvalo to týdny a čím dál víc se nudila. Takže prosila mamku, aby jí každý večer vyprávěla nějaké příběhy. A jednou večer už Astrid prostě došly nápady a řekla, O čem tedy chceš, abych ti dneska vyprávila? A moje babička prostě z ničeho nic řekla, povídej mi o Pipi dlouhé punčoše. A když Astrid tohle unikátní jméno uslyšela, řekla si, tahle holčička musí zažívat úžasné věci. A takhle to prostě celé začalo.
1: Wow.
3: The whole Pippi.
1: That's amazing. And Pippi, she's
2: really special. Pippi je prostě speciální postava. Nejen, že má originální jméno, ale je nebojácná, má odvahu, žije bez rodičů, miluje dobrodružství. Byla Astrid taky tak trochu taková? Nepromítla něco ze sebe do svých hrdinů, jako třeba do Pippi nebo i do
1: dalších?
3: I don't know, like...
4: To si nejsem jistá. Samozřejmě, že Astrid byla odvážná. Na konci své kariéry se angažovala i v politice a dokázala se postavit velmi mocným lidem a říct svůj názor. Myslím, že úseky některých knížek jsou inspirované událostmi z jejího života. Třeba děti z Bulerbinu vycházejí z jejího dětství na farmě. Je tam vidět ta svoboda, fantazie při nejrůznějších hrách a tak. A třeba postava Lasseho je inspirovaná bratrem Astrid. Ale myslím, že v žádné knize není konkrétní postava, o které by kdy Astrid řekla, tohle jsem já, tu jsem napsala podle sebe. Ale teď mě vlastně ještě napadlo, tvá nejoblíbenější kniha Madinka, tak postava Madinky je inspirovaná Astridinou nejlepší kamarádkou z dětství. Tahle kamarádka pak později taky pracovala v knižním průmyslu a dokud žila, tak Astrid nikdy neprozradila, že byla inspirací pro Madinku, protože nechtěla, aby se její kamarádky lidé vyptávali a musela dávat rozhovory. Ale poté, co zemřela, se odhalilo, že právě ona, tahle její kamarádka, byla inspirací pro postavu Madinky.
3: It's known that it was based on her best friend.
1: Nice. Because the friendship, you just feel the friendship from the book.
2: To je hezké. Z té knížky je vážně cítit skutečné přátelství. To je jedna z věcí, které jsem na té knížce vždycky milovala. Jedna z posledních otázek na tebe, Agnes. Říkala jsi, že Astrid měla ráda své soukromí a ráda se věnovala i jiným věcem než jen práci a rozhovorům. Co ráda dělala ve volném čase?
1: Her hobby, favorite hobbies, apart from the books and writing.
3: I think she was...
4: Astrid milovala přírodu. Asi to souvisí s dětstvím na farmě. Ráda si občas odpočinula sama v přírodě. Měla chatu na venkově, trávila tam hodně času, celé léto. Trávila tam i Silvestr a Nový rok a tak dál. Je to krásný domek u vody a ona to tam zkrátka milovala. Taky ráda četla. Její byt je plný knih, jsou úplně všude. A babička mi říkala, že když byli s bráchou malí, tak jim často Astrid četla u krbu. Dlouho předtím, než začala Astrid psát vlastní příběhy. Takže literatura byla zkrátka velkou součástí jejího života.
3: So I think literature was a big part of her life even before
1: she got famous.
3: Yeah.
1: And my last question, Agnes, which book?
2: A to poslední, na co se chci zeptat, jakou knížku od Astrid bys doporučila našim posluchačům?
1: No, The Children of Blurbin and Pippi Longstocking.
3: So I would recommend The Brothers Lionheart.
4: Určitě knihu Bratři lví srdce. To je příběh o dvou bratrech. Jeden z nich je hodně nemocný a bojí se smrti. A jeho starší brácha mu vypráví o místě, kam se dostaneš po smrti. Jmenuje se Nangijala. Není čeho se bát. Ale pak dojde k požáru a tím, kdo umře jako první, je nakonec ten starší bratr, ale nakonec se setkají v Nangijále a tam pokračuje jejich společné dobrodružství. Je to moc krásná knížka, pokud tedy máte rádi smutné knížky, což já mám. Je to takový dojemný příběh, ale i se spoustou dobrodružství.
1: Nice.
3: Okay. So I really recommend that one.
1: Thank you so much, Agnes, and thank you for the interview.
2: Agnes, moc ti děkuji za rozhovor, za čas, který jsi na nás udělala. Bylo to skvělé a všichni z Rádia Junior ti přejeme, ať se ti hlavně daří.
1: The whole redaction just wish you the best.
3: Thank you so much. Bye bye.
4: Taky moc děkuji.

0: No a my můžeme tančit také na písničky, které máme opravdu nejraději a které bychom chtěli slyšet, nebo kterými bychom chtěli někoho potěšit. A to jsou písničky na přání. A už po písničce startuje první vzkazovna dnešního odpoledne. Tak pokud máte chuť na nějakou písničku, tak neváhejte a pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a nebo také můžete zavolat, což bych byl moc rád, přímo do studia na 800 199 199.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Tak, říkal jsem až po písničce, tak dáme si ještě Davida Málka, Usínám a pak už písničky na přání.

18 hodin, 31 minut, je tady první písnička pro Alexe. Ten už prý dlouho neslyšel písničku skupiny Botox, ty a já. Chtěl by ji pro sebe a pro všechny kámoše, s kterýma dnes hrál fotbal a musel bohužel odejít domů, aby si dodělal úkoly. Takže příště až do konce zkazuje.

Další písničku si objednala Klárka, je to písnička od skupiny Coldplay a tahle písnička je pro krásné středeční odpoledne všem.

A je tady třetí a závěrečná písnička na přání a o tuhle písničku si napsala Marta. Píše: dobrý den, prosím o písničku od Pokáče, mám doma kočku pro maminku a tatínka, mňau. Tak jo, tady je, díky Marti.

Velmi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužitím. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: Já tady mám ještě jednu písničku, která mi přišla. Ahoj, prosím, písničku Pedro pro všechny. Šimon. Šimone, tak vzkazovna sice skončila, ale já ji výjimečně ještě pustím a pak si pustíme síťovku Terku, síťovou reportérku a jsem zvědav, co ulovila.

0: Co ta kasina šetrka, síťová reporterka ulovila v moři sociálních sítí? Pojďme si to poslechnout.
1: Síťovka. Ahoj a čau, do své tašky síťovky jsem ten

0: Takže jako dá se tam toho udělat jako opravdu spousta.
1: Proč ty vlastně ta videa točíš? Co je tvým cílem?
0: Tak mě to v první řadě baví a baví mě i trošičku jako přemýšlet nad nějakýma těma situacema, zjišťovat víc jak informací a baví mě si ty videa hlavně dobře připravit a sestříhat.
1: Mě zajímá, jak vypadá úplně tvůj běžný pracovní den. Ty už to máš jako práci, viď? Je to tak, že ty už se tím živíš?
0: Ano, mě tohleto úplně živí vlastně.
1: Tak jak to vypadá? Vstaneš? Co se děje dál?
0: Já se snažím vstávat na 9:00. Já jsem pánem svýho času a rozhoduju se, kdy co půjdu dělat. Zase jsem ale takovej, že já chci mít trošičku nějaký řád a rád dorážím třeba na místa včas a tak dále. A zjistil jsem, že spoustu influencerů takhle vůbec nemá. A já se právě snažím držet nějaký prostě ten svůj režim a funguje to teda tak, že si nastavím budík na 9:00, snažím se vstát na tu 9:00, když teda vstanu, jdu si udělat kafe, jdu mezi tím do sprchy, kafe mi trochu vystydne, protože nechci pít hned úplně horký kafe a zároveň se na ně těším, tak já jdu mezi tím teda do sprchy. Přijdu, dám si kafe, oblíknu se, udělám další 3 kroky navíc a jsem hned ve svém studiu. A každý den vlastně v mém životě je trošičku jiný a i ta rutina je trošičku jiná, protože právě mimo ještě těch reakcí, tak třeba dělám písničky. A když se zrovna rozhodnu, že třeba za 3 měsíce chci vydávat nějakou písničku, pojďme na tom prostě dělat. Takže já si třeba řeknu, že tady na tenhle ten den nemám připravený nějaký konkrétní video, vydával jsem třeba video včera, tak já teďka prostě spontánně jdu psát nějaký text prostě. A když to budu mít už napsaný, tak ho rovnou ten den třeba nahraju. A kdyby třeba náhodou mezi tím jsem měl ještě čas, tak si většinou jako hledám tu zábavu v tom udělat aspoň jako nějakou malou práci v tom čase, co mi vlastně za ten den ještě zbývá.
1: Kolik teda času máš jako vyhrazeno na tu práci denně?
0: Furt. No to zní jako blbě vlastně, protože už jsem teda říkal, že si člověk to může nastavit, že jo, jak chce samozřejmě tu práci. Jsou tady kluci z Pardubic, youtubeři, kteří mají vyloženě nějaký svůj systém tak nastavený, že přes týden se pracuje, o víkendu jsou kluci doma, grilluje se, jsou prostě s kámošema, s rodinou a tak dále. To je to nejzdravější, kam se můžete dostat samozřejmě. Ale třeba v mém případě já jsem v práci vždycky, když jako musím, protože tím, že já dělám reakce, tak některé ty reakce, byť já vím absolutně, že neporušují žádný community guidelines na YouTube a pravidla jako YouTube a tak dále, tak některé ty reakce jsou instantně v tím systémem označený, jakože jsou problémový. To znamená, že třeba když hodinu točím třeba nějakou jednu reakci a potom jsem schopný jako do 3 hodin sestříhat, pak to hned ten den chci vydávat, protože se snažím vydávat hned v ten den, tak to pro mě znamená, že když mi to ten systém takhle vyhodnotí, že já to v ten den nemůžu vydat, protože kdybych to vydal, tak já z toho videa vydělám třeba za celou tu dobu, co to video bude venku, 400 korun. A to prostě pro mě nedává smysl i z toho důvodu, že mě tady tohle živí. Ale když se mi tady tohle stane, tak samozřejmě se mi prodlouží ten pracovní čas, kolik já času musím strávit u toho počítače. Protože YouTube vám neřekne, kde je chyba. YouTube vám prostě řekne, tady máš na videu žlutý dolar, něco tam je špatně. A co? Nevím. A vy vlastně musíte zpětně zjišťovat, co asi tomu systému vadí. A vy potom vlastně to video stříháte tak dlouho, než vám dají na to zelenou.
1: Kolikrát si tam třeba to video takhle nahrával, že si to opravoval? Máš představu, jestli to bylo 3x nebo 1x?
0: Nejvíc třeba 7x.
1: Nejvíc třeba sedmkrát.
0: A to už je otravný. To už na tu platformu nadáváte. Já ani se třeba nesnažím být na sílu kontroverzní osoba, můj content nestojí na tom, že já se snažím být kontroverzní a na tom já si stavím vlastně ten fame, tu nebo tu slávu. Já se snažím naopak právě poukázat na ten kontroverzní obsah, buď na to jenom poukázat a zasmát se tomu ve finále, a nebo to skritizovat, protože prostě si u nějakých situací myslím, že prostě tady tohle by třeba na internetu nemělo jako moc co dělat, nebo na českém rybníčku, že nějaký dětský tvůrce udělá nějaký přešlap a vlastně ty přešlapy by se děly jako po celou tu dobu, kdyby se k tomu nikdo nevyjadřoval, tak proč by ten člověk měl začít mít nějakou sebereflexi a měl by se o to zajímat. Takže z toho důvodu já ty videa dělám.
1: Říká youtuber Stay 12. A v dalších dvou dílech pořadu Síťovka Honza ještě mým úlovkem zůstane. Dozvíte se, jestli pro něj někdy sláva byla otravná, prozradí, proč se bál o svou rodinu a taky, že byl závislý na scrollování na Instagramu. Zatím ahoj. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly Síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

0: Ježíš. 17 hodin, 53 minut. Pojďme omrknout hitparádu Rádia Junior, protože v tuto chvíli máme ještě 2 hodinky a 7 minut na hlasování v hitparádě pro tento týden.
1: Rekapitulace.
2: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man.
3: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
2: Druhá novinka Ignor je od Pokáče. Hit the Wall od Gracie Abrams je na 10. místě.

0: a ve 314. kole vítězí skupina Botox s hitem My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: A teď už je to jen a jen na vás a na vašich hlasech.
3: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
4: Jenom pozor na chytáky.
3: Je meloun zelenina nebo ovoce?
4: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
3: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: 18. hodinka je tady, parádní večerní poslech, dobrou chuť, pokud právě večeříte. Od mikrofonu zdraví Jirka Kohout, je tady druhá hodinka středečního klubu Rádia Junior, ve které vás čekají zprávy. Pak si poslechneme zvídavec, poslechneme si také jednu krásnou sportovní reportáž z křestu nové knihy Matěje Koeniga. Pak se ještě vrátíme do Jičína, města pohádek, kde nám Terka zprostředkovala krásné rozhovory. Máme tady vzkazovnu, no a samozřejmě četbu na pokračování, tak nebudu zdržovat a to všechno stihneme. Jdeme na to.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V Safari parku Dvůr Králové nad Labem se vylíhlo 10 mláďat krajty písmenkové, největšího hada Afriky. Jde o jedinečný chovatelský úspěch, který se žádné jiné zoo za poslední rok nepodařil. Dospělí jedinci dorůstají délky kolem 7,5 metrů a hmotnosti až 100 kilogramů. V celé globální databázi zoologických zahrad je evidováno pouhých 55 těchto hadů. Čeští tenisté mají za sebou několik dní přípravy před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Podle kapitána Tomáše Berdycha probíhá vše podle plánu. Vzhledem ke složení týmu soupeře chystá ve čtvrtek ještě trénink s tenistou, který hraje levou rukou. Nominaci na zápas na dnešní tiskové konferenci neprozradil, oznámí ji ve čtvrtek během losování. No a jaké nás očekává zítra počasí? Bude oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.

0: No a nejvyšší čas dozvědět se něco zajímavého, navštívit dílnu Evky Sinkovičové. Je tady zvídavec s pořadovým číslem 258.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko, tak šup sem s novou zajímavostí. Na světě žije spousta krásných zvířat. Smutnou pravdou ale je, že nebýt člověka, bylo by jich tu daleko víc. Lidská civilizace za sebou má celá staletí, někdy i tisíciletí vybíjení zvířat. Často je lidé přímo aktivně lovili, dokud to šlo, někdy zase svými zásahy do přírody zničili jejich přirozené prostředí nebo zavlekli jiné zvířecí druhy na místa, kam by se normálně nedostali a ty pak zvířata zcela vyhubili. Člověk způsobuje vymírání živočišných druhů mnohem rychleji, než stačí nové druhy vznikat. Celé je to vážně smutné. Než si ale povyprávíme příběh dvou vyhynulých zvířat, pojďme si říci i něco pozitivního. Lidem se podařilo pár živočišných druhů i zachránit, třeba koně Převalského nebo pandu velkou. Teď se ale posuňme k těm vyhynulým. Začneme ptákem Dodo, tedy přesněji drontem mauricijským. Ten byl vyhuben už v 17. století. Šlo o nelétavého ptáka, objeveného portugalskými námořníky na ostrově Mauricius v druhé polovině 16. století. Z lidí dronte vůbec neměl strach, nikdy totiž žádné neviděl. Portugalci mu proto začali přezdívat Doudou, malý hlupák. Dodo měl i další přezdívky, třeba blboun nejapný nebo pták hnusňák. Protože zmizel ze světa jen 100 let po svém objevení, dodnes se vědci přou, co vlastně jedl a jak přesně žil. Z analýzy DNA ale nakonec vědci zjistili, že Dodo patřil mezi holuby a byl příbuzný druhům z jihovýchodní Asie. A jak tedy došlo k jeho vyhynutí? Není to úplně jasné. Nejprve se odborníci domnívali, že Doda lidé zkrátka postupně snědli, protože se dal lehce ulovit. Jenže maso drontů mělo údajně odpornou chuť, proto dostal Dodo od holandských osadníků přezdívku pták hnusňák. Od masa tak lidé nejspíš přešli ke konzumaci vajec, takže se drontové přestali rodit a také začal být dronte loven predátory, které na ostrov lidé přivezli, tedy kočkami, psy a krysami. To byl nejspíš Dodův konec. Jeden Dodo prý ale žil i v Praze, na dvoře císaře Rudolfa II. Jeho kostru si tak můžete prohlédnout v Národním muzeu a věřte, že je to vzácnost. Dalším vyhynulým zvířetem, které dnes zmíním, je zebra kvaga. K jejímu vyhubení došlo koncem 19. století. Byla výjimečná tím, že měla pruhy jen na přední části těla. Zadní byla pouze tmavá. Vypadala tak jako kříženec zebry a koně. Zebry kvagy totiž žily většinou hlavně v lesnatém prostředí a pruhy tam tolik nepotřebovaly. Zhoubou pro ně byli evropští osadníci, kteří se začali usazovat na jihu Afriky. Začali lovit místní velká zvířata a zeber bylo všude spousta, takže nikdo neměl pocit, že by je to mohlo ohrozit. Později ale začaly být vybíjeny po tisících. Osadníci je považovali za dobrý zdroj bílkovin a také jejich kůže byla vysoce ceněna. Když byla zabita poslední volně žijící zebra kvaga, bylo už pozdě začít se záchranou. Pár kusů sice ještě žilo v zajetí, jenže šlo o staré a k chovu nevhodné jedince. Poslední zemřela o pár let později v amsterdamské zoo. Po zebrách kvaga tak zůstaly jen 3 fotografie, pár kůží a několik lebek a kostí. Někdy příště mrkneme i na jiná vyhynulá zvířata a také na pytláctví a červené seznamy ohrožených živočichů. Je totiž opravdu důležité o tom mluvit. Na jednoho zvídavce by to už ale bylo příliš smutného povídání. Holky a kluci, pokud chcete někomu vyprávět příběh některých vyhynulých zvířat, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: já a ty.
1: Tak a teď mám radost, že vám můžu prostřednictvím reportáže představit novou sportovní knihu. A ona to není jen tak ledajaká sportovní kniha. Je to velmi zajímavá a moderní kniha, kterou nemusíte jenom číst, ale můžete se také koukat na videa a příběhy nejrůznějších sportovních celebrit, ale také lidí, kteří rozumějí třeba stravě a zkrátka pohybu. Tuhle knihu má na svědomí Matěj Koenig, který mě pozval na autogramiádu, tedy křest téhle knihy a autogramiádu společně. A já jsem vám z toho přines takovou krátkou reportáž. Krásných sportovních akcí není nikdy dost a tak jsem v pondělí odpoledne navštívil křest knihy Matěje Koeniga Takhle zní vítězství. Potkal jsem Matěje Koeniga ještě před samotným křestem. Všechno je tady v plném proudu, dolaďují se poslední věci, hosté přicházejí a jsou tady i známí sportovní osobnosti. Matěj, jak se těšíš?
2: Těším se hrozně moc. Je to úžasný vidět všechny ty lidi, kteří tady přišli za námi na slavnostní křest. Jsou tady hosté knihy a no, už aby to bylo. Jsem natěšený, jak jim řeknu celý ten příběh, až začne autogramiáda, až uvidějí všechny lidé hosty, kteří jsou součástí, někteří jsou tady nemůžou být třeba profesionální sportovci, ale poslali nám pozdravy. Bude to mít všechno, bude vystoupení Kuby Děkana a spoustu dalšího, tak se na tom moc těším.
1: Nejsi trošku nervózní?
2: To víš, že trošku jsem. Lhal bych, kdybych řekl, že ne, ale teď se toho děje tolik, že ani zase tak nestíhám být, ale to víš, že jsem. Jsem nervózní a no, věřím, že mě to přejde a opadne, ale zase to k tomu patří, člověk. Zkrátka, věřím, že je nervózní ve chvíli, kdy mu o něco jde a chce, aby to dobře dopadlo, což já samozřejmě chci, takže je to přirozené.
3: Vítám vás na slavnostním štu mojí knihy. Krásný dobrý večer. Jirka Ježek, Jirka Beran. Kluci, jestli byste mohli prosím jenom předstoupit, teda za nám přinese knihu a vy ji potom chytnete každý za jeden cíl. Ano, pozor. Tak jdeme na to, kluci, jste ready? Jste ready vždycky, no, tak spíš, jestli jsem ready a jdeme na to. Tak prosím. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mohl bys nám podepsat tvoji novou knihu.
2: Určitě.
1: A popsat něco třeba potenciálním sportovcům nebo
2: ano,
1: lidem,
2: ano,
1: kteří
2: ano.
1: se nechtějí ve světě ztratit.
2: Ano, ano.
1: Ať třeba ve světě videí nebo sportu.
2: Ano.
1: A popsat jim do té knihy něco ze srdce.
2: Přeju jim, ať hledají to, co je opravdu baví, protože to ještě najdou a budou to potom dělat svůj život, v tom svém životě, tak ten život bude o dost šťastnější. A i když třeba to teď nemůžou úplně najít, já jsem to taky dlouho hledal, ale potom, když to člověk najde, tak je to opravdu něco, co mu přináší radost každý den. A jedno, jestli to sport, anebo jakýkoliv jiný koníček. Přeju jim, ať jsou šťastní a ať se jim daří.
1: Jirka je ještě jeden z aktérů knihy Matěje Koeniga. Jak se těšíš na novou knihu?
4: No, těším se, že to bude skvělá motivace pro všechny mladý kluky a holky najít si sport, který jim bude dělat radost a který třeba možná se jako převrátí nakonec to, že to bude jejich celoživotní náplň jako u mě.
1: Když ti Matěj zavolal, představil ti koncept téhle knihy, co jsi o tom myslel nebo co jsi říkal?
4: No, přesně to, o čem jsem teď mluvil, že to bude skvělá možnost třeba pro rodiče, ale i pro mladý kluky a holky najít si třeba nějakou aktivitu, o který by je původně nenapadlo, že by se jí mohli věnovat a najít k tomu tu správnou cestu, aby třeba zbytečně netápali. A samozřejmě já jsem se pak snažil tam ukázat třeba tu moji cestu, jak jsem hledal vlastně si to svoje štěstí ve sportovním prostředí, tak věřím, že nejenom ten můj vklad, ale i jiných sportovců, kteří mají za sebou úspěšnou kariéru, bude ta správná motivace pro toto opravdu zkusit a do toho sportu se ponořit.
1: Když tě Matěj oslovil, že bych chtěl udělat knihu a pak ti řekl, že součástí té knihy jsou videa a ty budeš muset natáčet svůj příběh.
4: No, u Matěje mě to vůbec nepřekvapuje, protože samozřejmě on se pohybuje v tom prostředí sociálních sítí, v prostředí těch nejmodernějších technologií, tak takováhle interaktivní kniha, já myslím, že to bude pro ty děti daleko bližší, než udělat klasickou knížku, která samozřejmě pořád má svůj jako svoji čtenářskou základnu a myslím si, že je to pořád součást dělání, umět číst knížky a číst si je dál i třeba potom ve zbytku života. Ale samozřejmě jako potom, když je to prolnutý těma videama, tak je to autentický a možná to ty děti v té dnešní době daleko líp vtáhne.
1: Jak jsi užil natáčením?
4: Tak s Matějem je vždycky fajn nejenom si povídat, ale i třeba já jsem ho měl sám v rádiu ve svém pořadu, tak jsme si to takhle vlastně vyměnili ty role a on má skvělou energii. My se známe z různých sportovních projektů a mě vždycky baví ta jeho energie, takže věřím, že to bylo příjemné nejenom pro mě, ale že to bude znát potom i z toho videa našeho společného.
1: Už jsi knížku viděl, jak se ti líbí?
4: Neviděl jsem ji a těším se a proto jsem dneska přišel. Nechávám si ty věci vždycky až na ten oficiální začátek, na to oficiální představení, tak si dneska těším, že doufám, že ji dostanu tady a že se na ní podívám.
1: Děkuju.
4: Díky.
1: Jak se na novou knihu těší další olympionik v knize Matěje Koeniga Jirka Beran?
0: No, těším se hodně. Vlastně spolupracoval jsem i na té knižce s Matějem a Matěj je skvělý. Mně se líbí hrozně, jaký má drive vlastně pro to představování sportu. A že to nejsou jenom jako vymyšlený příběh, ale on ty sporty opravdu tím žije a je velký sportovec a nezažil taky jenom ty úspěchy a spoustu lajků a lidí, ale zažil toho taky spoustu i proher a i zdravotních problémů a musí se z toho zvednout a ponaučit a tohle je skvělý a to, co chce předávat těm dětem s těma nejlepšíma sportovcema, tak je skvělý. Moc se na tu knížku těším.
1: Tak, takhle vypadal křest knihy Matěje Koeniga Tak chutná vítězství a my o knihu budeme také soutěžit v ranním restartu Rádia Junior, ale musím říct, že kniha se mimořádně povedla a že je velmi zajímavá a velmi inspirativní.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Ano, je to tady, holky a kluci, Vzkazovna Rádia Junior. Klárka píše, prosím, Jirko, pust mi písničku z filmu Gump. Tak, protože to nevzdám, písnička je připravená. Pro koho je, netuším, ale pouštím.

Další písnička je pro kámošku Katku a je to písnička od Alinky a zaspívá nám Taylor Swift.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: No a vzkazovna zase zítra. Teď už se příjemně uvelepte, strašte uši, protože je tady četba na pokračování. Závěrečný díl pohoršovny, tedy 15. Já vám přeji krásný, nikým a ničím nerušený poslech.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování. Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část 15. Pan Ulízlo, hrdinové začátečníci, ovocné knedlíky. Starý ďábel stál uprostřed místnosti, měl černé triko, černé kalhoty s černými kšandami a černé, pevně ulízané vlasy. Ozařovalo ho světlo ohně. Ono to vlastně nebylo skutečné světlo, spíš něco jako svítící tma. Mám tu řádně podepsanou smlouvu. Tak kde pak je, zde čtu jeho krasopisný podpis, mstižer Krutohlav? Ten tu není, řekl statečně sudíček. Host se chřestivě zasmál. Ale jdi, sudíčku, ty mě chceš obalamutit. Svítící tma ozářila Pima. Vážně věříš, že nepoznám královského syna? Tu hlavičku jako mrkvičku? Ďábel zavětřil jako hladový pitbull, že nepoznám lidské maso. Ale poznám, můj vnuk má stejně výtečný čich jako já. Všichni ucítili závan čehosi jako spálené gumy, takový dusivý a mrtvý puch. Ďábel se ani nehnul, jen očima si našel záprcka. A tady je můj chytrý, schopný vnuk. Tak co rohy, mládenečku? Už vylezly aspoň špičky? Vnuk si překvapeně sáhl na hlavu a prohmatal růžové ostrůvky. Proč bych měl mít rohy? Co pak jsem čert? Tak dost, řekl host popuzeně. Třeba ti připadá zábavné mě dráždit, konec konců si pubertální klacek, ale té komedie už bylo dost. Pak štítivě uchopil do prstů jednoho trpajzlíka a zatřepal jim. Ale, co je to tu za negramotnou chamrať? Já věděl, že vás jednou najdu. Máte štěstí, že teď na vás nemám čas. Pane Ulízlo, věkl trpajzlík vyděšeně. Zdrhejte, kluci, to je Ulízlo. Kdo? Druzí byli pořád na madraci, takže si nic nepamatovali a vesele ďáblovi mávali. Čau, Ulízlo, ty máš ale směšný jméno, Ulízlo. Ten vztekle hodil trpajzlíka zpátky a vyndal z kapsy pomačkaný papír. Aby tato smlouva byla platná, tímto povyšuji svého vnuka, dosud zvaného Záprcek, na pravého ďábla s dospělým jménem Zábulází zubí zmrzek Gratuluji. Oba podpisy na smlouvě tedy platí a princ Mstižer se mnou půjde do pekla.

0: krkavka proskočila ohnivou stěnou a hned za ní spatřila uštvaného chlápka, který se jí snažil uhasit zahradní hadicí. Nezezměšňuj se, škudiberte, tenhle oheň jen tak nezhasne. Tvrd se otočil.
1: Já vím, ale ta děcka jsou uvnitř. Musel jsem to aspoň zkusit, řekl.
0: Ještě nikoho neodvedl, viď? Škrkavka potřásla hlavou. Smlouva platí jenom do půlnoci. Potom peklo ztrácí nad žerýkem moc. Zbývá asi 20 minut. Kde je Pim?
1: Do mě.
0: A je, zamračila se teta. Ten kluk je hrdina začátečník. Takový dělají hrozné pitomosti. Sadím se, že bude chtít někoho zachránit. Mazej domů a ochraňuj zlobertu, nebo si ji peklo vezme taky. O ty děti se postarám já. Tvrd otevřel pusu. Chtěl říct, že zlobertu chránit nebude, protože ho 30 let trápila, ale hned viděl věci, jaké jsou. Je to přece jenom jeho žena. Nemůže ji nechat na pospas peklu. Narovnal ramena.
1: Neboj se, zloberto, už jdu.
0: Teta vyšla k domu a bosou nohou šlápla na střep z rozbitého okna.
1: Jau!
0: Vykřikla a plnou vahou padla na židli. Vzpomínáte na tu bludnou židli, kterou vyhodila z okna ťápota? A je vám jasné, co se stane? Že ta židle bude chtít škrkavku uspat? A že do půlnoci zbývá jen 19 minut? Ulízlo poklepal Pimovi na rameno.
2: Princi, nezdržuj a pojď.
0: Pim to pořád nějak nechápal. Někdo mu říká mastižrout, někdo žerík a teď dokonce princ. Být hrdinou je těžké, když nevíte, kdo vlastně jste. Ulízlo na něj spiklenecky mrkl.
2: Prý chceš být hrdinou, tak buď.
0: Slíbil jsem, že jestli tě najdu, pustím všechny ven.
2: Tahle pohoršovna je nesmysl. Nikdo se tu nepohoršil a můj vnuk se tady zbláznil. Ty pojď a oni můžou vypadnout.
0: Pim se zkusil nadechnout. Nešlo to tak snadno. Strach mu škrtil hrdlo. Ale jestli nebude hrdinou teď, stane se tím pánem od křížovek.
1: Tak jo, pusťte je a já s váma půjdu.
2: To je rozumná řeč.
0: Ďábel cvakl špičkou boty o zem. V tom se ťápota zasmála jako divoženka.
3: Ale my nechceme pryč. Nám se v pohoršovně líbí, že jo, sudičku?
0: Sudičkovi zabubnovalo srdce radostí, že ho vzala do hry.
1: No jistě, my tu chceme zůstat všichni, že?
4: Je to tady náramný a moc dobře tu vařej.
0: Brebentili trpajzlíci.
4: Milujeme žabinec s mouchama, nikam nepůjdem.
1: Já taky ne,
0: přidala se vraždožrava. Bylo báječné někomu odporovat. Škoda, že to neskusila dřív. Pomalu vstal a jako vždycky, když matrace přestala působit, vypadal hloupě jako sněhulák.
5: Ahoj, dědo, kde se tady bereš?
0: Řekl udiveně. Potom se podíval na Pima.
5: Ty nejsi škůdce, ale člověk, viď?
1: Nikam s dědou nechoď, to už by ses nikdy nevrátil.
0: Ulízlo úžasem rozšířil oči. Dosud vypadaly jako škvíry v popelavé kůži. Teď se ukázaly černé duhovky a bílé panenky.
2: A dost! Ty záprtku bez rohu, to není tvoje věc!
5: Ale je, to je moje smlouva. Podepsal jsem ji svým vlastním jménem. A já ji ruším.
1: Smlouva neplatí.
0: Sáhl po smlouvě, aby je roztrhal, ale ulízlo byl rychlejší. Bílé panenky varovně zablikaly.
2: Neopovažuj se.
0: Ďábel se přestal ovládat.
2: Naštěstí mám pořád větší sílu.
0: Drápatou rukou chytl Pima za krk.
2: Jdem.
0: Do půlnoci zbývalo jen 10,5 minuty. Pimovi rodiče poslušně seděli v autě a drželi se za ruce. Možná budou zase mít všechna trojčata doma. Možná dvě už nikdy neuvidí. Ten zrzounek na maminčině klíně usnul. Je to Tim? Nebo přece jenom Pim? Tvrd a Zloberta byli ve sklepě a taky se drželi za ruce. To už nedělali 30 roků. Zloberta zašeptala.
6: Tvrdíčku, já už budu hodná, že mě neopustíš, viď?
0: A on něžně říkal.
6: To si moc dobře rozmyslím, Betičko.
0: Škrkavka seděla na židli a nedržela se za ruku s nikým. Její škůdcovský mozek už tušil, že to není obyčejná židle. S hekáním vstala, ale hned si sedla zpět. Židle tetu začala opřádat svým kouzlem. Zdál se jí nádherný lítací sen. Byla lehká jako pírko a mladá jako sedmikráska. Naštěstí dokázala vstát dřív, než ji židle zpitoměla docela. To bylo fous, zabručela. Ta bludička je doopravdy profík. Do půlnoci zbývalo 5 minut a nějaký ten mžik. Oheň rudě sálal. Puch spálené gumy byl pořád hnusnější. A v tom sudíček dostal nápad. Nejlepší nápad, jaký kdy nějaká sudička měla. O sudíčcích ani nemluvě. Naklonil se nad Ježi Baby, na které všichni zapomněli. Pamatujete si, že dětem se dá věštit do 3 roků? A že co sudičky ve službě řeknou, to se musí stát? Sudíček zašeptal do malého ouška: já jsem tvůj sudíček a dávám ti dar, že umíš ježibabí karate teď hned. Zatočila se mu hlava, jako vždycky, když dával opravdu veliký dar. Ježibaby vyvalilo oči. Rozzářilo se jako rachejtle. Sudíček je zvedl z kolíbky. Teď to musím risknout, pomyslel si. Prudce hodil ježibaby po Ulízlovi.
7: Co to?
0: Chtěl vykřiknout Ulízlo, ale už k tomu nedostal čas. Batole ve vzduchu udělalo přemet a plnou silou mu vrazilo zadeček v plenkách do obličeje. Ježibaby tomu chvatu říkají hrom. Zařvalo, chytlo ďábla za uši a málem mu růžovou patičkou ukoplo nos. Tomu chvatu říkají blesk. Pak žuchlo na zem, odrazilo se jako pingpongový míč a malíkovou hranou praštilo Ulízla těsně pod koleno. Chvat zvaný dřevorubec kácí strom. Ulízlo sklapl jako štafle, udělal a zřítil se ulízanou hlavou na zapomínací matraci.
7: Dík za ten dár, sudíčku,
0: řeklo ježibaby udýchaně. Je to fakt senzační pocit.
7: Ale teď mě někdo musí přebalit.
0: Škrkavka přemohla bludnou židli a vběhla do domu. Vyfunila do patra a sprutka otevřela dveře. Čekala pekelný masakr, ale ve třídě byl klid. Této! Vykřikli naráz Vraždožrava a Pim. Pak spatřila jednoho z nejstrašnějších ďáblů. Ležel na matraci, přihlouple zíral do stropu a nevěděl, kde je. Těžkým jazykem zablekotal:
7: vážení, chci vám nabídnout takovou báječnou smlouvu.
0: Ale místo smlouvu už řekl něco jako
7: smlouvu.
0: A pak to vzdal.
3: To jste zmákli pěkně, houkla škrkavka s obdivem. Který hrdina vás vlastně zachránil?
4: Řekli trpajzlíci, protože kvůli nám chtěl jít do pekla.
3: Ne, byl to protože zrušil tu smlouvu, řekl Pim. To byla ona, protože řekla, že nejsem čert,
0: ukázal na Vraždožravu.
3: To byla ťápota, řekla Vraždožrava, protože udělala tu matraci. To byl sudíček, řekla ťápota, protože od něj ježibaby dostalo ten dár. To bylo ježibaby, řekl sudíček, protože ježibabí karate je teda paráda.
7: Největší frajeři jsou stejně trpajzlíci, řeklo ježibaby. Mohli dávat lidem pekelňácké smlouvy a radši šli dobrovolně do poršovny.
3: A co pan Škudibert?
0: Zeptala se teta a všichni řekli,
3: jo, pan Škudibert je taky hrdina.
0: Do půlnoci zbývalo několik vteřin. V tom dostala svůj velký nápad ťápota. Chytla Ulízla za kšandy a zamumlala.
6: Krtek, krouta, krkavec, krákora, krk.
0: Sotva to dořekla, cinkla půlnoc a Ulízlo byl pryč. Jakoby tu nikdy ani nebyl. Ohnivý kruh zhasl, jakoby nikdy ani nehořel. Všichni společně snídali za svítání. V létě svítá brzo a stejně nikdo rozčilením nemohl spát. Tvrd zajel na kole pro mouku a tvaroh a cukr a mák. Cestou zpátky natrhal zralé švestky. Navařili s tou kote z lober

0: mu jeden přes druhého vykládali, co se dělo v noci. Převažoval názor, že to vlastně byla legrace. Maminka nevěděla, koho objímat dřív, ze samé radosti objímala i trpajzlíky a tatínek rozumoval s Pimem, jak přestavět jeho dětský pokojíček na 3 úplně dospělé pokoje. Všichni se shodli na tom, že pohoršovna skončila. Pro Ježibaby si přiletí Ježibaba, trpajzlíci se vrátí do světa, sudíček složí sudičkovské zkoušky, požádá o přeřazení k týmu sudiček dobrých a teta Škrkavka se za něj přimluví. Ťápota bude dál vodit domů zatoulané děti, turisty a psy. Jen nebylo jasné, co bude se zábulází zubí zmrzkem z... Seděl trochu stranou a závistivě koukal, jak maminka lituje, že nemá 3 ruce, aby mohla hladit Pima, Tima i Pinku najednou. Tak co ty, pekelný hejhulo? Oslovila ho Škrkavka se svým známým jemnocitem. Půjdeš do pekla? Můžeš dělat kariéru. Dědek se nevrátí a tebe povýšili, co?
1: Nikdy,
0: odpověděl z... Tak to dokaž. Podala mu nedopitou láhev mléka. Zbyl ho ještě asi litr. Vypláchne z tebe poslední zbytečky čerta. Ale bacha, nemysli si, že bejt člověk je lehký. A jestli to vypiješ, tak není cesty zpět. Z nezaváhal ani vteřinu. Pil, až se mu dělali za ušima boule. Když v něm zmizela poslední kapka, propukl bouřlivý potlesk a trpajzlíci bušili do stolu lžícemi. Pime, teď mě napadlo, začal tatínek opatrně, kdybychom přestavěli půdu, tak by se tam možná vešli i 3 kluci. Pinka by mohla bydlet dole. Jasně, odkývl to Pim. Slunko se vyhouplo nad obzor a hřálo. Bude krásný letní den. V tom zazněl telefon a tvrd zvedl sluchátko.
2: Tady hrka krkr,
0: zahuhnělo přísně.
2: Král Krutohlav chce vědět, jak se pohorčují jeho potomci.
0: Teta Škrkavka vytrhla tvrdovi sluchátko z ruky.
3: Dejte mi toho krutoblba!
0: Zahřměla svým nejstrašnějším hlasem. A pak vychrlila tolik sprostých slov, že psí hovínko vedle nich totálně bledne. V tu chvíli vešla na dvůr zvláštní křivolaká bytost s mnoha bradavicemi. Škrkavka hulákala dál.
4: Ježi máma!
0: Zajásalo Ježi baby. Hele, můžu jí udělat radost? Prstíky vylovilo z mísy poslední knedlík a hodilo ho po mámě. Byla to perfektní trefa. Ježi máma si utřela rozvařenou švestku z nosu.
3: Konečně se naučila zlobit, ty moje ježi holčičko.
0: Pak se nadšeně vrhla ke Zlobertě.
3: Vy jste ještě ta ohromná paní Škudibertová, že? Ani jsem nevěřila, že ji převychováte tak rychle. A ta bohatá výuka nadávek. Já vám gratuluju. Ta vaše pohoršovna, to je

0: A pojďme se vrátit do Jičína, kde byla Terka a Rašová svědky světýlkového průvodu, který se konal 11. září v Jičíně, městě pohádek, který také tam na konci toho průvodu uspal Hajaju, aby si také na chviličku odpočinul. Pojďte se tam podívat.
1: 11. září 2026 se v Jičíně, městě pohádek, konal světýlkový průvod. Lidí se sešlo opravdu velikánské množství. Průvod vedl jičínský Hajaja a po cestě jsme potkávali různé pohádkové postavy. Pojďte se tam se mnou vypravit.
2: A na první zastávce na nás tady čeká Pat a Mat. Na další zastávce čeká Křemílek a Mochomurka. Už se nám začíná stmívat a světýlka se nám tady rozsvěcejí. Je tady opravdu strašně moc dětí i dospěláků. Děti mají krásné barevné lampionky a někteří mají i takové masky vyrobené na obličeje a na nich mají nalepená světýlka. Takže je to moc hezká událost. Je a tamhle už vidím večerníčka. A my už jsme přišli na takové fotbalové hřiště, kde si děti posedají. Krásně už jim svítí lampionky a už je tady i náš rozhlasový skřítek Hajaja, kterého děti se pokusí uspat.

0: Tak dobrou noc, hajejo, a dobrou noc, děti.
1: Děti i dospělí zaspívali Hajajovi mravenčí ukolébavku. Pyžámkoví skřítci uspáváčci tančili s polštářky omotanými světýlky a představte si, že náš rozhlasový Hajaja opravdu usnul. Krásně si odpočinul, aby vám mohl zase další večery nosit v Rádio Junior pohádky na dobrou noc. Pyžamové skřítky dělali slečny z taneční skupiny Zuzany Richterové ze základní umělecké školy Jičín.
2: Ano, byli jsme Hajajovi pomocníčci, takže jsme pomáhali mu uspávat děti takhle.
1: Měli jste krásnou takovou choreografii připravenou, jak dlouho jste to nacvičovali?
2: Já si myslím, že jsme to nacvičovali tak cca týden.
1: Jenom takhle krátce?
2: No, jakože dohromady týden.
1: Choreografka této taneční skupiny Zuzana Richterová na Hajaju vzpomíná ráda, protože jí ho kdysi každý večer pouštěli na internátě. Jak jí napadlo, že budou holky tančit s polštářky omotanými světýlky?
3: Chtěli jsme vlastně udělat nějakou rekvizitu, která je spojená se spánkem, a jelikož je to světýlkový průvod, tak jsme tam dali světýlka.
1: Jakému tanci se její taneční skupina vlastně věnuje a jak často trénuje?
3: Tak vídáme se většinou 3 hodiny. Vyučovací týdně a jdeme cestou kreativního tance skrze improvizaci, skrze nějaký autentický svobodný pohyb.
1: A jak se celý průvod líbil Dorotce, kterou jsem tam potkala?
4: Moc se mě líbil a hlavně ta písnička.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
4: Alfík.
1: Alfíku, jak se ti líbil dneska světýlkový průvod?
4: Dobře.
1: Dobře, a tobě svítí čepice, veď ty máš světýlka na čepici. A zpíval jsi taky tu písničku Mravenčí ukolébavka?
4: Jo.
1: A posloucháš někdy Hajaju?
4: Jo.
1: Tak to je skvělý. A co ty, jak se jmenuješ?
5: Amálko.
1: Amálko, a jak tobě se líbil dneska průvod světýlkový?
5: Dobře.
1: A ty máš taky světýlka na čepici, jak tak koukám, máš tady popcorn sebou. Takže jsi to užila i se svačinkou, viď? A taky jsi zpívala dneska Mravenčí ukolébavku?
5: Mhm.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
6: Já se jmenuji Žofinka.
1: Žofinko, jak se ti líbil dneska ten světýlkový průvod?
6: Mně se líbil hodně a líbil se mi, jak jsme tady uspávali toho Hajaju.
1: Zpívala jsi taky tu písničku?
6: Zpívala.
1: A potkala jsi po cestě určitě nějakou pohádkovou postavu, tak která se ti nejvíc líbila? Samozřejmě kromě Hajaji.
6: Líbil se mi Křemílek a Mochomůrka.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
7: Mikuláš.
1: Mikuláši, jak se ti líbil dneska světýlkový průvod?
7: Hodně.
1: Měl jsi s sebou nějaký světýlka nebo lampion?
7: Měl jsem s sebou takovou tašku jako masku.
1: Takovou papírovou tašku a na tom si měl světýlka nalepený?
7: Jo, v podstatě jo.
1: To jsi vyráběl sám?
7: Vyráběl.
1: To bylo moc originální. Posloucháš někdy Hajaju?
7: Někdy jenom, když jsem ve dvorcích, protože tam moc není signál a je tam můj babička a děda v létě.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
8: Páťa.
1: Páťo, tak jak tobě se líbil světýlkový průvod dneska?
8: Mně se hodně líbil a hlavně se mi líbily ty pohádkové postavy.
1: Koukám, že ty máš světýlka do tvaru...
8: Jelínka.
1: Tak jaká pohádková postava tě zaujala?
8: Asi mě nejvíc zaujala pohádková postava Pat a Mat.
1: Aha, Pat a Mat. A taky jsi zpívala tu ukolébavku mravenčí?
8: Jo, zpívala jsem.
1: A posloucháš někdy Hajaju?
8: Na Rádio Junior.
1: Jak jste slyšeli, světýlkový průvod se dětem líbil a my máme velkou radost, že vy posloucháte Hajaju. Pro Rádio Junior Rašová Terka, pohádková reportérka.
9: No a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a předat slovo Klárce Novákové, která bude mít tady vzácného hosta, Petru Tanclovou z Archivu Českého rozhlasu, a budou si povídat o Hurvínkovi, který slaví 100 let. Mějte se moc a moc hezky, od mikrofonu se loučí a příjemný večer přeje Jirka Kohout.
10: Hej, pojďte, čeká nás to.

0: Junior.
1: Krásný podvečer z klubu Rádia Junior vám přeje moderátorka Klára Nováková. A dneska tady se mnou bude i moje kolegyně Petra Tanclová, která je z archivu, ale nepřišla sama. Přišel s ní tak trošku i Hurvínek. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj.
1: Jak to, že s tebou přišel Hurvínek? Vysvětli nám to, co má Hurvínek společného s Českým rozhlasem.
2: No, Hurvínek se mnou přišel protože měl sté narozeniny. Měl to tedy v květnu, ale my jsme se to u nás v archivu rozhodli slavit trošku později, teďka v září. A k jeho narozeninám jsme si opožděně připravili s Národním filmovým archivem takovou akci. Bude se konat v neděli 20. září a budou se tam promítat nejstarší filmy se Spejblem a Hurvínkem, tedy z první republiky ze 30. let. Samozřejmě i ty pozdější a z rozhlasu tam zazní staré archivní nahrávky s Hurvínkem a s Spejblem, ještě když je mluvil jejich stvořitel Josef Skupa.
1: A právě o tom si teď budeme povídat a dokonce si budeme jednotlivé ukázky i společně pouštět, na co se moc těším. Já jsem milovnice Hurvínka, vždycky, když jsem byla malá a třeba nemocná, tak jsem si pořád pouštěla dokola všechny ty desky, co zbyly ještě po mém bráchovi, nebo kazety. Pak bylo i CDčko, takže já jsem byla velká faninka Hurvínka. Jak to máš ty, Peťo? Taky jsi faninka Hurvínka?
2: Já jsem byla velkou faninkou, nebo do dneška teda jsem faninkou Hurvínka. Protože já, když jsem byla malá, tak mi táta koupil CDčka, protože nově zrovna nějak v tu dobu vyšly právě úplně ty nejstarší Spejblové a Hurvínkové ještě od Josefa Skupy. Mm-hmm. A to byl hlas, který já jsem neznala, protože jsem to měla pořád spojený s tím dnešním hlasem, jak dnes mluví Hurvínek a Spejbl. A vlastně ty scénky, co jsem tam slyšela, tím Skupovým hlasem byly úplně jinýho rázu. Mm-hmm. A hrozně se mi to líbilo, jak to bylo takové nostalgické a opravdu vtipné a některé ty vtipy byly opravdu dospělácké.
1: Já si to i pamatuju, protože my jsme právě doma měli i takové úplně malinkaté desky, krátké. A tam bylo od pana Skupy, jak byl Hurvínek užovky. A jak je, že jedl užovky. A teď ten táta zpět by mu říkal, Hurvínku, jak to, že jsi jedl užovky? No prostě jsem jedl užovky, tatínku. A on říkal, to jako je bohé zvíře, jak si to mohl sníst, jak si mohl jíst užovky. Já jsem jedl užovky. No a pak z toho vyšlo, že jedl žovky.
2: U kamarádky,
1: která se jmenuje Žovka a nejedl u Žovky. Takže na tohle si pamatuju a vím, že akorát mě štvalo, že když ta deska byla malá, takže jsem ji musela pořád otáčet.
2: Protože tam byla jenom jedna ta scénka.
1: Ano, jenom jedna ta scénka, takže člověk, když byl nemocný, tak to nebylo zrovna příjemné, že musel zase přijít k tomu, k té desce, otočit to a zase si poslechnout kousek dál. Ale ty další desky, to bylo lepší a jsem ráda, že mám právě ten zážitek i s tím gramofonem. Protože to považuji za takový to echt hurvínkovský. No a můj syn Adámek taky před spaním třeba někdy chce, ať mu pustím Hurvínka, ale ten už to chce hezky s obrazem, samozřejmě. Ale někdy si to dáme taky úplně klasicky, jenom podle sluchu. A my si za chvilku tady pustíme jednotlivé ukázky, no a holky a kluci, vy nám můžete telefonovat, jestli vy taky máte rádi Hurvínka. A klidně nám ten první z vás, kdo nám zavolá, tak nám můžete říct, kdo ještě s Hurvínkem vlastně vystupuje, protože Hurvínek není jediný, kdo tady v takových těchto pohádkách o Hurvínkovi vystupuje. Naše bezplatná telefonní linka je 800 199 199. No a vyhrát můžete lístek právě na tu akci, kde Péťa bude představovat Hurvínkovi ukázky. Připomeň nám ještě jednou, co to bude?
2: Takže je to v kinu Podrepo u Národní třídy, jmenuje se to Hurvínek 100 let. Je to tedy ve spolupráci s Národním filmovým archivem a bude to v neděli v 15 hodin začne ta akce a budou tam se promítat nejstarší filmy pro děti se Spejblem a Hurvínkem a také nejstarší rozhlasové nahrávky se Spejblem a Hurvínkem, ale takové, které vás určitě budou bavit.

0: Z klubu Rádia Junior vás zdraví moderátorka Klára Nováková, taky naše rozhlasová archivářka Petra Tanclová. Ještě jednou ahoj, Péťo.
1: Ahoj.
0: A teď už máme na telefonu nějakého věrného posluchače Rádia Junior určitě. Ahoj, jak se jmenuješ, kolik je ti let a odkud voláš?
2: Já jsem Fabián, je mi 7 a volám z Rozdova.
0: No a znáš Horvínka? Máš rád jeho pohádky?
2: Jo.
0: A dokázal bys nám říct i další postavy, které vystupují společně se Spejblem a teda s Horvínkem?
2: Jo.
0: Tak ještě...
2: Hánička, Žerik a Kateřina.
0: No jasně, teta Kateřina, tak my ti tleskáme.
1: Ano, bábinka, přesně tak.
0: Výborně. A ty bys si se rád vypravil na to speciální představení, které připravuje tady Petra Tanclová?
2: Ano.
0: Jo, no dobře, tak my ještě zjistíme, jestli uvidíme, jestli ještě nám dneska někdo nebude telefonovat, ale určitě máš velkou šanci vyhrát lístky do Ponrepa, viď, Péťo?
1: Přesně tak, do Prahy.
0: Ano, tak super. Máš ještě nějaký dotaz, co by tě zajímalo?
2: No, jestli v poslední době nebudete vydávat nějakého nového Horvínka.
1: No, tak to já bohužel neovlivním, protože tohleto všechno je na divadle Spejbla a Horvínka, tak to je spíš na ně. Mm-hmm. My máme ty nejstarší věci, které už jsou dávno natočené. Myslím, že něco vydalo Suprafon, kdyby si chtěl na CDčku, nebo už si myslím, že to je i v MP3 v Audiotéce. Ale kdyby si se chtěl zeptat, co se vydá nového za CDčko, tak to se musíš obrátit na divadlo Spejbla a Horvínka.
0: A my určitě je zase budeme mít brzy v našem vysílání Rádia Junior. A taky Rádio Junior vysílá malé pohádky o Horvínkovi docela často, takže na to se taky můžeš určitě během roku těšit, protože se to častokrát opakuje. A mám takový dojem, že zrovna teď v tento moment nebo okolo tohoto data se taky Horvínek u nás hraje. Tak vy moc děkujeme za dotaz a zatím ahoj!
1: Ahoj!
0: Taky děkujeme. Tak to je jeden z kandidátů na výherce do Ponrepa na akci. Připomeň nám název, Péťo.
1: Horvínek 100 let.
0: No a my si teď právě budeme povídat o tom Horvínkovi, že jo, když má těch 100 let. A náš rozhlas má už 103 let. Takže jsme skoro stejně staří. Kdy poprvé se Horvínek dostal k nám do rozhlasu?
1: No, poprvé to bylo v únoru 1927 a to byl vlastně necelý rok od jeho vzniku, protože Horvínek vznikl v květnu 1926, to také poprvé vystoupil i se Spejblem, který už byl trochu starší jeho tatínkem, ten tedy v Spejbl vznikl už v roce 1920, ale tedy v roce 1926 nám vzniká Horvínek a v únoru 1927 nám krásně vystupuje v rozhlase. Ty jeho kabarety se Spejblem a Horvínkem pana Skupy tedy byly velmi populární, opravdu velmi. Lidi, kteří se nedostali do Plzně, protože tam Josef Skupa za první republiky vystupoval, tak ty ho právě mohli znát hlavně z toho rozhlasu. Vlastně po celé, dalo by se říci, to Československu, po celé té republice. A rozhlas si byl velmi vědom, jak je oblíbený ten Horvínek a Spejbl. A tak si radiožurnál, tedy Československý rozhlas v té době v roce 1936 objednal, aby vznikl film animovaný v té době, který by propagoval skrze Horvínka rozhlas a to, jak rozhlas funguje. A je to úžasný film, který se právě i bude promítat v tu neděli 20., takže příští týden. A je to animovaný úžasným stylem, protože na začátku nám Horvínek, který tedy vystupuje tam ne jako Horvínek, to je zajímavý, ale jako Všude byl, také se ten film jmenuje Všude bylo o dobrodružství.
0: Takže mu neříkej Horvínku, říkej mu Všude byla.
1: Je to zajímavý, ale vlastně Skupa jaksi nedovolil, aby se tam jmenoval Horvínek, ale Všude byl, ono to je i s tím, že jako Všude chce být, všechno chce znát, takže on vlastně se vydá takovou magickou cestou z vesmíru, Horvínek Všude byl, do rozhlasu a tam potká královnu rozhlasových vln a ona mu říká, jak vlastně rozhlas funguje a jak fungují ty rozhlasové vlny, jak se z vysílače dostanou do přijímačů v domácnostech.
0: Mm-hmm.
1: Nejdříve je tam vlastně loutkový, nebo dalo by se říci stop motion. Není to tedy loutka, je to stop motion, nevím, jak to vlastně popsat dětem tu animaci.
0: Jasně, že se vždycky vyfotí kousek a potom zase se vyfotí, malinko se posune třeba ten hurvínek, zase se to vyfotí, zase se malinko
1: přesně
0: posune,
1: tak.
0: Zase se to vyfotí. Jasně, a ano. Takhle se vytvoří, když se to potom dá za sebou, tak to vypadá jak ten pohled.
1: Přesně tak. A tam je teda chvíle, že se představí, že je teda, že už není teďka hurvínek, ale že je všude byl. A pak začne animovaný film opravdu kreslený a hudbu, pozor, k tomu napsal Jaroslav Ježek, což ho můžeme znát od Svobodného divadla, od Vericha a Voskovce. Ten jim vlastně psal hudbu.
0: Mm-hmm. Tak si můžeme pustit možná krátkou ukázku, abychom slyšeli, jak tehdy...
1: Je to reklama, teďka co vlastně uslyšíme, protože tahle ta reklama právě zněla v rozhlase, aby lidi na to chodili a je to přímo reklama se Spejblem a Hurvínkem a ještě s hlasatelem Františkem Havlem.
0: Mm-hmm. Tak jdeme na to.
3: Tak vidíte, pane hlasateli, zas sedí za dumán, zas brnká škály.
4: To přece nejsou škály.
3: Tak co to bylo teda?
4: To přece byl kousíček uvertýry od pana Ježka k mému nádhernému a senzačnímu filmu Všudy bylo dobrodružství.
3: O, nešťastný film, ubohý dítě, zhrzený otec.
5: Proč neříkáte, oče Spejble? Můžete být na svého Hurvínka pyšný, že dáte vzácné umění do služeb rozhlasu. Až uvidíte film Všudy bylo o dobrodružství, přesvědčíte se, jak se Hurvínek držel. Naschledanou při promítání filmu Všudy bylo o dobrodružství.
4: No pardon, ale to si musí člobrdičkové zařídit, doběhnout si pěkně do kína a zajistit si, aby jim náš film všude promítali, že?
5: Ale samozřejmě.
0: No tak to byla krásná historická ukázka, jak pan Skupa mluvil jak pana Spejbla, tak i Hurvínka.
1: Ano, přesně tak, v tu samou dobu. Mm-hmm. Stejně jako to dělal po něm Miloš Kiršner, tedy jeho nástupník, ale teď jsme právě slyšeli pana Skupu a děti se asi můžou divit, jak zněl ten Hurvínek a Spejbl. Mm-hmm. Že vlastně zněli opravdu jinak, jo? Mm-hmm. Veškerý následníci, kteří vlastně dneska mluví z Pejbla a Hurvínka, tak ty si to spíš právě vzali ty hlasy od toho pana Kiršnera, který tedy převzal loutky po panu Skupovi.
0: Mm-hmm. Ale pan Skupa je rozhodně hodně zajímavá osobnost. Jak ho vlastně napadlo vytvořit Hurvínka a pana Spejbla?
1: No, ono to bylo tak, že on se k loutkářství dostal za první světové války, protože on tedy měl bojovat na frontě, ale ze zdravotních důvodů byl převelen do své rodné Plzně a tam zároveň chodil do takového loutkářského divadla a tam si řekl, že bude vodit Kašpárka a bude s ním hrát. Prostě loutka Kašpárka. Ale on udělal tu novotu, když to takhle řeknu, že ten Kašpárek už nebude jenom jako v nějaký pohádce. Ale on bude komentovat společenské dění, co se děje, co viděl, co zrovna lidi zajímá a tím vlastně si získal to publikum. No a pak vlastně přišel řezbář, vlastně jeho kamarád, a ten vlastně s ním udělal úplně novou postavu z Pejbla se špičatýma ušima, s takovou zvláštní hlavou a vsáčku. A ten měl být prostě takový vtipný chytrolín, který vlastně ale není chytrý a plácá vždycky nějaký nesmysly. Mm-hmm. Je to takový všude byl, všechno znám, od všeho mám klíče, jak se říká u nás doma. A ten tedy si opravdu získal srdce publika a to bylo už vlastně po první světové válce, to už bylo vlastně na začátku Československé republiky v roce 1920 a začal vystupovat právě se Spejblem a ten se stal velmi oblíbeným. A pak to vlastně ani nečekal, přišel rok, pan Skupa tedy to nečekal, v roce 1926 přišel vlastně Gustav Nosek, řezbář, a ten mu vyřezal Hurvínka. A on nebyl moc rád, pan Skupa. On říkal, proč to dělal? Já to nechci. No, ale pak opravdu s ním začal vystupovat, Spejbl a Hurvínek, který začali vystupovat spolu už v tom roce 1926 v květnu a postupně se to opravdu tak vymyslelo, že Spejbl je tatínek Hurvínka. Kdo jeho maminka, se do dneška neví, ale Spejbl, ať je jakýkoliv, tak si myslím, že je hodnej táta.
0: Určitě, Spejbl je naprosto úžasný a Hurvínek ostatně taky.
1: A v roce 1930, tedy 4 roky po Hurvínkovi, přišla Mánička a Žerik. Aha. A ty spolu vystupovali poprvé na jevišti společně. Že protože Skupa měl zase kamaráda, teda dalšího, a ten měl dcerušku. A ono se mu strašně líbilo, jak ona vždycky na všechno má odpověď a na všechno mluví. Tak si řekl, že by bylo taky hezký vlastně dát kamarádku tomu Hurvínkovi a taky nějakýho pejska, aby tam byly taky nějaký zvířátko.
0: Žeriček, ano.
1: Přesně, jo. A udělal tedy Máničku. Ta teda vypadala úplně jinak než dneska, jak je s těma brejličkama, jak je s těma delšíma vlasama. To ona byla bez brejlí, měla krátké šatičky a měla mašly ve vlasech, byla hnědovlasá a byla trošku jiná. Ona se vždycky měnila, ta její podoba.
0: Já jsem si všimla, že právě někdy má Mánička blonďaté vlasy, někdy má rezaté vlasy, někdy má hnědé vlasy, že se to tak jako mění.
1: Ano, ano, přesně tak. Vlastně ta podoba toho, že má vlasy smašlý, vlastně svázané hnědé vlasy se šatičkama, tak to tuším bylo tak do 60. let. A pak byla blonděta s culíkama. Jestli vlastně si děti třeba pamatujete, že jste viděli nějaké staré večerníčky, které se také budou promítat některé v neděli tedy 20. Tak měla culíčky a neměla teda prostě brejličky nic. A pak v 90. letech se ustálila ta Mánička, kterou známe dnes.
0: Říká Petra Tanclová. Já jsem ale tady našla ještě jedno takovou věc, která, myslím, takový zvuk, který by rozhodně tady měl zaznít.
1: Přesně, Žeríček.
0: To byl Žeríček. A když jsme si takhle vyjmenovali jednotlivé členy té Hurvínkovy rodiny, tak ještě je tam teta Kateřina. Ta přišla asi později?
1: Ta přišla později, ta přišla s Milošem Kiršnerem právě a hlavně Helenou Štáchovou, protože Helena Štáchová to je zase paní, která mluvila, pozor, jako třetí Máničku teprve. To je taky ten hlas, který máme s Máničkou ustálený dnes v hlavě. To je právě ta paní. Nejdříve to byla Anna Krojcmanová, pak Božena Veliková a v roce 1966... Teprve nám nastupuje Helena Štáchová a ta tam vlastně dala ty ženské elementy, je posílila. Dalo by se říct i ty ženské postavy. Mánička už nebyla taková hloupoučka, protože ona vlastně, když Skupa jí vymyslela, tak ona byla taková naivní holčička, která jako nevěděla, pořád se ptala, jo, a nevěděla. Ale ta Helena Štáchová si řekla, a ne, já jí udělám prostě jako chytrou holku, rovnocenou tomu Hurvínkovi, no, ale Spejblovi se taky přece musí udělat nějaká rovnocená partnerka. Tak vznikla teta Kateřina, vlastně babička Máničky.
0: Ano. No, já jsem úplně nadšená a těším se na další ukázky, které si pustíme už za chvilku. A holky a kluci, pokud byste se chtěli na něco zeptat, anebo nám říct vaše zážitky z poslechu pohádek o Spejblovi a Hurvínkovi, kterou postavu máte třeba nejradši, nebo kterou pohádku, která je vaše nejzamilovanější, tak nám klidně zavolejte na 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: klubu Rádia Junior si povídám s Petrou Tanclovou o Hurvínkovi, který letos slaví 100 let. A dovolal se nám i náš věrný posluchač Vojta Přeček. Vojto, jaké ty máš zážitky s Hurvínkem? Znáš ho dobře?
1: Tak Hurvínka znám moc dobře, jak v rozhlasové nebo zvukové podobě, tak i v té televizní. A pro mě Hurvínek je vlastně takový jako znak dětství, když to tak řeknu.
0: Mm-hmm. No pro mě taky. Jako
2: no určitě, 100%.
0: Takový můj super hrdina, bych řekla.
2: Malej.
0: Mně se ty jeho legrácky moc líbí a baví mě to. A do dneška, jako já prostě si klidně pustím Hurvínka i dnes a budu šťastná. Je nějaký díl, který tě hodně zaujal, Vojto?
1: Takhle mi v hlavě asi úplně žádný díl neutkvěl, kdybych to takhle řekl.
0: Já mám Hurvínkova Černá hodinka, tam se zpívalo třeba, nebo Hurvínek a Červený kohout, to byla zase takové ty i vzdělávací záležitosti, protože Hurvínek se snažil i vzdělávat v těch svých, nebo stále snaží v těch svých různých pohádkách, a tam se vlastně vysvětlovalo, že se má volat číslo 150, že jo, když hoří a tak, takže díky Hurvínkovi si pamatuju i spoustu užitečných věcí z dětství. A taky si pamatuju, že měl třeba díly, kdy šel za Přemyslovci nebo za Lucemburky, tak se člověk dozvěděl i něco z historie. Tak to jsou moje vzpomínky na Hurvínka. Vojto, chtěl by se zpětně na něco zeptat?
1: Ano, já bych se chtěl zeptat, co jako ty, jako zaměstnanec v Českém rozhlase v archivu, máš společného s Hurvínkem? Našel jsi tam třeba nějakou prostě zapomenutou nahrávku Hurvínkova, nějakého pohádky, která třeba ani nevyšla, nebo to asi ne?
2: Ano, teď si teda řekl věc, která se zrovna aktuálně u nás řeší, protože my máme tady u nás technika, který si vždycky bere ještě staré desky, které nejsou zdigitalizované, a právě zrovna objevil scénky nesestříhané, tedy ještě se Spejblem a Hurvínkem z První republiky. Ale ty ještě vám bohužel nemohu ukázat, protože je ještě u našeho pana technika. Ale když tak, mám tady jednu scénku, docela vtipnou, z roku 1937, kdy byl pan Skupa požádán, aby udělal nějakou aprílovou scénku radiožurnálovou, když to takhle řeknu, vlastně na rok 1937. Tak jestli si ji chceš pustit, i když teda není úplně nová, ale ještě asi nezazněla ve vysílání.
0: Tak to bude premiéra teďko. Tak jdem na to.
3: No, a teďko bychom mohli začít, ještě bychom mohli třeba udělat.
4: Tati, hele, co bych kdybych já zaspíval nějakou písničku nebo koledu?
3: Jo, na 1. apríle budeš zpívat koledu. Ty máš taky takový názory, já se divím, takový dospělý chlapec. Do školy už to chodí.
4: No, tati, tak co máme dělat, něco se musí udělat, jo? Lidi to poslouchají, každý má. No, našpicovám uši,
3: jo? Jo, to víš, myslíš, že má každý tak dlouhý bolce jako ty, jo?
4: A co ti tak mě nahubuješ, jo? To, tady člověk se snaží, jeden kouká, aby vyhověřila.
3: Ano, prosím tebe, tak se nebudeme hádat a musíme něco dělat. Jo, tak zpívej třeba něco, jo, to by bylo nejde.
4: A ti někdo jde.
3: Co je?
5: Pánové, co se to tu děje, co to tu děláte? Co tu hledáte po
3: mně? My tady vysíláme do toho rádium, víte?
5: Já nemám žádnou plachtu, tady nic tu není, v programu to také není.
4: My jsme sem byli poslaní.
5: Počkej, maličkej, no, počkej,
4: ty blok, potom víte?
5: Počkej, ten pán mi to řekne tady. Co plachty tu chcete?
3: No, my jsme tady byli k tomu, že jo, aby jsme jaksi...
5: Kdo vás sem pozval? Já tu nic nemám, já o tom nevím.
3: Dole jeden takový pán, jak říkal, aby jsme šli nahoru, že jo? A tady u toho máme do toho tento,
5: že? To jste neměli sem, to jste měli vedle tam asi pravděpodobně, to je omyl. Prosím vás, ven, všetko ven.
3: No co pak?
5: Marčky, utíkej napřed.
3: Žádná legrace nebude.
5: Ne, nemůžeme nic dělat. Všechno ven.
3: No a co pak, už začne teď vážně vysílat?
5: Ano, začne. Haló.
4: Zatím, ono teď začne dál, už to vážně, no jo.
5: Pane hlasatel,
4: jezu. Celý den se nedá dělat apríl, to je pravda. Tak my se poroučíme.
3: Pokladna, pane radiožurnál, a pozdravujte prosím milostivou paní radiožurnálovou a dětičky.
5: Dost, pane hlasateli, jednu desku a začínáme s vážným pořadem.
0: Tak Vojto, pověz nám, jak ti zní hlas pana Skupy. Slyšíme se?
1: Haló,
0: vypadlo. Jo, že jak ti zní hlas pana Skupy, by mě zajímalo. Jaké to pro tebe je, když slyšíš vlastně Hurvínka ne jak mluví dnes, ale jak mluvil před těmi 100 lety?
1: Je to takové zvláštní, protože já jsem tady tu podobu vlastně toho Hurvínka z Pejbla ještě neslyšel. A no, to prostě spojený s takovým tím novým ikonickým hlasem. A je to vlastně trochu podobné, protože ti mluvčí toho Hurvínka se možná snaží to dělat nějak podobně, ten způsob té mluvy. Ale je to zvláštní pro mě, no.
0: Říká Vojta Přeček, jak na to zareaguje Petra Tanclová?
2: No, tak jak jsem vlastně říkala, paradoxně se nenavazuje úplně tím hlasem na toho Josefa Skupu, ti další imitátoři, ale na toho jeho pokračovatele Miloše Kiršnera, který ho vlastně známe. Ten umřel až v roce 1996. Takže vlastně toho máme spojený hlavně s ním a pak ty další imitátoři... Ty napodobují jeho. A Josef Skupa je takový zakonzervovaný v čase, ale stále ikonou.
0: Ale věř, že já, která to mám od dětství naposlouchané malé desky pan Skupa, větší desky pan Kiršner, tak u mě funguje oboje. Úplně krásně dokážu přeskakovat z jednoho hlasu na druhý a zbožňuju všechny podoby Hurvínka, pana Spejbla a i všech dalších, kteří v divadle Spejbla a Hurvínka vystupují. Máš ještě nějaký dotaz, nebo je to všechno, Vojto?
1: Takhle je to za mě všechno.
0: Tak my moc děkujeme, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: No a my si určitě pustíme ještě další ukázku už po písničce.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.
2: Posloucháte speciální vysílání Rádia Junior o Hurvínkovi. A Petra Tanclová tady se mnou sedí ve studiu, naše archivářka, která ví, kde je jaká nahrávka, jaký dokument, no a taky, kde najdeme Hurvínka. Připravuješ taky speciální pořad, který bude pověs nám kde a kdy.
3: Bude v kinu Pod Repo u Národní třídy a bude to v neděli 29. v 15.00.
2: My už jsme si povídali o panu Skupovi, což byl ten zakladatel nebo vlastně tvůrce Spejbla a potom i Hurvínka. A teď se asi přesuneme k těm dalším, kteří se ujali jeho hlasu. Jak to bylo dál?
3: Dále to bylo tak, že se jeho hlasu ujal Miloš Kiršner. Jak jsem říkala, jeho vlastně máme hlavně spojenýho s hlasem Spejbla u Hurvínka, protože ten jeho hlas se spíše imituje než ten Skupův. A Skupa si ho sám vybral za svého následovníka, on si ho sám vychoval. Kiršner studoval práva, ale pak tedy za určitých okolností, které nejsou úplně hezký, protože to bylo v 50. letech a jestli to třeba víte, tak ty jsou taková temná, dalo by se říct.
2: Nemohli všichni studovat, ano, kdo chtěl, dostal tu možnost jenom někdo a tak dál.
3: Přesně tak. No a když on přišel z vojny, tak vlastně nevěděl, co dělat, ale věděl, že vždycky měl nějak rád loutky a divadlo. Mm-hmm. A on se dostal do Prahy, do divadla Spejbla a Hurvínka, kde byl tedy Skupa, protože Skupa už to své divadlo po druhé světové válce přesunul z Plzně do Prahy, mm-hmm, na Vinohrady, tady do Hasičského domu v Římské ulici. Právě my tady máme studio, vlastně, tak je to hned tady blízko. A ten se tedy učil, uh-huh, že ho přímo vyhmát, jak se říká, Skupa, protože v něm rozpoznal talent. A že opravdu v roce 1956, asi pět let potom, co k němu nastoupil Kiršner, tak řekl i veřejně prohlásil, ano, toto je můj nástupce, uh-huh, a ten to bude dělat i po mně, po mé smrti, protože on nechtěl, aby ty loutky zanikly, aby vlastně, uh-huh, ten jeho odkaz zaniknul. No a Miloš Kiršner to neměl úplně lehké, protože když v roce 1957 opravdu tedy zemřel Skupa, tak psali se dokonce i petice, že on ten hlas má úplně jiný, což můžeme posoudit, že měl ho trochu jiný, že? Jak známe vlastně z těch novějších nahrávek. A nechtěli, aby už ten Spejbla Hurvínek pokračoval, protože už to prostě bude úplně jiný. Mm-hmm. Ale Kiršner se toho nebál, neměl to úplně lehké, ale šlápnul do toho, hrálo se divadlo a udělal třeba i takové novoty, že Kiršner začal vystupovat v jazycích cizích. Vlastně poprvé v rumunštině vystupoval, že si řekl, že když někam pojede na festival, tak přece nebudou hrát v tom jazyce, ve kterém vystupují, což bylo docela běžné, jako když se někam dostalo divadlo, tak prostě hrálo v tom jazyce, když jelo někam na zájezd, ve kterém hrajou.
2: Prostě.
3: Ano, ale on řekl, ne, budeme prostě hrát i v cizích jazycích. A to neznamenalo, nebo neznamená i v dnešní době v divadle Spejbla Hurvínka, že by oni ty jazyky znali, když třeba jedou do Japonska. Teďka třeba jeli do Japonska tenhle, uh-huh, rok divadlo Spejbla Hurvínka, ale oni se to tak foneticky jako, nebo dokážou vyslovovat, ano, ten jazyk, že to vypadá jako kdyby vlastně ty, který mluví ty loutky, tak mluví výborně, jako, uh-huh, tím cizím jazykem. Japonsky, rumunsky, anglicky, německy, francouzsky. A to vlastně začal ten Miloš Kiršner. Uh-huh.
2: Tak si pojďme poslechnout ukázku, ano, která to bude.
3: To už je z roku 1977 a je to scénka Co je lunární měsíc?
4: Ale tati, nevíš, co je to lunární měsíc?
5: Lunární?
4: Jo.
5: No co by to mohlo být?
4: No to se právě ptám.
5: No lunární, lunární, to by mohlo být něco z té astronautiky nebo... No počkej, no tak si to rozeber. Luna, že ano, luna, to je měsíc, že ano, tedy jaksi básnicky řečeno, čili lunární je měsíční, že ano.
4: Takže lunární měsíc?
5: No lunární měsíc je měsíční měsíc, no to je ale...
4: A pánev nesmysl?
5: No abys hned nebožil. Čemu to vlastně potřebuješ?
4: A to mě tak napadlo.
5: Tak si podruhý dělej legraci ze svého učitele, a ne ze mě.
4: No prosím, jak si přeješ?
2: V klubu Rádia Junior si povídáme o Hurvínkovi a můžeme si poslechnout i další ukázku, kterou namluvil pan Kirchner?
3: No určitě, ale k tomu bych asi potřebovala něco říct, protože to je pořád, je to ukázka z pořadu Zlatá zebra. A to byl velmi speciální projekt Miloše Kirchnera a divadla Spejbla Hurvínka pro rozhlas. On spolupracoval na tom, že by se mělo dětem vysvětlit různé věci o dopravních předpisech. To, jak se mají učit, jak se mají chovat na silnici, jak se mají chovat na kole, když přechází a tak dále a tak dále. A vymyslelo se, že se po celých školách v jeden moment z rozhlasu zazní tyhle ty naučné scénky se Spejblem a Hurvínkem s názvem Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy. Mm-hmm. Všem dětem po celé republice se rozdali pracovní sešity malované a ke každé lekci byla ta scénka. A oni věděli z programu Československého rozhlasu v té době, bylo to tedy v 70. letech a 80., že zrovna bude první lekce třeba 25. v pondělí a všichni učitelé zapli rádio a mohli děti poslouchat naučnou scénku s Hurvínkem a s Spejblem a vlastně vyplňovali i ty pracovní sešity. Hmm. A ten, který měl, byl vylosován, pak vlastně nějaký kluk nebo holčička a vyhráli tím losováním, že měli všechno správně v tom pracovním sešitu, tak se mohli podívat do rozhlasu a vidět vrtulníky zelené vlny. Protože dříve ta zelená vlna se u nás natáčela, takže samozřejmě museli vyjet vrtulníky, aby opravdu viděli ten provoz.
2: Aha.
3: Takže oni si mohli prohlídnout vrtulník zelené vlny.
2: Aha.
3: A také i snad získat, tuším, nějaký radiopříjimač, nějaké rádio, aby mohli doma poslouchat.
2: No to zní úplně úžasně, že zelená vlna ta informuje na radiožurnálu o tom, kde je jaká dopravní nehoda. To mě nenapadlo. Lítal ten vrtulník tady od nás? Jakože...
3: No já právě, to bych právě lhala, jestli to neměli domluvené to právě zjistit. Třeba, nevím, jako z bezpečností.
2: Jasně,
3: dřív,
2: určitě.
3: Že jo?
2: No asi to ale bude, to bych muselo asi musela... to být z nějakého heliportu. Určitě,
3: protože tady asi by z Vinohradské nám asi nezvlítli.
2: Ale musel tam být asi nějaký reportér, který potom z toho vrtulníku třeba hlásil, co
3: ano,
2: se děje.
3: Ano, ano, to právě se informovalo do rozhlasu a tuším, že pak se teprve vysílalo z toho rozhlasu. Myslím, že ne z té helikoptery, ale to bych musela zjistit.
2: Jasně,
3: tak doufám,
2: no,
3: že neříkám nějakou hlouposť.
2: No, ono, tam by byl asi velký hluk, ale rozhodně to je zajímavé téma a budu ráda, když to někdy zase ve vysílání Rádia Junior probereme, protože tohle mě teda dostalo. Ale my si teda můžeme pustit Zlatou zebru Cesta do školy z roku 1977.
4: To. Zlatá zebra.
5: Abeceda.
4: Budoucího.
5: Motoristy. Tak Hurvínku, připraveni jsou všichni ve třídě?
4: Všichni ve třídě, tati.
5: Všichni připraveni, říkáš, ale sešit z aktovky mám každému vytahovat já, nebo kdo?
4: Ty, tati.
5: Tak ať už je otevřený u kapitoly 7, která má název Cesta do školy. No tak, co bys o tom pověděl?
4: No já bych o tom pověděl, tati, že tady cesta do školy je u každého jinačí, žáno. Že někdo má boudu za rohem a je tam za pár minut.
5: Ale žádnou boudu, co to povídáš? Školu, žáno.
4: Ano, školu, promiň.
5: Boudu má Žerik, ty máš školu.
4: No ano, já mám školu.
5: No.
4: A že někdo jí má daleko, tedy tu školu, žáno, takže třeba i dojíždí autobusem, kterému někteří žáci říkají školák a někteří frkáč, tati.

0: klubu Rádia Junior si povídám s Petrou Tanclovou o Hurvínkovi. A my před sebou máme ještě poslední ukázku. Tak Peťo, co to bude?
1: Bude to ukázka z pořadu z 80. let, který se jmenovalo Domino, byl to pořad pro děti. A dalo by se říci, že to byl takový předchůdce klubu Rádia Junior.
0: Jupí.
1: Ano, tam to, dalo by se říci, všechno začalo. Hrály se tam písničky, stejně jako tady, zvali se různí hosté a tak

0: Ondřejově v observatoři.
1: Jsem na nejvýš potěšen, doktore. A já pořád, proč mi tady Hurlínek pípal, ale na Almaru. A on, chlapec inteligentní, se vzdělával v kosmu. Běž postavit na čaj, no? A nedávej ten vymáchaný pytlíček, dej čerstvý, když máme takového akademického hosta. Tak co je nového v kosmu, doktore?
2: No tak co by bylo nového? Pořád něco. V kosmu se pořád něco děje.
1: A vy jste jaksi přes veškerý ten kosmos, co je kolem nás?
2: No tak ne, tak ten kosmos je moc velký. Já si z toho vybírám jenom malý kousek. Já si vybírám jenom slunce.
1: Jo, tak vy sluníčko, no to je radost. No, ono se říká, kam chodí slunce, tam nechodí lékař, že ano. To je zdravé povolání tohleto. A co zkoumáte na tom slunci?
3: Další krásná ukázka z Pejbla a Hurvínka, kteří tedy zpovídali ve vysílání Domina, což byl pořad pro děti, zpovídali i různé osobnosti známé, jak je to tak vidět, a vědce.
4: Přesně tak, přesně tak. Ten pořad Domino byl opravdu velmi oblíbený u dětí. Nebylo to tak, že by Spejbl a Hurvínek tam byli vždycky. To tak nebylo. Ale v nějakých těch speciálních dílech se Miloš Kiršner uvolil a udělal rozhovor sám, buď s hercem, s vědátorem, nebo se spisovatelem.
3: Já, když jsem byla malá, tak jsem Domino poslouchala a byl to úžasný pořad a jsem ráda a je mi velkou ctí, že i teď jako velká mohu být já moderátorkou pořadu pro děti v Českém rozhlase, když ještě vím, že třeba tady vystupoval a jako moderátorem byl i taťka Spejbl, že jo? Tak to je velká čest pro mě. Peťo, ještě něco, co bys tam chtěla říct a samozřejmě nás na závěr ještě jednou pozvat na akci, která se bude konat v Ponrepu.
4: No určitě všechny zvu na tu akci, která bude v kinu Ponrepo v neděli 20. září od 15 hodin. Můžete tam slyšet různé nejstarší rozhlasové nahrávky s Hurvínkem a s Spejblem a také nejstarší filmy dětské se Spejblem a Hurvínkem, což bude velmi zajímavé. Bude tam i ten legendární animovaný film Všude bylo o dobrodružství s Hurvínkem z roku 1936, což je úžasný, na něj opravdu zvu, protože to je úžasná podívaná, ta animace je opravdu výborná. A také přeju všechno nejlepší Hurvínkovi k těm 100 letům, který teda už oslavil, ale my to budeme slavit teprve teďka v září.
3: Ano, všechno nejlepší Hurvínku. Doufám, že ti čeká nejenom další stovka, ale další milion let.
4: Přesně tak, přesně tak. A i Spejblovi, i Spejblovi.
3: Přesně tak. Tak Peťo, my ti moc děkujeme za krásné povídání v živém vysílání Rádia Junior. Budeme se těšit zase brzy na viděnou s nějakými dalšími historky z rozhlasového archivu a my musíme vyhlásit, kdo vyhrál ty lístky, že jo?
4: No, to musíme.
3: No a je to Fabián.
4: Jupi.
3: Takže Fabián,
4: gratulujeme.
3: Gratulujem a Péťa se s tebou spojí a ano, na všem se společně domluvíte a vlastně Péťu v Ponrepu potom i uvidíš.
4: Přesně tak.
3: Těšíš se, Péťo, nebo máš strach, až budeš vystupovat?
4: No, trošku jsem nervózní, upřímně.
3: Jo?
4: Ale myslím, že to zvládnu.
3: Určitě. Fabián, i já ti budem držet palce.
4: No tak super.
3: A všichni, kdo tam přijdou. A třeba tam přijdu taky i s Adámkem.
4: Je, super, no tak to se budu těšit.
3: Tak držíme palce a posíláme vám všem písničku, anebo Skřítka hejů, ale to až za chvíli.
5: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Kdo dlouho vybírá, ten přebere. Na to by měly myslet blešky, které zůstaly v parku na lavičce a vyhlížejí, komu by se zabydleli v kožiše. Kde skončí odvážní pišta? O tom nám poví dnešní bleší pohádka, která dostala název Pišta a šuplík.

Dobrý večer, děti. Čtyři blechy bezdomova seděli na lavičce v parku a posmutněle pozorovali, jak se kolem nich v nadcházejícím večeru pomalu rozsvěcují lampy. Žádný psík s pánem se k ním neblížil. Trochu zájmu budil jen v dáli běžící zlatý retriever, za nímž na vodítku vlála jeho paní, následovaná pánem. Možná to otočí a pak bude na doskok.

0: doufal Blešák Pišta. Zbytek blech, ale jen vrtěl hlavou. Pišta vždycky všechno viděl moc růžově. Jenže retriever se po chvíli opravdu otočil a skutečně se divoce rozběhl směrem k ním. To dám, zařval Pišta a skočil přesně ve vteřině, kdy zlatavý blesk prosvištěl kolem.
1: No jo, Pišta, ten má vždycky štěstí.
0: Usmál se Blešák Skóča trochu kysele. A Pišta opravdu štěstí měl. Doskočil na huňatá záda běžícího psa. Ač byl blecha, držel se jako klíště. Pes běžel a běžel a běžel by ještě dlouho, kdyby najednou jeho pán kdesi vzadu za ním nezařval.
1: A dost! Stát, Šuplíku!
0: Retriever na jméno Šuplík slyšel a opravdu se zastavil. Pišta si oddychnul. Oddychoval i pes a jeho pán. Oddychovala i paní držící vodítko, jenže ta se navíc i rozčilovala.
2: Ale teď ho vedu já!
3: Nevedeš, on tě vleče, nesouhlasil pán.
2: Ale povel se mu měla dát já,
0: odporovala paní.
4: A proč si mu ho nedala? Se za ním ženeme jako pometla, čoveče.
0: Skoro křičel pán.
2: Já nejsem žádné pometlo,
0: vřískala paní. Zatímco se pán s paní hádali, Pišta došel s pocenou pěšinkou v psí srsti k Šuplíkovým uším. Takhle je to furt? Zeptal se. Pes kývnul. Přítomnost Blešáka ho nezaskočila. Ti dva se navzájem zdvořile představili a pak se Pišta psa opatrně zeptal na možnost trvalého pobytu. Šuplík opět přikývnul, což Pištu dost překvapilo. Zeptal se tedy psa i na to, jestli by mu nevadilo, kdyby ho občas krapet štípnul. Ten znova souhlasil. Pišta byl z toho jelen. Připisoval to Šuplíkově únavě po vydatném běhu. Nebo že by tomuhle retrieverovi blechy nevadily, či mu byly dokonce sympatické? V okamžiku, kdy se pán s paní začali přetahovat o vodítko, až psem cloumali zprava doleva, to Pištovi došlo. Jestli tihle dva takhle řádí pořád, nejspíš stojí Šuplíku v život za starou bačkoru. A na tom, jestli bude mít navíc blechu, mu pramálo záleží. No, možná se na Pištu vážně usmálo štěstí. Možná by mohl na Šuplíkovi ubytovat i zbytek své bleší partičky. Pišta si radostně poskočil. A to byla chyba. Pohybu černé tečky v Šuplíkově srsti si totiž všiml jeho pán.
2: Na tom psově hmyz! Co jsi s ním dělala?
0: Křičel na paní.
2: Já? Snad ty ne?
0: Ječela paní. Oba dva začali se psem cloumat ještě víc. Co je vážně příšerný, pomyslel si Pišta. A pak ho něco napadlo. Vlezl Šuplíkovi téměř do ucha a začal mu vysvětlovat, že psi mohou docela slušně žít i bez pánů. On jednoho psa bez pána znal a ten měl teda fakt mnohem lepší život, než má Šuplík. Není tedy na čase se na tyhle děsný páničky vykašlat? Chvíli to vypadalo, že Šuplík Pištově proslovu nerozumí. Poté se ale celý ten zlatavý tvor zachvěl a pokýval hlavou. Škoda, že si toho jeho páničci nevšimli, protože pak se to stalo. Teď naopak z páničky cukl pes. A pořádně. Trhnul sebou tak, až povolil kroužek spojující vodítko s obojkem. Osvobodil se. A rozeběhl. Ještě, že se Pišta na poslední chvíli stihl pořádně chytit, protože Šuplík neběžel. Šuplík letěl. Pryč od svých pánů. Pryč z upravené části parku. Pryč. Běžel mimo cesty křovým, vysokou trávou tak dlouho, až křik svých pánů za sebou už neslyšel. Světla lamp postupně řídla. A pak doběhl až tam, kde se lesopark změnil v les. Šuplíka s Pištou za uchem obklopila noc. Ukážu ti prýma místo, kde se dá spát v suchu, šeptnul Pišta a navigoval psa k malému mostku přes vyschlý potok. Tady v listí nám bude prima, oznámil Blešák vesele. Šuplík si pod mostek vlezl, spokojeně ale nevypadal. Na chvíli si sedl, ale pak se zase zvedl na všechny čtyři. Čenich se mu nervózně chvěl, oči upíral do tmy a co chvíli tiše zakňučel. Zítra tě vezmu k popelnici. Tam se vždycky něco k snědku najde. Neboj. Snažil se Blešák psa uklidnit.
4: Stýská se mi po nich,
0: řekl pes.
4: Sice se vždycky pohádali, jestli můžu spát v posteli nebo ne, já k ním ale nakonec nad ránem vždycky vlezl. A pak mě oba tajně mazlili.
0: Šuplík trošku zavil. Pišta byl v rozpacích. Stesk po hašteřících se lidech nedokázal pochopit. Ti zatím s baterkami běhali po lesoparku. Paní plakala. Kdyby nebyla tma, bylo by vidět, že i pán pláče. Do ochraptění oba křičeli.
4: Šuplíčku! Kde pak jsi? Máme dobrůdky, Šuplí!
0: V jistou chvíli je Šuplík uslyšel. Vyskočil a už by běžel k ním, jenže Blešák ho zastavil. To jako fakt? Prostě ti dají dobrůdku a zas bude všechno při starým, jo? Šuplík se zamyslel. Blešák má pravdu. Nemůže se k pánům jen tak vrátit. Co má ale dělat?
5: Já bych věděl, pošeptal mu Pišta. Trochu jim to jejich handrkování ode zdi ke zdi vrátíš.
0: A tak se i stalo. Šuplík vyběhl z podmostku přímo do kuželu světla baterky. Pán i paní zajásali a rozběhli se k němu. Když už byli skoro na dosah, Šuplík udělal z Bleší elegancí hop a ztratil se zas ve tmě. Pán s paní začali opět pobíhat a pročesávat prostor kolem sebe světly baterek. Šuplík se jim znovu ukázal a opět jim utekl. Tak to udělal ještě mnohokrát. A pak to paní nevydržela a hlasitě zakvílala.
4: Šuplíčku, prosím. My se ti omlouváme, štkal do noci pán. My víme, že to s námi nemáš lehké. My už se hádat nebudeme,
0: zavili oba skoro zároveň. Teprve tuhle větu Pišta schválil jako signál pro trvalé vynoření se z křoví. Pes pomalu došel k pánům, nechal se od obou bouřlivě obejmout a připnout si vodítko. Vyčerpaní, uplakaní pán a paní a spokojený pes se vraceli nočním lesoparkem. Když se přiblížili k lavičce, kde Blešák na psa naskočil, ti dva se vřele rozloučili. Pišta absolutně nehodlal pokračovat k Šuplíkovým domů a dočkat se snad nějakého nechutného mytí. Ještě než se ale vrátil na lavičku, odskočil si nejdříve na pána a pak na paní. Každého z nich pořádně štípnul. To, aby si lépe pamatovali, co svému psovi slíbili. Dobrou noc.
6: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
7: Rádio Junior, velká pohádka.
8: Putování za švestkovou vůní, tak se jmenuje dobrodružný příběh plný vtipu. Vypráví o dlouhém putování skřítka Pitrýska, který se vydal do světa hledat spřízněnou duši. Na motivy známé pohádkové knihy Ludvíka Aškenáziho napsala a zrežírovala Kristýna Kosová a Adam Svozil v roce 2019. Hrají Eva Hacurová, Nataša Mikulová, Miroslav Hanuš a další.
9: Ludvík Aškenázy.

0: jednou jedna pohádková knížka.
1: Tedy vlastně je, že? Tady.
2: A přitom na pohled je dosti taková obyčejná, že?
1: Trochu zašlá, ohmataná.
2: To asi, že tolika dětem prošla rukama.
1: No, mě taky.
0: Ale na hřbetě má zlatý nápis, podívejte. 12 pohádek z celého světa. A ke každé pohádce je jeden obrázek. Na prvním obrázku je zlatý kočár. Na druhém obrázku je meč. A na třetím obrázku je, to si vybavuju.
1: Ano, jistě. Ale teprve tady na posledním obrázku je trpaslík Pitrýsek.
0: Ano.
2: Ano.
0: Ano, Pitrýsek.
1: Pitrýsek, Pitrýsek, Pitrýsek.
2: No, protože tak se jmenuje.
3: Víte, velice mě zajímá. Byl jsem před obrázkem a budu i po něm?
0: Přemýšlivý, Pitrýsek.
1: Přijde vám přemýšlivý, jo?
3: A proč? Proč jsem?
0: Nebo takový vzdělaný, že? Cizí jazyky zná.
3: A kdo jsem? Jsem vlastně živý? Nebo jen namalovaný? Mnoho o sobě nevím.
2: Jasně, no.
3: Proč já a právě husa? Zde, na této stránce.
0: Otázky.
1: A takhle možná trochu zbytečně si lámal hlavu?
2: A jakou to husu zmiňuje?
4: A něco o šiškách. Nezazní.
1: Ano, s Pitrýskem byla na obrázku i dosti vykrmená husa.
4: A trpaslíku, máš rád knedlíky s vejci nebo chlupaté? Nebo mi teď přijde, že stravější jsou šišky. Je, šišky, šišky.
5: Co je mi po šiškách, madam? Já mám, jak vidíte, jiné zájmy. Živý nebo namalovaný, nebo živý nebo namalovaný, nebo
4: no.
5: Živý.
4: Drzost. Kdo nemá rád šišky, je u mě vyřízen. Nás, české husy, znají po celém světě. A kdo zná tebe, trpaslíku, trpasličí?
5: Nás také znají. Jau, co si to dovolujete?
4: Jsem tě neklovla.
5: Klovla?
4: Neklovla.
5: Klovla. Neklovla.
1: Proč jsou teda vlastně na tom obrázku spolu?
5: Klovla.
2: To se právě neví.
4: Neklovla!
2: Život je svedl dohromady a tak prostě žijí.
5: Au, co mě klovete?
1: V tom se podobají mnohým lidem.
2: A Pitrýsek si každý den maže nos hojivým balzámem.
5: Au, tady do nosu. Nechte toho, prosím vás. Au.
4: Neklovla.
5: Víte co? Krmte se šiškami, ale mě nechte na pokoji. Já mám jinou představu o životě.
0: Utrpení.
5: Teď nebo nikdy. Kupředu, trpaslíku.
2: Je? Podívejte. Pitrýsek vyskočil přímo z obrázku.
0: Vždycky to v sobě měl. Zárodek hrdiny.
1: Nebo prostě jen využil vhodné příležitosti.
5: Madam?
4: Aha.
5: Vždy ve mně byla veliká posedlost proti šiškám, husám a všelikému omezování a omezenosti.
0: Co?
5: Bylo mi potěšením. Promiňte, že vás opouštím, ale více nemohu. S Bohem.
2: A už je dole na ulici velkého města.
0: Ve světě nových nadějí.
1: No. Ulice.
5: Tak vida, svět je zelený.
1: Ale to se jen rozsvítil zelený neon.
5: Počkat, tak oprava. Svět je červený.
1: Ale to se jen rozsvítil červený neon.
5: A
1: teď modrý.
5: Ach, tak jakou barvu má vlastně svět?
0: Pitrýsek zřejmě netuší, že si tím neláme hlavu jen on. Co to kruce?
2: A Pitrýsek, než si uvědomil, co se děje, ocitl se v louži.
5: Jej, co to je?
1: Bylo to vlastně malé jezírko pro něj. Byl trpaslík. A šel celou noc nekonečnými ulicemi, sám mezi vysokými domy. Pitrýsek byl unavený, hladový a ospalý.
5: Bolí mě nohy. ale aspoň mě nikdo neštípe do nosu.
6: Kua!
5: No, co to je?
2: V skutku, co to je?
7: Bílá tekutina pozvolna vytéká z rozbité láhve.
8: No tak já bych tipla asi mlíko, ne? Vypadla tamhle z mlékárenského vozu.
2: Ha, omyl, je to smetana.
7: Aha.
5: Tak okusím, že? Mňam do libuše, to je pošušňáníčko. Nom, nom.
8: To mě polekala.
2: Já se omlouvám, ale podívejte. Zdá se mi, že Pitrýsek je tak vyčerpán, že ani nespozoroval, že se na něj někdo dívá.
6: A, co to je? No, potice.
5: Jmenuji se Pitrýsek a jsem trpaslík. Uprchlík z knihy.
6: No, nazdar.
5: Nepotkal jste někde náhodou nějakého trpaslíka?
6: Ne, ty první opravdový trpaslík, který ho v životě vidím. Jak to, že umíš tak česky?
5: Co? Jsem Čech, pane? Myslím.
6: No, tak to jo. No. Před týdnem jsem přišel o takového toho paňáčka pro štěstí, co jsem měl. Tidelands nad tímhle stěračem, no. Takže jsem uvažoval o maličkým kominíčkovi nebo prasátku, jakože... Poslyš, nosíš štěstí.
5: To nevím, ale občas svítím, no. No,
6: aspoň něco. Tak ale nechtěl bys ke mně za maskota? Dostaneš smetanu a sýr v čokoládě. Teda občas.
2: Teda tento má vymyšleno. Mm. Na světě zatím není nic, co by Pitrýsek miloval víc než smetanu.
5: Tak tedy ano.
6: Tak tedy naskoč.
8: No já bych tedy do auta s cizím člověkem nenastupovala, že?
5: Ela, hop!
2: A pohleďte. Ani to netrvalo dlouho a Pitrýska znají šoféři z celé Prahy.
9: Prima maskot. No jo, no.
8: Je středem zájmu, no. A tak si žije, po ničem netouží.
7: A co ostatní trpaslíci? Ty už nehledá?
8: No.
6: Šefe, vy už se nevlezete do kalhot.
5: Máte pravdu, no. Trochu těžce to dopínám.
2: To má ze vší té smetany. Pan Handlíček mu ale dal ušít oblek. A svrchníček. A už se Pitrýsek prochází po mramorovém pultu mezi půl litry. No prostě úroveň.
6: Čijte chlapíc, ten prcek na baru uklouzá úplně do pivných peňač.
2: Inu bylo veselo. A dál rozváželi mléko, smetanu i ementál. Prostě zlaté čas.
8: No, na první pohled by se to mohlo zdát. Ovšem někdy si podle mě Pitrýsek připadá, jako by byl dál na obrázku s Husou.
2: To nechápu. Přitom jsou všichni vlídní, samý smích, žert a smetana.
7: Možná si přece jen tajně přeje, aby alespoň jednou uviděl nějakého dalšího trpaslíka.
8: Nebo se jen nudí? Je malý a proto touží po větších věcech.
6: Chlapi, chlapi, koukejte!
9: Maskot, no.
10: Co jako?
6: Krm. Žijte, chlapi, jste prcek na pár úklů za úplně odobivný peňač.
9: Jo, no.
10: Super.
9: A já už mu toho maskota nezávidím.
6: Pitrýsku, počkej. Jsi Pitrýsku? Jako bys ani nevěděl, co se sluší a patří. Smetanu ti dám. Všechno ti dopřeju. I nové boty. Jen sedíš a koukáš a úsa do flašky.
5: Co?
2: Tou Husou pan Handlíček Pitrýska hluboce urazil.
7: Právě. Je ještě smutnější. Podívejte, když pan Handlíček usedne za volant, Pitrýsek zahořkle otáčí hlavu, aby se na něj nemusel dívat.
2: A další kalné ráno. Zase rozváží mléko, zase prší. Plynové lampy ještě svítí. Hle, pod jednou z nich na rohu šedivých ulic holý strom a na něm plakát. A na plakátu?
8: Trpaslík.
2: Ba, vypadá trochu jako Pitrýskův starší bratr. Mm-hmm. Hle, padá na ní žlutavý přísvit lampy. Ach ne, než mohl Pitrýsek seskočit z auta, pan Handlíček sešlápl plyn. Trpaslík se mění v nazlátlou skvrnu, navždy ztracenou.
5: Kdo pak to byl? Vypadal jako já?
7: Najednou mu je zas všeho líto. Slýchával někdy, že se lidé těší domů, ale nikdy jim příliš nerozuměl. A teď najednou pochopil, co ho tak dojímá.
5: A další kapka. Kdybych měl aspoň takovou kapku, velikou a hezkou, a v ní třeba kousíček hvězdy nebo měsíce. Ale nemám nic. Musím toho trpaslíka najít.

0: a navštívit.
1: A příštího dne pan Handlíček prodal Pitrýska za láhev rumu a poukaz na cement.
2: Prodal? A komu?
3: Alois Srdce. Roztržitý člověk omšelého zevnějšku, taxikář. Nedbá o sebe, protože na něj nikdo nečeká.
2: Alois Srdce, nedoslýchový šofér červeného taxíku číslo OH321.
1: Ano, po Pitrýskovi tajně toužil.
3: Protože byl docela sám.
1: Což už jsme tu naznačili.
2: Měl jen budíka, dřevěný stůl, 3 plechové kbelíky a všechnu hořkost svého světa si vypíjel sám.
3: Takže myslíte, že měl velikou radost, když si Pitrýska přinášel domů?
1: No tak já bych asi řekla, že ano.
3: Že se vlastně těšil, že i on nebude sám?
2: Ano, že vlastně i on někoho má.
3: Aha.
4: Takže tady sedím já, tady vy. A teď můžeme třeba nadávat na nešikovné šoféry, pokud by vám to samozřejmě vyhovovalo.
5: Tak jo.
4: Hele, tamhle ten. Jak to jedeš, ty motáku?
5: To je teda hrůza.
4: A tenhle, zatracený má to.
5: Má to, to jsem chtěl říct zrovna.
4: Jak to řídíš, ty agresore?
5: Hrůza.
4: Ten ať jezdí s velbloudem a ne s autem.
5: Jo, protože je to beduín, že ano.
4: No, a taky řídí docela špatně.
5: To taky, ale obecně mi připadá, že individuální automobilová doprava nemá příliš budoucnost.
4: Nepovídejte.
6: Taxi.
4: Kam to bude?
6: Víte, my dnes slavíme zlatou svatbu.
7: Les, prosím tě, se vybavuje zás.
6: Co lezu, no tak lezu, no tak trošku počkej, ne? Tak
8: co
6: já
8: je to?
6: Nevím,
8: zlatá svatba.
4: No, to jsou, synku, 2 lidi spolu 50 let.
7: Prosím tě, tak si to vyžehlíš, no, nebude to ani poprvé, ani naposled.
8: Taková láska.
7: Já si po ní mám co dělat, kdyby si byla
9: přelčel. Tak na schle.
4: Kam to bude?
10: Na nádraží, prosím.
4: A co to máte v košíku, paní?
11: Jej. Dnes jsem obědvala šišky. Já miluji šišky. Já mám pocit, že je to jakoby zdravá a přitom chutná strava. Já to jim ráno,
8: na mě, nemluv na mě.
11: Večer, já to jim pořád. Já se té výživě teď hodně věnuji. To téma mi nedá spát. Já se to
8: nejenže otravují v pohádce, ani na světě nedají člověku pokoj.
11: Jej prostě pořád. A vy? Vy máte rád šišky?
5: Jděte do Libuše a nemluvte za jízdy s maskotem.
10: Tak nashledanou.
4: Tak a máme padla. Já vás naučím hrát dámu. A můžeme spolu číst noviny a luštit křížovky. No, jak budete chtít. Je, hochu, ty mi na to dokonce svítíš. To je moc pěkné.
5: Opravdu? Vidíte? To jsem si ani nevšiml.
1: No, a tak to jde?
3: Den za dnem.
12: Život v červeném taxíku.
3: Po práci spolu čtou noviny a luští křížovky nebo pijí lák z okurek, nebo taky společně mlčí dlouho do noci. A když pan Srdce usne, vylézá Pitrýsek ze své krabičky, naslouchá oddechování svého nového patrona a slabě svítí.
5: Je, pane Srdce, podívejte se.
4: Co?
5: No ten velký plakát s trpaslíky.
4: Promiň, Pitrýsku, já teď musím odnést kufry.
5: Musím s nimi mluvit. Nemohu být stále tak sám. To už dál nejde.
2: Sám? Jak to myslí sám?
1: Kam jde?
3: Asi za panem Srdcem, ne? Támhle v hotelovém lobby skládá kufry.
4: Pitrýsku?
1: Tak proč se tamhle schovává?
4: Pitrýsku?
3: Pitrýsek se neozývá.
2: Ale proč?
1: Kdo ví?
4: Pitrýsku, příteli, ozvi se.
3: Copak on opravdu utíká?
1: Zatím se nedokázal pohnout ani na jednu stranu.
4: Liftboy. Neviděl jste tady trpaslíka?
13: Neviděl.
4: Člověče, víte, co to je ztratit přítele?
13: Promiňte, ale já tu teď mám další hosty.
4: Ale kdybyste ho náhodou zahle...
13: Jistě.
4: Děkuji.
13: Zbohem.
5: Loučení je
8: vždycky těžká věc. Ale já patřím mezi trpaslíky.
0: Ahoj. Trpaslíci? Haló? Chtěl bych se vám představit.
6: Zdá se mi to, nebo Pitrísek mluví s nehybným plakátem?
9: Je to nicméně divadelní plakát.
0: Haló?
9: Tudíž z něj tryská jakási mocná vnitřní energie. Právě to jej nejspíš zmátlo.
6: Aha.
0: Nic. Počkat. Pražské divadlo pro děti uvádí kouzelnou hru Sněhurka a sedm trpaslíků. Pražské divadlo pro děti, kde to je?
11: Mami,
9: ano?
11: Proč není moje jméno na plakátu napsáno velkými písmeny? Hrají přece Sněhurku a to je hlavní role.
9: Marušku, prosím tě. Až budeš velká, bude tvé jméno napsáno velkými písmeny.
11: Ale já chci teď.
0: Jaj, tatu kope, málem mě zadupla.
14: Omluvte mne, bohužel střevíc musí kam noha šlape.
9: Pojď už, prosím tě, nebo přijdeme.
14: Jak?
9: A buď laskavý, trochu nebudu.
14: Se vám daří. Fešáčku?
0: Dobře, a vám?
14: Jde se do divadla. Tak jsem naleštěný, ale i tak trochu.
0: Do divadla? Směl bych s vámi?
9: Marušku, prosím.
14: Naskočte, cestu k divadlu dobře znám.
15: Jsem to zde sám. Jsem nádherná.
16: První místo. Sněhurka na scénu, Sněhurka na scénu.
15: Sněhurka na scénu.
0: Drahá Sněhurko, jsem Pitrísek z pohádkové knihy a chtěl bych poznat sedm trpaslíků. Nemohu být dále sám.
14: Neblázněte, ze země vás neuslyší.
0: Kéž by mne zahlédla.
14: Kam to lezete?
0: No tamhle, na karafiát. Třeba mě lépe uvidí.
14: No je pravda, že už se pro něj natahuje.
0: Já jsem z pohádkové knihy.
9: Cože?
0: Utekl jsem před husou.
9: Co pak ty nejsi sen?
0: Nejsem sen, jsem trpaslík.
9: Aha.
0: Jen hledám...
16: Sněhurka na scénu.
9: Podívej se. Já teď, Milánku, spěchám. Drž se, ať mi nevypadneš, a pak si hezky promluvíme.
0: Je, podívejte. Na ty v modravém soumraku modříny, tyčící se v šeru. A tamhle? Měsíc.
12: A tomu všemu se říká dekorace.
0: Tuhle krajinu už jsem někde viděl.
9: Kam počnu se já ztracená? Och, chaloupka? Zde? Čistonka? Hej, hola, je někdo zde? Ach, okénko se neotvírá. Nuž, kurážně kupředu.
6: Takže prostě všechno jako v notoricky známé pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků.
11: Ano, dalo by se to tak říct.
6: Takže prostě sedm mističek, postýlky, pojedla, zametla, zatopila.
9: Byla to sice divadelní hra, ale muselo být v ní vše tak, jak je to předepsáno. A tamhle již pochodují naši rozkošní trpaslíci.
0: Ale vždyť jsou to obyčejné děti s nalepenými vousy z vaty. Což pak to nikdo nevidí? Jak můžete mlčet, když to všichni víte?
9: Kdo si skřete?
0: Jsem trpaslík Pitrísek z pohádkové knížky.
17: Je z knihy 12 pohádek z celého světa.
18: Tak, z té
17: naštěstí husička tam zůstala. Pitrísku, udělej kouzlo.
0: Ale já neumím kouzlit.
17: Ve své pohádce to umíš.
18: Před paním jsme svítil.
0: Ano?
17: Taky jsem se pak už nebála.
18: Tak
17: se vzpomeň.
18: Vzpomeň si, prosím. Prosím.
9: Yeah. Podívejte, skřet už svítí.
0: Odkud se to vlastně bere?
17: Z tebe.
0: Ale proč už to světlo mizí?
12: Protože zatímco tu stojíš v modravé záři, hlavou ti jdou hluboké lesy u jezera, nad nímž rostou vysoké modříny a koupají své vrcholky v raných mlhách.
5: že tu voní jako ty, po švestkách.
12: Chtěl bys být tamhle, za velkou černou vodou, kde krouží světlo maják.
5: Počkat, kdo je tamhle to? Haló? Trpaslíku?
19: Podívejte, další trpaslík. Co to dělá?
3: Seká dlátkem trny do stonků růží.
5: Haló? Trpaslíku? Trpaslíku?
19: Mám dojem, že ho nikdo kromě Pitríska nevidí.
3: A myslíte, že to všechno už bylo a minulo? Nebo že to Pitríska teprve čeká?
19: To se právě neví.
20: Kouzla, jasně.
21: Pokazil jsi mi celé představení. Měla jsem tě zahodit i s karafiátem. Rychle, podejte mu osmou židličku.
20: Teď to budeš muset dohrát. Jakže? Osm trpaslíků?
22: Zdá se, že má úspěch.
23: Dovolte, mistře, abych vám blahopřál. Jste velký herec. Zde jsem připravil malou smlouvičku.
20: Cože?
23: Je pro vás skutečně velmi výhodná.
5: A vy jste...
23: Jsem ředitel divadla, samozřejmě.
5: Je pravda, že švestkovou vůni bych ještě rád někdy ucítil.
23: Tedy... Prostředí našeho divadla je velmi stimulující. Nabízíme vám také vlastní ubytování. Budete se zde cítit jako doma.
5: Ano.
23: Ano, zde je husí brko.
5: Husí.
20: Blahopřeji, kolego.
23: Dnes hraje Pitrísek, pravý trpaslík z pohádkové knihy.
24: No tak nezajdem si na to teda, když je to taková sláva.
25: Lístky jsou beznadějně vyprodány.
24: No tak třeba zítra.
25: Šílíš? Nejdřív za půl roku.
21: Tak se podívej, mami. Toho jsme se dočkali. Jeho jméno je vytištěno většími písmeny než moje.
19: Stejně to není žádný herec. Ty půjdeš na konzervatoř. A on? Nezbude mu, než se vrátit, odkud přišel.
21: Právě. Odkud vlastně přišel?
24: Hele, nezajdem na toho Pitríska, jak jsme se bavili?
25: Vyprodáno.
24: Pořád?
21: Vždyť jsem ti to říkala včera.
24: Včera? Vždyť už jsou to dva roky.
21: Cože?
5: Kde jsi?
21: Jak se máte, mistře? Jste skvělý herec.
5: Ach, moc krát vám děkuji. Ovšem, já se snažím... Vrať se.
21: Takže ta švestková vůně se nevrátila?
19: Bohužel.
21: Přitom je to už takových let. Ale co je špatně?

bych rád přidal písničku, co jsem složil. Je o Karafiátu.

0: síla.
1: To i mě dostalo.
2: Zásah na komoru, co?
1: No.
2: Však už to zpívá celá Praha.

0: Vy si můžete dovolit asi opravdu cokoliv, že? Ale copak, mistře, starosti? Asi proto jste dnes hrál tak průměrně.
1: Bolela mě trochu hlava.
0: Nebo že by vám do hlavy stoupla sláva? Na trpaslíky už taky vůbec nemyslíte?
1: Za jediného pravého trpaslíka bych dal celou svou slávu.
0: No, dobře, přítelíčku. Pomohu ti. A tím se tě parádně zbavím. Drahý příteli, vždyť já vím. Spoléhejte na mě. Mám vás ráda.
2: Ještě!
0: Milé děti, našemu oblíbenému Pitrýskovi není mezi námi dobře. I když ho máme všichni moc rádi, cítí se tu mezi námi pořád sám. A kdyby měl království, dal by ho polovinu tomu, kdo by mu našel alespoň jednoho trpaslíka. Proto hledejte v knížkách, noste sebou zvětšovací sklo. Pátrejte, hledejte v trávě a v mechu a v kapradí. Kdybyste se cokoliv dozvěděli, volejte řediteli. Nebo pište. A teď běžte.
3: Vážený pane řediteli, slyšel jsem, že hledáte opravdového trpaslíka. Mé jméno je Orlando Pellegrini a jsem nejmenším trpaslíkem v naší vlasti. Jsem zaměstnán jako lift boy v hotelu Metropol, ale duší jsem umělec a proto osamělou sudbu majstra Pitrýska dobře chápu. Buďte nápomocen vytouženému setkání, vykřičník. S pozdravem, Orlando Pellegrini, opravdový trpaslík.
4: Cítím, že to myslí dobře.
5: Maestro Pitrýsku, důležitá zpráva pro vás.
1: Přál jste si se mnou mluvit, pane řediteli?
5: Gratuluji vám. V Praze žije kromě vás ještě jeden trpaslík. Jmenuje se Orlando Pellegrini a pracuje v hotelu Metropol. Nerad bych stál v cestě vašemu štěstí.
1: Děkuji vám, pane řediteli. Jste člověkem velikého formátu.
5: Oh, děkuji. Taxi pro maestra!
6: Kam to bude? Ale dlouho jsem tě neviděl, Pitrýsku.
1: Pane srdce, no tohle... Zavezete mě, prosím, do hotelu Metropol?
6: A co budeš dělat v hotelu Metropol?
1: Jdu za jistým Orlandem Pellegrinim.
6: A jak se ti pořád vede? Jsi šťastný? Máš hodně přátel?
1: Ale tak, jsem hercem.
6: Ach tak.
1: Chci říct, vede se mi docela dobře, ale pořád mi něco schází. Řeknu-li si, tady bych chtěl zůstat. Zas mě něco žene dál. A to něco voní po švestkách. No, tak to je vždycky.
6: Z toho si nic nedělej. Takový člověk se ještě nenarodil, kterému by nic nescházelo.
1: Ale zdal se mi o vás sen. A v tom snu letěl motýl vzduchem bez šelestu. A pod jeho křídly se do dálky táhl obrovský les, smolně černý, který již nebyl lesem, ale ještě se nestal uhlím. A potom v tom snu do toho modřínového lesa přijede taxi a tam jste seděl vy a já s radostí zjistil, že jste taky trpaslíkem.
6: Cože?
1: Že na vás pořád myslím.
6: Já také. A Pitrýsku, proč ty jsi mi tehdy utekl?
1: Když já hledám ty trpaslíky.
6: No, tak jsme tady.
1: Tak.
6: Ahoj.
1: Naschle.
7: A ani jeden z nich netuší, na jak dlouho se rozcházejí.
0: Taková tajemství si život schovává pro sebe. A lidem ponechává jen pozdní lítost.
1: No nic. Prosím vás, hledám pana Orlanda Pellegriniho.
4: Má zrovna službu ve výtahu. Račte, halou.
1: Děkuji. Promiňte, nejezdí s vámi nějaký pan Orlando Pellegrini, trpaslík?
2: To jsem já. A vy? Snad nejste majstro Pitrísek. Jste to vy, majstro?
1: Inu, jdu za vámi, pane Pellegrini. Psal jste nám dopis. Hledám trpaslíka, který by mi byl podoben. Ale vy přece nejste žádný trpaslík.
2: Jsem nejmenší muž v tu i cizozemsku. Maestro, váš hit si pouštím každý den.
1: Není sice pravý trpaslík, ale je malý. A to je něco. Pane Pellegrini, mám ve vaší blízkosti pocit, že nejsem zcela sám. Rozumíte mi?
2: Vy jste mi sympatický.
8: Já nevím. Z celé té rozpravy mám poněkud zvláštní pocit.
9: A to já zas ne.
1: Chtěl bych s vámi zůstat. Jezdili bychom třeba v té zářivé kleci.
8: Že do toho zas vstupuji, ale Pitrísek si ani nevzpomněl na svůj život v divadle? Na děti, které ho vyhlíželi každý večer a na ticho nabité očekáváním kousla?
9: Ne.
3: Jen pojď do výtahu. Tam už si s tebou poradí.
9: No to...
10: Dobrý den. Šesté patro, prosím.
2: Jistě.
1: Pane Orlando, je to tu nádherné.
9: Orlando se právě zlomyslně a záhadně usmál. Vidíte?
3: Majstro, stiskněte tamto tlačítko.
9: Ale vždyť to je tlačítko, které drží sirku, na níž Pitrísek sedí. No!
3: Pytli, laureáte.
8: Jak krutě doslovné, že? Pitrísek se totiž skutečně ocitl v modrém cestovním pytli s nápisem Grande Aerospecial.
2: Vážení přátelé, oznamujeme vám smutnou zprávu. Dojtečka. Oblíbený herec Pitrísek se navždy ztratil v našem hotelu při jízdě rychlovýtahem. Personál hotelu Metropol. PS. Vážený pane řediteli, tato slova jsou určena pouze vám. Sděluji vám, že do výtahu jsem majstra nezval, vlezl tam sám. Zároveň vám tímto sděluji, že jsem hrával v Ochotnickém divadle, a to s mimořádně obřím úspěchem. O uvolněné místo bych měl eminentní zájem. Herectví bylo vždy mou gargantuovskou vášní. Byť jsem trpaslík. Těším se na odpověď. Váš oddaný Orlando.
11: Byl to můj nejlepší přítel.
12: Jeho monografii se píše ráda.
10: To je jenom reklama a všecko.
1: Ale taky je to tragédie.
13: Ve výtahu hotelu Metropol zmizel slavný herec Pitrísek, kterýž to patrně v podnapilém stavu.
11: To bylo bohužel jeho zvykem.
14: To jsou pomluvy. Krucinál! Já jsem ho neměl do toho hotelu vozit.
7: A dál pan Srdce sedí smutně ve voze, už se dávno setmělo, ulice tonou v barevných světlech.
8: Jede se podívat na Sněhurčino představení věnované památce majstra Pitríska.
15: V jeho roli nově vystupuje, já bych tedy už teď řekla zcela báječný, Orlando Pellegrini.
7: No, několik lidí v divadle ovšem pláče.
8: Ano, například dvě holčičky v první řadě. Je jim Pitríska líto. A pláče taky pan Srdce, protože poznal, jak měli děti Pitríska rády a jak jim chybí.
15: A černý prapor vlaje.
1: Kruci? Kde to jsem? Tma. Všude okolo.
15: Tak přeci. Život po životě.
7: Ale on je v tom pytli přece.
15: A zase nevíme nic.
7: Aluminiový autobus letecké společnosti už veze cestovní pytel na letiště.
15: Na letiště?
7: Ano. a už z autobusu na váhu, z váhy na elektrický vozík, z vozíku na letadlo.
15: Hodně to hází. Tak to se asi předměty v pytli sesypávají nahromadu, že?
1: Je, promiňte, ctěná jehlo, málem jste mě.
15: Odpusťte, snažím se prorazit malé okénko v pytli.
14: Co děláte?
15: Promiňte, já netušila, že jste taky živ.
1: Podívejte.
14: Země se vzdaluje pořád víc, hluboko pod letadlem leží šachovnice polí, lesů a domů, to už znám.
1: Ale ti lidé i auta v ulicích měst jsou docela malincí. Letíme nad světem trpaslíků.
14: To jsou pouze zdánliví trpaslíci, pane.
15: A i ty jsou stále menší a menší?
14: No, letadlo už totiž mizí v bílých oblacích.
15: Aha, tak a jsou pryč.
1: Tak je to se vším. Vždycky někoho potkám, pak ho zase ztratím. Koho mám rád, ten není. A tak jen stále hledám.
15: No, to se nahledáte. To se možná radši vraťte do pohádky. Tam se ještě dějí zázraky.
1: Ani to místo s modříny a jezerem a švestkovou vůní stále nenacházím. Co když se to jezero už vypařilo a všechen modřín byl již vymícen?
15: Také jsem kdysi toužila po vysoké módě a pak 2000 sešlých podrážek a odřených nohavic a všude samý našedlý prach cest a smutné skvrny po černé zemské smůle, která ulpí na poutníkovi. Ojojoj, jak hubnu, jak chátrám.
14: No jo, no.
1: A vidíte, já jsem za vaší ctěnou společnost rád?
15: Hřejivá slova. Podívejte, on nejenom hřeje, on i svítí.
14: Tak snad mě nepropálí.
1: Počkejte, co to je? Cítíte to? Zas ta švestková vůně.
15: A zas je tma.
1: Jde to sem zvenku, že jo?
14: Pozor, pane, radši se netlačte.
1: Ne, musíme přistát.
14: Jak máme přistát, pane, netlačte se. Kdo ví, co ty dvířka vydrží? No, jako bych to neříkal.
1: Řídíme se sice vstříc jisté smrti, ale švestková vůně je čím dál silnější.
15: To jsem ráda.
14: No, a teď se vsadím, že všichni spadneme tamhle do jezera, ale já se nebudu rozčilovat. Klasika prostě. No, už cítím, že těžknu. Cítím, jak jdeme do hlubiny. Tak naschle.
15: Spíš s Bohem.
14: Pravda. Podívejte, milá jehlo. Vlny světel se rozlévají po hladině jezera a mizejí ve vodách.
15: Tato hra polostínů mě okouzlila.
16: Já vůbec nevím, co říct.
17: Já vím. Ztráta přichází vždy tak nečekaně.
16: Nechápu, že prostě není. Že Pitrísek zahynul.
18: Co?
17: Cože? Ne. Nezahynul.
18: Nestrašte.
17: Vždyť se na poslední chvíli vymotal z pytle. Jehla mu ještě stihla zvětšit otvor k úniku.
1: Díky, přátelé. Nikdy na vás nezapomenu.
19: Zvláštní krajina. Hory přetékají vůněmi, ale také chladem a hlubokými stíny.
1: Je švestková vůně.
17: Podívejte. Tamhle v dálce bliká světélko jako oko na rádiu, které právě někdo ladí.
18: Zvláštní.
17: Co asi udělá Pitrísek?
7: Někam se vydal.
15: Asi na cestu?
7: Za tou vůní.
15: Nebo za tím světýlkem?
7: Já tak nějak tušila, že to světlo bude relevantní.
9: Je to prostě hrdina.
15: Dívá se kolem sebe a těší se ze stále drsnější přírody, z prudkých záblesků slunce na štítech hor i z tiché měsíční strnulosti, kterou pomalu přináší noc. Oči mu září, smutek i strach i ztráta z něho spadly a usmívá se téměř šťastně.
1: Jdu dál, jdu dál.
7: Putuje několik dní, nebo se mi to jen zdá?
9: Je to skutečně tak.
7: Několik dní, jo?
9: Ano. A přitom čím větší je únava z cesty, tím silnější radost pociťuje.
15: Ano. I když mu bije déšť do tváří a černé lesy kolem ho utápí v kotoučích ledové mlhy, jako například teď.
1: Sad z kamenných růží. To už jsem viděl. A tamhle trpaslík s dlátem. Takový zázrak.
7: Ale tenhle trpaslík je takový zkroucený. Vidíte to?
9: No ano. Mozol na té ruce má skřivené těžkou prací a pokaždé, když to tesá trna, hlučně se zasměje.
1: Bratříčku můj, co jsem se tě nahledal? Čemu se směješ, bratře?
5: Všemu.
1: A co je na všem k smíchu?
5: Všechno. Podívej se.
1: Ale vždyť ty máš ruce zraněné do krve, ubohý šotku. A co tu děláš, bratříčku?
5: Nic. Jsem spokojen, jsem klidný, jsem vyrovnán skrz naskrz. Daří se mi skvěle. A ty jsi taky šťasten, viď?
1: Někdy jo a někdy ne, ale spíš ne než jo.
5: A měl jsi někdy někoho rád?
1: Snad ano.
5: On to neví.
1: A kde jsem se to tedy vlastně ocitl?
5: Tohle jsou zahrady velikého gnoma. Vidíš? To světlo.
1: Aby ne. Putuji za ním už kolik dní.
5: To je světlo velikého gnoma. Možná bys si s ním měl popovídat.
1: Aha. Tak děkuji. A naschle. Dobrý den. Vy musíte být veliký gnom. Máte moc hezký srub. Je, švestková vůně je tady nejsilnější. Jsem na místě?
3: Pokud se mne týče, jsem vždy na místě. S vámi, pane Pitrísku, je to složitější. Jste povaha nemístně potulná a potulně nemístná.
1: Chci říct, jsem tu v zemi trpaslíků. Pocházím odsud? Jsem tu doma?
3: Všichni trpaslíci odsud pochází.
1: A kde tedy jsou všichni ti ostatní trpaslíci, mý bratři?
3: Kde by byli? Ve svých pohádkách. Sem se vrací jen občas, ve chvílích svých existenciálních krizí.
1: Aha.
15: Co je to existenciální krize?
7: To je, když se neví, odkud člověk je a k čemu. Další z příznaků je taky silná přítomnost švestkové vůně a tak.
3: Pracují na zahrádce, nebo se věnujeme filozofickým debatám, jak kdo chce. Každý má svou stránku a každý má svůj rámec. Jen občas neví, kde to je. Tak putuje a hledá a pokoje nemá. Přitom takový se ještě nenarodil, kterému by nic nescházelo.
1: Ano. Oh, ne.
7: Podívejte, Pitrísek celý zbledl.
9: Asi pohlédl na ten obraz na stěně.
7: Co na něm je? Mně teď nějak spadly brýle nebo něco?
9: Ani pírko se na ní nezměnilo.
7: Bílá, vykrmená, nesnášenlivá.
3: Líbí se ti ten obrázek?
1: Líbí. Nelíbí.
3: Utekl nám z toho obrázku trpaslík. Nevíš o něm?
1: Vy mě jen zkoušíte.

0: Potom vyrostli, měli velké číslo bot a hlavu trochu zamotanou z jejich světa a někdy odcházeli z biografu před koncem, hodně zívali, asi že už nespali tak dobře, jak spávali. A trápili se ve tmě, protože nechtěli vzbudit toho, který spal vedle. Ale když už nevěděli, kudy kam, podívali se do knihy a tam trpaslík. Oni ho hned poznali a říkali si, toho znám, toho jsem měl na obrázku, to už je nějak dávno. A najednou si vzpomněli.
1: Na první sníh, na květy zmrazu,
2: na svítící glóbus, na šitíčko
3: a na mídlové bubliny a na šmolku.
0: A pak se zasmáli do tmy a chvíli nemysleli na to, že už mají zestárlé tváře a na nočním stolku medikament a knížku bez jediného obrázku. Ale když tam nejsi, no...
4: Už nemluvte, dědečku, já to už nemohu poslouchat. Vždyť já už asi vím, k čemu, že to zářím. Že asi zářím, abych mohl někdy svítit dětem. Chtěl jsem... Já hledal, odkud jsem. Hledal spřízněnou duši, dalšího trpaslíka, s nímž bych mohl vykonat veliké a krásné věci nebo něco. No prostě jsem putoval za švestkovou vůní. A přitom kdykoliv jsem něco získal, zároveň jsem ztrácel. Ale když říkáte, že bych to měl s tou husou přece jen vydržet, já to tedy zkusím. Jen mi dovolte, abych od ní měl každý rok prázdniny jako děti ze školy. Jinak mi to svícení stejně nepůjde.
0: A moc to bolí, když tě štípe do nosu?
4: Ani se neptejte.
0: No dobrá, tak počkej. Třeba to vymyslíme jinak. Starou pohádku zrušit.
4: Jo, skvělý.
5: Jak jako starou pohádku zrušit? Mám hrozný hlad, vážený pane. Byla jsem už ve dvou pohádkách a ani v jedné jsem se dosyta nenajedla. Já jsem z toho úplně hyn. Dala bych život za pár šišek.
0: A beru vás za slovo. Tady je máte, milostivá.
5: No prosím, alespoň něco. Jak je krásně na světě.
0: A to byla její poslední slova.
6: Cože?
0: No, jak vidíte. Složila nohy i hlavu pod křídla a zdechla. Takřka na vlastní přání. Bude z ní znamenitá pečínka a dva hrnce sádla.
7: Aha, okej.
4: No ale co teď? Když je stará pohádka zrušená, husa taky zrušená, komu teď budu svítit?
0: Nemusí se svítit tisícům. Stačí jednomu člověku.
4: Jak to myslíte?
0: Podívej.
7: Co tam má?
2: Nějaká promítačka nebo...
3: Vypadá to jako malinkaté kino. Ovšem magické.
7: Jak jinak?
2: Vidím tam obraz živé ulice velkého města. Na jejím konci je parkoviště s jedním červeným taxíkem. Podřimuje v něm šofér.
4: Propětran, vždyť je to pan Srdce. Pane Srdce, probuďte se. Volá telefon. Někdo vás potřebuje. Pane Srdce, proč to nebere? A jak to vypadá?
0: Zatímco si hledal ve světě bratra, přestal se holit a sešel docela.
2: Pitrýskovi je najednou líto, že na ty svoje zapomněl a že na ně vůbec tak málo myslel.
4: Musím k němu. Mám ho rád. Stýská se mu po mně. Pane Srdce...
7: A zas pane... nějaká magie nebo technologie?
3: Ta hranice je často nezřetelná.
2: Ano. Obraz na plátně znehybněl a trčí do prostoru jako právě vyvolaná fotografie.
3: A podívejte, Pitrýsek vstává ze svého místa, jako by ho táhla neznámá síla a rozbíhá se k plátnu.
7: Narazí, to je jasný.
3: Naopak, Teď do něj skočil jako do bílé páry. Zázrak.
0: Pitrýsek přidělen zatím na vlastní přání panu Srdci. Až do odvolání.
6: Už je to tady.
3: Ulicí velkého města, dlouhou a šedivou, již kvapí Pitrýsek červenému taxíku.
6: Chvíle mi se ani země nedotýká. Hele, už stojí na stupátku auta.
4: Pane Srdce, váš spolujezdec. Pitrýsek vás zdraví.
8: Co to? Už mám i zrakové mámení. Hlavně si musím dávat pozor na křižovatka.
4: Drahý pane Srdce, nemáte žádné mámení, to jsem opravdu já. Můžete si na mne sáhnout.
8: Co to?
9: Podívejte, dotkl se Pitrýska malíčkem.
3: Proto se mu asi hrnou slzy z očí dvěma proudy.
8: Pitrýsku, člověče, vždy jsem na tebe myslel dnem i nocí. No jak dlouho jsi přišel?
4: Já myslím, že asi navždy teda doufám.
8: Cože?
4: Já myslím, že asi navždy teda doufám.
8: Cože? Promiň, ale já špatně...
4: No, já myslím, že asi navždy teda doufám.
8: Aha, no. No dobrá. Chvíli to musíme počkat. Co by si na Smíchově pomysleli, kdyby jim přijel ubrčený šofér? Nechceš se projít k řece?
4: Tak jo.
8: Tak jdeme, synku. Už zase mi tu svítíš.
4: No vidíte.
8: Ty, jak to vlastně děláš?
4: To svítí samo od sebe.
8: Ach tak.
7: Na loďkách se choulí poslední rybáři v gumových pláštích. Pan Srdce se usadil na obrácenou loď, Pitrýsek mu seskočil na rameno a dívají se spolu na světla ve vodě. Mnoho již viděl Pitrýsek na svých cestách.
3: A všechno mu teď letí hlavou jako rychlý filmový pás.
9: Světla lesa, západy slunce nad jezerem a mlha vysoko v horách.
3: Cesty taxíky a letadly, divadelní sláva i města s neony.
7: A teď se vlastně neděje nic.
9: Sedí jen vedle přítele a dívá se na vodu. To je vše.
3: A přitom, jako by to bylo více než všechna ta krása minulá.
9: Ale teď zavonila slaboulinká vůně švestkové aleje na jaře.
3: Nebojte, jen se myhla a vyprchala. A teď z ulice zavonil čerstvý chléb.
10: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
11: Chceš si poslechnout další příběhy?
10: Jdi na web radiojunior.cz

0: ti o víkendu naše hitparáda?
1: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
0: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
1: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
0: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
1: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
0: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček, a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, Pohoršovna, část 15. Pan Ulízlo, hrdinové začátečníci, ovocné knedlíky. Starý ďábel stál uprostřed místnosti, měl černé triko, černé kalhoty s černými kšandami a černé, pevně ulízané vlasy. Ozařovalo ho světlo ohně. Ono to vlastně nebylo skutečné světlo, spíš něco jako svítící tma. Mám tu řádně podepsanou smlouvu. Tak kde pak je, zde čtu jeho krasopisný podpis, Mstižer Krutohlav? Ten tu není, řekl statečně sudíček. Host se chřestivě zasmál. Ale jdi, sudíčku, ty mě chceš obalamutit. Svítící tma ozářila Pima. Vážně věříš, že nepoznám královského syna? Tu hlavičku jako mrkvičku? Ďábel zavětřil jako hladový pitbull, že nepoznám lidské maso. Ale poznám, můj vnuk má stejně výtečný čich jako já. Všichni ucítili závan čehosi jako spálené gumy, takový dusivý a mrtvý puch. Ďábel se ani nehnul, jen očima si našel záprcka. A tady je můj chytrý, schopný vnuk. Tak co rohy, mládenečku? Už vylezly aspoň špičky? Vnuk si překvapeně sáhl na hlavu a prohmatal růžové ostrůvky.
2: Proč bych měl mít rohy? Co pak jsem čert?
0: Tak dost, řekl host popuzeně. Třeba ti připadá zábavné mě dráždit, konec konců si pubertální klacek, ale té komedie už bylo dost. Pak štítivě uchopil do prstů jednoho trpajzlíka a zatřepal jim. Ale, co je to tu za negramotnou chamrať? Já věděl, že vás jednou najdu. Máte štěstí, že teď na vás nemám čas.
3: Pane Ulízlo,
0: věkl trpajzlík vyděšeně.
3: Zdrhejte, kluci, to je Ulízlo!
2: Kdo?
0: Druzí byli pořád na madraci, takže si nic nepamatovali a vesele ďáblovi mávali.
3: Čau, Ulízlo, ty máš ale směšný jméno, Ulízlo.
0: Ten vztekle hodil trpajzlíka zpátky a vyndal z kapsy pomačkaný papír. Aby tato smlouva byla platná, tímto povyšuji svého vnuka, dosud zvaného Záprcek, na pravého ďábla s dospělým jménem Zábulází Zubí Zmrzek Gratuluji. Oba podpisy na smlouvě tedy platí a princ Mstižer se mnou půjde do pekla.

0: krkavka proskočila ohnivou stěnou a hned za ní spatřila uštvaného chlápka, který se jí snažil uhasit zahradní hadicí. Nezesměšňuj se, škudiberte, tenhle oheň jen tak nezhasne. Tvrd se otočil. Já vím, ale ta děcka jsou uvnitř, musel jsem to aspoň zkusit, řekl. Ještě nikoho neodvedl, viď? Škrkavka potřásla hlavou. Smlouva platí jenom do půlnoci, potom peklo ztrácí nad žeríkem moc. Zbývá asi 20 minut. Kde je Pim?
1: Do mě.
0: A je, zamračila se teta. Ten kluk je hrdina začátečník, takový dělají hrozné pitomosti. Sadím se, že bude chtít někoho zachránit. Mazej domů a ochraňuj zlobertu, nebo si ji peklo vezme taky. O ty děti se postarám já. Tvrd otevřel pusu. Chtěl říct, že zlobertu chránit nebude, protože ho 30 let trápila, ale hned viděl věci, jaké jsou. Je to přece jenom jeho žena. Nemůže ji nechat na pospas peklu. Narovnal ramena.
1: Neboj se, zloberto, už jdu.
0: Teta vyšla k domu a bosou nohou šlápla na střep z rozbitého okna.
1: Jau!
0: Vykřikla a plnou váhou padla na židli. Vzpomínáte na tu bludnou židli, kterou vyhodila z okna ťápota? A je vám jasné, co se stane? Že ta židle bude chtít škrkavku uspat? A že do půlnoci zbývá jen 19 minut? Ulízlo poklepal Pimovi na rameno.
2: Princi, nezdržuj a pojď.
0: Pim to pořád nějak nechápal. Někdo mu říká mastižrout, někdo žerík a teď dokonce princ. Být hrdinou je těžké, když nevíte, kdo vlastně jste. Ulízlo na něj spiklenecky mrkl.
2: Prý chceš být hrdinou, tak buď. Slíbil jsem, že jestli tě najdu, pustím všechny ven. Tahle pohoršovna je nesmysl. Nikdo se tu nepohoršil a můj vnuk se tady zbláznil. Ty pojď a oni můžou vypadnout.
0: Pim se zkusil nadechnout. Nešlo to tak snadno. Strach mu škrtil hrdlo. Ale jestli nebude hrdinou teď, stane se tím pánem od křížovek.
1: Tak jo, pusťte je a já s váma půjdu.
2: To je rozumná řeč.
0: Ďábel cvakl špičkou boty o zem. V tom se ťápota zasmála jako divoženka.
3: Ale my nechceme pryč. Nám se v pohoršovně líbí, že jo, sudíčku?
0: Sudíčkovi zabubnovalo srdce radostí, že ho vzala do hry.
1: No jistě, my tu chceme zůstat všichni, že?
4: Je to tady náramný a moc dobře tu vařej.
0: Brebentili trpajzlíci.
4: Milujeme žabinec s mouchama, nikam nepůjdem.
1: Já taky ne,
0: přidala se vraždožrava. Bylo báječné někomu odporovat. Škoda, že to neskusila dřív. Pomalu vstal a jako vždycky, když matrace přestala působit, vypadal hloupě jako sněhulák.
5: Ahoj, dědo, kde se tady bereš?
0: Řekl udiveně. Potom se podíval na Pima.
5: Ty nejsi škůdce, ale člověk, viď?
1: Nikam s dědou nechoď, to už by ses nikdy nevrátil.
0: Ulízlo úžasem rozšířil oči. Dosud vypadaly jako škvíry v popelavé kůži. Teď se ukázaly černé duhovky a bílé panenky.
2: A dost! Ty záprtku bez rohů, to není tvoje věc!
1: Ale je, to je moje smlouva. Podepsal jsem ji svým vlastním jménem. Já ji ruším.
2: Smlouva neplatí.
0: Sáhl po smlouvě, aby je roztrhal, ale Ulízlo byl rychlejší. Bílé panenky varovně zablikaly.
2: Neopovažuj se.
0: Ďábel se přestal ovládat.
2: Naštěstí mám pořád větší sílu.
0: Drápatou rukou chytl Pima za krk.
2: Jdem!
0: Do půlnoci zbývalo jen 10,5 minuty. Pimovi rodiče poslušně seděli v autě a drželi se za ruce. Možná budou zase mít všechna trojčata doma. Možná dvě už nikdy neuvidí. Ten zrzounek na maminčině klíně usnul. Je to Tim? Nebo přece jenom Pim? Tvrd a Zloberta byli ve sklepě a taky se drželi za ruce. To už nedělali 30 roků. Zloberta zašeptala.
6: Tvrdíčku, já už budu hodná, že mě neopustíš, viď?
0: A on něžně říkal.
2: To si moc dobře rozmyslím, Beltičko.
0: Škrkavka seděla na židli a nedržela se za ruku s nikým. Její škůdcovský mozek už tušil, že to není obyčejná židle. S hekáním vstala, ale hned si sedla zpět. Židle tetu začala opřádat svým kouzlem. Zdál se jí nádherný lítací sen. Byla lehká jako pírko a mladá jako sedmikráska. Naštěstí dokázala vstát dřív, než jí židle zpitoměla docela. To bylo fous, zabručela. Ta bludička je doopravdy profík. Do půlnoci zbývalo 5 minut a nějaký ten mžik. Oheň rudě sálal. Puch spálené gumy byl pořád hnusnější. A v tom sudíček dostal nápad. Nejlepší nápad, jaký kdy nějaká sudička měla. O sudíčcích ani nemluvě. Naklonil se nad Ježi Baby, na které všichni zapomněli. Pamatujete si, že dětem se dá věštit do 3 roků? A že co sudičky ve službě řeknou, to se musí stát? Sudíček zašeptal do malého ouška: já jsem tvůj sudíček a dávám ti dar, že umíš ježibabí karate teď hned. Zatočila se mu hlava, jako vždycky, když dával opravdu veliký dar. Ježibaby vyvalilo oči. Rozzářilo se jako rachejtle. Sudíček je zvedl z kolíbky. Teď to musím risknout, pomyslel si. Prudce hodil ježibaby po Ulízlovi.
2: Co to...
0: Chtěl vykřiknout Ulízlo, ale už k tomu nedostal čas. Batole ve vzduchu udělalo přemet a plnou silou mu vrazilo zadeček v plenkách do obličeje. Ježibaby tomu chvatu říkají hrom. Zařvalo, chytlo ďábla za uši a málem mu růžovou patičkou ukoplo nos. Tomu chvatu říkají blesk. Pak žuchlo na zem, odrazilo se jako pingpongový míč a malíkovou hranou praštilo Ulízla těsně pod koleno. Chvat zvaný dřevorubeckácí strom. Ulízlo sklapl jako štafle, udělal a zřítil se ulízanou hlavou na zapomínací matraci.
2: Dík za ten dar, sudíčku,
0: řeklo ježibejby udýchaně. Je to fakt senzační pocit.
2: Ale... teď mě někdo musí přebalit.
0: Škrkavka přemohla bludnou židli a vběhla do domu. Vyfunila do patra a sprutka otevřela dveře. Čekala pekelný masakr, ale ve třídě byl klid. Této! Vykřikli naráz Vraždožrava a Pim. Pak spatřila jednoho z nejstrašnějších ďáblů. Ležel na matraci, přihlouple zíral do stropu a nevěděl, kde je. Těžkým jazykem zablekotal:
2: vážení, chci vám nabídnout takovou báječnou smlouvu.
0: Ale místo smlouvu už řekl něco jako
2: smlouvnos.
0: A pak to vzdal.
3: To jste zmákli pěkně, houkla škrkavka s obdivem. Který hrdina vás vlastně zachránil?
4: Řekli trpajzlíci, protože kvůli nám chtěli jít do pekla.
3: Ne, byl to protože zrušil tu smlouvu, řekl Pim. To byla ona, protože řekla, že nejsem čert,
0: ukázal na Vraždožravu.
3: To byla ťápota, řekla Vraždožrava, protože udělala tu matraci. To byl sudíček, řekla ťápota, protože od něj ježibaby dostalo ten dár. To bylo ježibaby, řekl sudíček, protože ježibabí karate je teda paráda.
2: Největší frajeři jsou stejně trpajzlíci, řeklo ježibaby. Mohli dávat lidem pekelňácké smlouvy a radši šli dobrovolně do pohoršovny.
3: A co pan Škudibert?
0: Zeptala se teta a všichni řekli,
3: jo, pan Škudibert je taky hrdina.
0: Do půlnoci zbývalo několik vteřin. V tom dostala svůj velký nápad ťápota. Chytla Ulízla za kšandy a zamumlala.
2: Krtek, kruta, krkavec, krákora, krk.
0: Sotva to dořekla, cinkla půlnoc a Ulízlo byl pryč. Jakoby tu nikdy ani nebyl. Ohnivý kruh zhasl, jakoby nikdy ani nehořel. Všichni společně snídali za svítání. V létě svítá brzo a stejně nikdo rozčilením nemohl spát. Tvrd zajel na kole pro mouku a tvaroh a cukr a mák. Cestou zpátky natrhal zralé švestky. Navařili se s Lobertou kotel báječných knedlíků, vynesli veliký stůl na dvůr a cpali se.
7: No, jen tak mezi řečí, řekla Ťápota s plnou pusou. Jestli bludní kšandy zafungujou, ulízlo už nikdy netrefí do pekla.
0: V ten ráz sudíček pochopil, co chce úplně nejvíc. Být s touhle úžasnou bludičkou celý život a věštit dětem to nejlepší. Jediný Tim, dříve mstižer, nejlepší část příběhu prospal a teď mu jeden přes druhého vykládali, co se dělo v noci. Převažoval názor, že to vlastně byla legrace. Maminka nevěděla, koho objímat dřív, ze samé radosti objímala i trpajzlíky a tatínek rozumoval s Pimem, jak přestavět jeho dětský pokojíček na 3 úplně dospělé pokoje. Všichni se shodli na tom, že pohoršovna skončila. Pro Ježibaby si přiletí Ježibaba, trpajzlíci se vrátí do světa, sudíček složí sudičkovské zkoušky, požádá o přeřazení k týmu sudiček dobrých a teta Škrkavka se za něj přimluví. Ťápota bude dál vodit domů zatoulané děti, turisty a psy. Jen nebylo jasné, co bude se zábulází zubí zmrzkem z... Seděl trochu stranou a závistivě koukal, jak maminka lituje, že nemá 3 ruce, aby mohla hladit Pima, Tima i Pinku najednou.
8: Tak co ty, pekelný hejhulo? Oslovila ho Škrkavka se svým známým jemnocitem. Půjdeš do pekla? Můžeš dělat kariéru. Dědek se nevrátí a tebe povýšili, co?
1: Nikdy,
0: odpověděl z...
8: Tak to dokaž.
0: Podala mu nedopitou láhev mléka. Zbyl ho ještě asi litr.
8: Vypláchne z tebe poslední zbytečky čerta. Ale bacha, nemysli si, že bejt člověk je lehký. A jestli to vypiješ, tak není cesty zpět.
0: Z nezaváhal ani vteřinu. Pil, až se mu dělali za ušima boule. Když v něm zmizela poslední kapka, propukl bouřlivý potlesk a trpajzlíci bušili do stolu lžícemi.
9: Pime, teď mě napadlo, začal tatínek opatrně, kdybychom přestavěli půdu, tak by se tam možná vešli i 3 kluci.
8: Pinka by mohla bydlet dole.
0: Jasně, odkývl to Pim. Slunko se vyhouplo nad obzor a hřálo. Bude krásný letní den. V tom zazněl telefon a Tvrd zvedl sluchátko.
10: Tady Hrka Krkr,
0: zahuhňalo přísně.
10: Král Krutohlav chce vědět, jak se pohoršují jeho potomci.
0: Teta Škrkavka vytrhla Tvrdovi sluchátko z ruky.
11: Dejte mi toho krutoblba!
0: Zahřměla svým nejstrašnějším hlasem. A pak vychrlila tolik sprostých slov, že psí hovínko vedle nich totálně bledne. V tu chvíli vešla na dvůr zvláštní křivolaká bytost s mnoha bradavicemi. Škrkavka hulákala dál.
12: Ježi máma!
0: Zajásalo Ježi baby. Hele, můžu jí udělat radost? Prstíky vylovilo z mísy poslední knedlík a hodilo ho po mámě. Byla to perfektní trefa. Ježi máma si utřela rozvařenou švestku z nosu.
4: Konečně se naučila zlobit si moje ježi holčička.
0: Pak se nadšeně vrhla ke Zlobertě.
4: Vy jste ještě ta ohromná paní Škudibertová, že? Ani jsem nevěřila, že ji převychováte tak rychle. A ta bohatá výuka nadávek. Já vám gratuluju. Ta vaše pohoršovna.

0: I just need something that's real.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co mi dokážeme.

Tady se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty,

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Rádio Junior.
1: Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splít.

Ťap. Posloucháš? Rádio Junior.

blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní,

mi krátery posetou, jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou. Mám 88 dní.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
2: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
1: Slova čtyři, říkejte si vždycky refrén na čapá.
2: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
1: Slova čtyři, říkejte si vždycky refrén na čapá.

svatém Vítu tam to krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrlič tu spát, převlečen za chrlič tu spát. Převlečen za chrlič tu spát.

0: Už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

písek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: Kolbiska, jmenuje se Takobiskátko.
1: A štěňátko Klokana, jmenuje se
2: Klokaňátko.
0: A štěňátko Ježury,
2: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára,
2: Kasuárátko.
1: A co štěňátko?

0: štěňátko anakondy, jmenuje se
1: Anakondiátko a štěňátko jaguára.

0: škátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže je škátor.
1: Ježulátko.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě je škátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor.
1: Ne, ne, ne.
0: Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A vidíte to malý ježe. Malý ježeček. Ježulátko. Rádio Junior.